0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Pomož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě jako sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnul po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. Jo. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

už jsme v létě doplavali šťastně. A další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka. A tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasový, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhletu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte, tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže mám ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro roka půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo, v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak trošku orchestrální hudby.

To byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, ono by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vladimíra Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem jí napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem ji po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel sérii filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
6: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, ale vodou
5: režim.
6: Samozřejmě.
5: Jo, jo, jo.
6: No tak pohoštěně slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
5: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty smluveného slova, o toho jsme tady, víš?
6: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebo obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduji.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky.
3: Už.
2: Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že já... v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: Příštím programu. A Rudilinka no, potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes. Takže je
2: no, co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé. Je to
4: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy ty... Já jsem byl osmý, jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy se byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. a já se utěšil myšlenkou, že zvizový nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se z nějaké žebříčku něčeho?
1: No, překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snáka. Marie Formáčková, která s tebou spolu k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mulavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další, odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. No, to...
8: A vy máte naladěno?
9: Já mám naladěno, ano.
8: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
9: Co budeme hrát, prosím?
8: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
9: Ano, na piano jsem hrál.
8: Ano?
9: Ano.
8: Ale, jak dlouho jste se učil?
9: Já jsem se učil 10 roků.
8: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
9: No.
8: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
9: No ano, taky umím na 4 ruce.
8: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
9: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
8: A jo, no já samozřejmě to vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
9: A umíte hrát na piano?
8: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
9: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
8: Jo.
9: Já vás sám doprovodím.
8: No tak dobře. A co budem hrát?
9: No já tady mám.
8: Co?
9: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
8: Jo. Koho?
9: Tady Snění.
8: Snění?
9: Ano.
8: No neznám.
9: A pak...
8: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini. Kdo? Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
8: Hm? Já jsem jednou hrál,
9: no?
8: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
9: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
8: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
8: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
8: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
8: Jakej?
9: Petrov.
8: Petrov. Mm-hmm. No jo, tak je to. Já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
8: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
8: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
8: Kremonky jaký?
9: Kremonky.
8: A kremonky, ne, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
8: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na něj. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechápu toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru, vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů, houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne, Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu, tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte, ne on, koho.
8: No koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka to. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
7: Kavatinu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Tím byste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrtmetrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: Hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody, tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně, ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to, otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No o toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzil na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano. Jo?
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. A já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové...

0: 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si, že to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
2: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na Českolipské základní škole Špičák je nová učebna fyziky a chemie. Nové výluky autobusů začaly na Semilsku i Liberecku. Soud v Hradci Králové rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Valderode. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne budou přibývat

0: oblačnost a místy se také přidá déšť. Teploty vystoupí na 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Žáci a učitelé na Českolipské základní škole Špičák mohou využívat novou učebnu. Oznámilo to vedení města. Třída slouží jako specializovaná učebna fyziky a chemie a poskytuje moderní vybavení pro výuku obou předmětů.
1: Ve třídě je nový nábytek, včetně moderních stolů napojených na elektřinu. Dále mohou žáci využívat nové přístroje, jako třeba mikroskopy a teploměry, ale taky interaktivní tabuly a speciální digestoř na chemické pokusy. Stavba trvala přibližně 2 měsíce a stála asi 3,5 milionu korun, včetně DPH. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Cestující veřejnou dopravou v Libereckém kraji musí počítat s novými omezeními. Kvůli uzavírkám pojedou některé autobusy podle výlukových jízdních řádů, oznámil to krajský dopravní koordinátor společnosti Korit LK. Změny se týkají Vysokého nad Jizerou na Semlsku a Radoňovic na Liberecku.
1: Ve Vysokém nad Jizerou bude dnes celý den plně uzavřená ulice doktora Karla Farského. Linky 951, 952 a 953 budou během dne jezdit v omezeném provozu. V obci Radoňovice u Hodkovic nad Mohelkou trvá uzavírka ode dneška do 19. října. Uzavírka omezí linku 81 z Nových Hodkovic a zpět. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Pavilon Levhartu v zoologické zahradě Liberec čeká rozsáhlé rekonstrukce. Začít má příští rok v létě a liberecký kraj za ně zaplatí skoro 150 milionů korun. Z toho 50 milionů přispěje i město Liberec. Nový Levhartinec má přinést lepší podmínky pro chov. Zvířata získají nové přírodní výběhy o výměře 1000 metrů čtverečních se skálami a vodními prvky. Ty víc odpovídají jejich přirozenému prostředí. Informovala náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro liberecký kraj. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne v restituční kauze rodu Walderode. V odvolacím řízení posuzuje verdikt Semlského okresního soudu, podle kterého má vdova po Karlu de Fur Walderode Johana Kamerlanderová získat pozemek v Turnově Daliměřicích. Nároky na dalších téměř 60 pozemků Semlský soud zamítl. O rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rhozec, usiluje šlechtický rok déle než 30 let. Počasí. V Libereckém kraji dnes bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy počítejte s mlhami, ty se postupně budou rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer místy můžete počítat i s deštěm. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze se mohou pohybovat mezi 9 až 12 stupni. Na horách pak vystoupí na 7 až 10. Vítr bude vát mírný, od jeho východu rozptylové podmínky by měly být zpočátku mírně nepříznivé. Bio je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v Revoluční ulici probíhají práce na inženýrských sítích a vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čas nám pokročil 4 minuty po 5. hodině a v kalendáři 13. října. Pro pověrčivé možná dobrá zpráva, že to není pátek, ale je to úterý a právě na samotném začátku vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se zdraví Martin Kolín. Čemu se budeme věnovat společně už za okamžik, to jsou volby. V minulém týdnu tím žili v podstatě všechny obce i větší města a dnes se budeme moci podívat na to, jak v Libereckém kraji pokračují povolební vyjednávání. Z větších měst zatím vytvořili koalici pouze v Liberci. Kdo krajské město povede a jak vypadá situace v dalších okresech? To rozebereme v dnešní první reportáži. Přejeme tedy příjemný poslech, přejeme hlavně, a to pokud možno, poklidné úterní ráno v naší společnosti.
4: Nosím černý brýle.

0: 12 minut po 5. hodině. My jsme zmiňovali také dnešní datum, a to 13. října. Je tu úterý a také dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Právě ze studia vás zdravíme, přejeme příjemný poslech a k tomu se budeme moci ještě ohlédnout za volbami. Koalici v Liberci budou tvořit vítězní starostové pro Liberecký kraj, a to s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem z Piráty. V 39 členem zastupitelstvu budou mít 31 křesel, tedy pohodlnou většinu. Na podrobnosti k povolebnímu vyjednávání v krajském městě se včera Pavel Kudrna zeptal redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: V Liberci uspěli z 11 kandidátek pouze 4. Vítězní starostové pro Liberecký kraj získali 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11, třetí Hnutí ANO 8 a Liberec otevřený lidem spojený s Piráty 6. Zástupci stran spolu začali jednat už v sobotu večer. Koaliční dohodu nakonec v neděli večer podepsali starostové s Lepším Libercem a s Libercem otevřeným lidem ve spojení s Piráty. Klíčová byla programová shoda a stabilní většina, říká lídr uskupení Liberec otevřený lidem a Pirátů Jan Hruška z Pirátů.
2: Sesypeme vlastně tento týden všechny programové cíle, se kterými jsme šli do voleb, a budeme hledat programový průnik.
1: V opozici zůstane Hnutí ANO, které bylo součástí Liberecké koalice posledních 12 let.
3: Je už jasné, jak bude vypadat složení rady?
1: Tak tyto informace zatím zástupci koalice nezdělili. Lídr starostů Lukáš Hájek ani nechtěl uvádět, jestli bude primátorem.
4: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant na stole.
1: Podle Hájka se o konkrétních pozicích v radě jedná. Podle lídrině hnutí Lepší Liberec Martiny Teple zatím není jistý ani jejich počet.
5: Počet stávající, což je 11 členů rady, včetně pana primátora a uvolněných a neuvolněných náměstků, ten rozhodně překročit nemůžeme. Na diskuzi zda zůstane stejný, případně zda bude snižován.
1: Kdyby měly strany podepsat koaliční smlouvu, tak to zatím není jasné. Já ještě doplním, že v Liberci byla volební účast ve volbách 40,6%.
3: Už je domluvená koalice i v některých dalších okresních městech.
1: V Jablonci nad Nisou bychom měli mít podrobnosti ke koalici zítra dopoledne. V druhém největším městě v kraji vyhrálo hnutí ANO v čele s Milanem Kroupou. Druzí jsou starostové pro Liberecký kraj, kteří získali víc než dvojnásobek hlasů oproti minulým volbám. A třetí je ODS. Jednání o koalici je tam ale složité, protože podle lídrině starostů Jany Hamplové je ve hře i varianta, že do vedení města se starostové nedostanou. Mírně patová situace nastala i v Semilech. Tam sice vyhrálo uskupení Moje Semily, ale je těsně nad druhým ANO a třetí volbou pro Semily. Tyto dva subjekty spolu dosud tvořily na radnici koalici. Situace teď ale zkomplikovalo, že mají shodně po 6 mandátech, stejně jako vítězné Moje Semily. Podle zástupců jednotlivých uskupení by mohla ve městě vzniknout široká koalice. Další jednání je v Semilech podle lídrů naplánované až na neděli.
3: A jak to vypadá v České Lípě, kde vítězství neobhájilo hnutí ANO?
1: Je to tak, ANO vyhrálo v České Lípě předchozí dvoje volby, teď ale získalo prvenství uskupení Živá Lípa v čele s dosavadním místostarostou Jakubem Menclem. Dosud sice spolu oba subjekty byly v koalici, jestli to tak ale zůstane i nadále, to zatím není jasné.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno v Libereckém kraji pěkně chladné, o tom není pochyb. My se společně můžeme podívat, jaké počasí, že nás to při úterku čeká. Bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne se ještě místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer se ojediněle vyskytne déšť. Nejvyšší teploty dnes očekáváme mezi 12 až 15 stupni, na horách mezi 7 až 10 stupni Celsia. Biozátěž mírná, na jedničce a k tomu slabý, proměnlivý vítr.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: byla Lenka Filipová a také Leny během Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec v 5 hodin a 22 minut. Společně se ale na okamžik vydáme k odpoledním hodinám i po dnešní 13. hodině, totiž nabídneme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala dnes a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: Jak to v některých ski areálech vypadá před začátkem nové zimní sezóny? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, ovlivňuje je hlavně zvýšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec otevřený lidem spojeným s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Už po 8. můžou lidé podpořit onkologicky nemocné prostřednictvím sbírky použitých vánočních ozdob. Pořádají Liberecké centrum Amélie. Využije je při vánočním charitativním prodeji. Sbírka potrvá do konce listopadu. Nižší teploty umožnily v některých ski areálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly v Krkonošském Harachově, Rokytnici nad Jizerou ve středních Čechách a na Moň a také na Ještědu. Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném 6. kole základní ligy mistrů švédské Växjö. Hrát se začne ve východních Čechách v 18 hodin. Liberec nastoupí v lize mistrů zítra. Dnes nás čeká jasno až polojasno. Odpoledne se začne od západu přibývat oblačnost a později večer místy počítejte i s deštěm. Teploty 12 až 15, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 za námi tady zprávy Lenky Markové a zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu Liberec při úterním dobrém ránu. Podíváme se společně už za okamžik, myslím si, na tradiční věc, a to konkrétně tedy v tomto období na marmelády a také džemy, které patří k nejčastějšímu obsahu balíčku, které míří do Kunratice na Frýdlantsku. U závěrka příjmu vzorku 14. ročníku kunratické džemparády je totiž už tento čtvrtek a my se právě celé události společně ve vysílání budeme věnovat.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Se skupinou Elán jsme pokročili do další části našeho ranního vysílání, teď už tedy v čase 5 hodin a 40 minut. Hlavně tedy důležité připomenout v kalendáři 13. října, neboť už jen do čtvrtka 15. října se můžete přihlásit do 14. ročníku největší marmeladové soutěže ve střední Evropě, Kunratické jam parády. Stačí doručit jednu skleničku svého výtvoru. Jak a kam? Na to se včera dopoledne na Kunratickém obecním úřadě zeptal regionální stopař Jaroslav Hoření, nezávislého starosty a jednoho ze zakladatelů soutěže, Milana Getze.
1: Doslat své marmelády můžete poštou, nejrůznějšíma zásilkovýma společnostma, anebo je přivést osobně buď k nám na obecní úřad, anebo do Friedlandu, do obchůdku dárky od Laťky.
2: Jak to tak bývá, my Češi to necháváme na poslední chvíli, takže teďka vás čeká asi frmol.
1: Je to tak, to je český specifikum, že před tu závěrkou se prostě můžou ty pošťáci a kurýři strhnout a navážejí balíky ve velkém. V současnosti máme 211 vzorků, ale jak jste předeslali, 15. je u závěrka, takže čekáme smršť každým okamžikem.
2: Určitě se to dá ještě stihnout do toho 15. Stačí, když to 15. pošlu, nebo už to 15. musí být tady?
1: 15. bychom to měli rádi tady, ale teďka vychází vyhlášení výsledků na ten nejzazší možný termín, který je vlastně první sobotou v listopadu, čili 7. To znamená, že budeme tolerovat, i když to přijde prostě o den, o dva později.
2: Ono samozřejmě je důležité také to poslat, aby to došlo neporušené. Takže jak to dobře zabavit?
1: To je důležitý úkol, vždycky na to upozorňujeme. Tady se fakt osvědčí, když máte nadbytek letáku nebo bublinkové folie, každou skleničku zabalit zvlášť, aby o sebe nenaráželi v balíku. To je velice důležité a nezapomenout přibalit přihlášky vyplněné především s kontaktem.
2: Kolik vzorků maximálně může jeden soutěžící přihlásit?
1: Tak jeden soutěžící může přihlásit maximálně 10 vzorků, akorát takovou výjimkou, že když má stejnou surovinu, tak maximálně 2 takové vzorky se stejnou surovinou.
2: Ono také někdy je lepší poslat 2 menší skleničky než 1 velkou. Vlastně vždycky je to lepší, protože aspoň jedna z těch 2 by mohla být neporušena.
1: Je to tak, máte pravdu a my na to taky upozorňujeme. Dokonce v letošním roce nastal tento problém, že přišel balík, který obsahoval 10 vzorků, ale jedna sklenička byla rozbitá. Naštěstí paní posílala od každého 2 vzorky, takže je v pohodě a je to registrované v soutěži.
2: A ono, kdo pošle vzorky včas, tak ještě se může dozvědět, že ten jeho není v pořádku a zkusit poslat znovu.
1: Ano, snažíme se právě díky těm kontaktům okamžitě obvolávat, psát maily, aby se stihlo třeba poslat náhradní vzorek.
2: Tak ještě připomeňme na závěr krátkou rekapitulaci. Teďka termín přihlášek a dodání je 15.
1: Ano, 15. ve čtvrtek končí, nebo je uzávěrka soutěže a slavnostní vyhlášení plánujeme na 7. listopadu od 15 hodin v kulturním domě v Kunraticích.
2: Tak jam paráda 2026 v plném běhu, tak pošlete do Kunratic svoje vzorečky. Pochopte se, co umíte.
3: Také na Frýdlansku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno zatím relativně chladné, ale nejvyšší denní teploty dnes vystoupí místy až k 12 až 15 stupňům Celsia. Na horách teploty mezi 7 až 10 stupni. Očekáváme převážně jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se místy vyskytnou mlhy, které se postupně budou rozpouštět a odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a později večer také ojediněle déšť. Hlášený máme slabý proměnlivý vítr nebo klidno, na horách postupně vítr mírný, jihozápadní.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 9 minut před 6 hodinou se společně pozastavíme u tématu ze života. Když žárlivý manžel zjistí, že jeho ženě posílá zprávu, jistý brouček Karel patrně to přijme s velkým znepokojením. Co na tom, že může jít třeba jen o kamaráda, který se jmenuje Karel Brouček. S vlastním jménem lidé zažívají různé situace a někdy k tomu stačí třeba jen to, jmenovat se podobně jako někdo jiný. Vlastní zkušenost kdysi v našem vysílání připojil také zpěvák Karel Štědrý.
1: Já mám takovou krásnou historku, kdy jsme jeli jednou s Jirkou Štědroněm, jsme jeli na zájezd do Ostravy, já povídám, prosím tě, Jirko, já bych si chtěl koupit Bystřici pod Hostýnem, tam dělají ten ohýbaný nábytek, musíme pospíchat, protože aby jsme to stihli do 4 hodin, než budou odcházet. No samozřejmě jsme tam přijeli ve 4:10 a teď já jsem přišel do vrátnice a on povídal, ty tam někoho znáš? Já jsem říkal, ne, no ale to se tam prosadíme, nějak se tam prokecáme, tak povídám, prosím vás, je tam ještě pan náměstek? On povídal, ne, nikdo tady není, už jsme zavřeli, už je po pracovní době. A kterýho byste chtěl, kdyby tam byl? A on, asi obchodního náměstka, on se na mě podíval a povídá, já vás znám. Vy jste Štědroň? Říkám, ne, já jsem Štědrý a to je Jirka Štědroň. Ne. Vy jste Štědroň? Já vás znám z televize. Já povám, ne, opravdu, já jsem Štědrý a tohle je Jirka Štědroň. A on povídá, ne, vy jste Štědroň. A obrátil se k tomu Jirkovi a povídá, vy taky zpíváte?

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zásady územního rozvoje Libereckého kraje čeká změna. Jablonec nad Nisou spustil provoz první fotovoltaické elektrárny. Statici dnes zveřejní vývoj inflace za září, podle odhadů by mohla stoupnout. Dnes nás čeká jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 12 až 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké ráno. Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Dokument udává, kde se má kraj v dalších letech rozvíjet. Nově se do něj zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, přivaděče pitné vody na Frýlandsku, posílení elektrické sítě na Českolipsku nebo protipovodňová ochrana u Andělské hory u Chrastavy. Další změna se týká omezení rozvoje ploch pro výrobu a skladování v blízkosti nové silnice Sturnova na Jičín.

0: říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
1: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnofičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hal skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
0: Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokoníně. Jde o první z 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osazené a čekají na připojení. Na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriová úložiště. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Tvořit budou základ pro městskou komunitní energetiku, říká ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.
2: Město Jablonecká energetická a další organizace založily zapsaný spolek Planeta Jablonec právě za účelem sdílení elektřiny, takže doufáme, že to v letech 2028-2029 budeme nějakým způsobem dávat dohromady, tak aby to fungovalo pro kohokoliv, kdo se do toho společenství přihlásí.
0: Cestující městskou dopravou v Liberci musí od pondělí počítat s omezením v části Králův háj. Podle informací libereckého dopravního podniku je posunutá zastávka Školní. Obsluhují ji linky číslo 21 a 56. Zastávku dopravce posunul ve směru do centra o necelých 100 metrů. Důvodem je oprava zálivu původní zastávky. Omezení potrvá přibližně 2 měsíce. Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Meziročně zdražovaly i alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst inflace zrychluje od června, kdy byla na úrovni 1,5%.
3: Počasí.
0: Jasno až polojasno, ráno a dopoledne čekejte místy mlhy a později odpoledne začne přibývat oblačnost. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů, vítr bude vád slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky by většinou měly být mírně nepříznivé a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: října v kalendáři 4 minuty po 6. hodině hlavně klidné ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec a to právě mimo pokračování ranního vysílání, během kterého se podíváme také na problematiku, kterou trápí až polovinu českých firem. Ty se totiž obávají nedostatku vody. Ukázal to ostatně průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 firem. Jak se snaží firmy investovat do úspor vody a co by potřebovali od státu. Tomu se společně budeme věnovat už za okamžik v další reportáži našeho Dobrého rána. Od mikrofonu vás i v tomto čase zdraví Martin Kolín.

0: Valdemar Matuška v úvodu další vysílací hodiny úterního dobrého rána s datem 13. října tady pokračujeme, teď už v čase 10 minut po 6. hodině. My jsme mluvili o vodě a běžná spotřeba, chlazení, ale taky čištění i další využití. Zkrátka vodu potřebuje. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží a nebo jí není dostatek. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody celku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033 Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno zatím nepatrně chladnější oproti zbytku dne. Na druhé straně můžeme nastínit relativně příjemné teploty, ty nejvyšší mezi 12 až 15 při déle trvající mlze, nebo nízké oblačnosti mezi 9 až 12 stupni. Očekáváme převážně ale jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se právě lokálně vyskytnou mlhy, a to zejména na Českolipsku. Později odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Biozátěž mírná, a to na jedničce, a k tomu hlášený slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
1: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
2: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
1: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
3: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
1: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
3: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
1: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: jakým omezením by měli počítat cestující veřejnou dopravou v Libereckém kraji. Jen to se dozvíte v dalších zprávách Dobrého rána, které chystá Lenka Marková.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinérie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Cestující veřejnou dopravou v Libereckém kraji musí od tohoto týdne počítat s novými omezeními. Kvůli uzavírkám pojedou některé autobusy podle výlukových jízdních řádů. Změny se týkají Vysokého nad Jizerou na Semlesku a Radoňovic na Liberecku. V Jablonci nad Nisou vznikly dvě nové korálkové trasy, doplňují je i nové směrovníky. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Lidé můžou díky korálkům zasazeným do dlažby dojít na významná místa v centru města. Nové trasy doplní tu stávající, která vede od domu z Chejbalových k radnici. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semlesku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Město teď začne projekt připravovat a příští rok hřiště postaví. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V Azerbajdžánu nastoupí proti Sabahu Baku. Utkání začne v 18 hodin 45 minut. Dnes nás čeká jasno až polojasno, ráno a dopoledne ještě počítejte místy s mlhami, později odpoledne začne přibývat oblačnosti. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 287/19 u Turnova na Semilsku srazilo osobní auto chodce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové během Dobrého rána při úterku s datem 13. října. Také po 6:30 vás vítáme nejen u poslechu, ale také do nového dne. A můžeme nastínit, co nás čeká už za okamžik. To totiž společně budeme mít možnost probrat další aktuality Libereckého kraje a chybět nebude ani v závěru hodiny cesta za předškoláky. Společně s nimi dnes připomeneme jedno umělecké výročí.

0: Přiznám se, že na snídaní v trávě je pravděpodobně trochu zima, přece jen ty teploty, zvláště tedy během ranních hodin, jsou relativně nízké a k tomu tady i viděna potenciálního deště během dne mě trochu odradila, a tak až se budu chystat na snídaní, pravděpodobně si ji ponechám na nějaké teplé místo v pohodlí svého domova. Na druhé straně, proti gustu, jak se říká, pokud se tedy na snídaní, ať už v trávě nebo ne, chystáte, popřejeme dobrou chuť, 8 minut po půl sedmé k tomu, je to čas, kdy se budeme moci podívat na další zajímavosti a hlavně aktuality Libereckého kraje. Podíváme se trochu dopředu, a to už na pátek, to samo o sobě bývá velmi příjemné téma, tady ale přidáme upozornění. Od 8. do 20. hodiny bude totiž právě v pátek přerušen elektrický proud v Jeřmanicích, a to v ulici Milířská. S tím si myslím, že se hodí počítat. K tomu se budeme moci přesunout i do vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, kam se po roční přestávce vrací oblíbená burza knih. Tuto sobotu, tedy 17. mezi 9. až 14:30 odpoledne, se historický ambit muzea opět zaplní knihami a také dalšími zajímavými předměty, které mohou potěšit nové majitele. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou nabídku knih, učebnic, ale také gramofonových desek, časopisů, kalendářů, plakátů, grafických listů, pohlednic, fotografií a dalších drobností, tak v případě, že byste si chtěli tedy sobotu zpříjemnit a zpestřit třeba něčím novým v uvozovkách, tím, že už to je zkrátka použito, ale stále by to mohlo plnit radost a také svůj smysl i dále, tak víte, kam tedy v tomto momentě v Libereckém kraji vyrazit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minimálně po stránce meteorologické se dnes v Libereckém kraji nudit nebudeme. Zatím hlášeno jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se ale lokálně vyskytnou mlhy, a to zejména na Českolipsku. Později odpoledne začne také od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 12 až 15 stupni Celsia při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti, ale teploty jen mezi 9 až 12 stupni a na horách denní maxima mezi 7 až 10 stupni. Celsia. K tomu tedy hlášený slabý proměnlivý vítr nebo klidno, na horách postupně mírný jihozápadní až jižní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek taktéž mírná, tedy na jedničce. S takovým počasím počítáme v úterý 13. října v Libereckém kraji a ze studia Českého rozhlasu Liberec se těsně před 6:45 přejeme nejen příjemný poslech, ale také pokud možno poklidný a úspěšně zvládnutý den.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Susi Vondráčkovou píseň Vítra, to už jsme počasí společně probrali v 6 hodin a 49 minut, ale připomeneme dnešní datum, a to 13. října. Právě dnes si totiž připomínáme 85. výročí narození amerického zpěváka a hudebníka Paula Simona, který je známý například písní The Sound of Silence, tedy v překladu trochu poetickém Zvuk ticha. Kdo je zpěvák a co při svém vystoupení dělá? Na to se redaktorka Tereza Beránková zeptala předškoláků.
1: Třeba pán se trénuje zpívat a třeba paní se trénuje taky zpívat, nebo holčička se taky trénuje zpívat, a nebo jeden malý kluk taky se učí zpívat.
2: A kde se učí zpívat?
1: Třeba na studiu.
2: Kdo je zpěvák?
1: Třeba nějaký pan, jaký učí nikoho píš. To zpěváky třeba to, když zpíváme s lidma a je to na podiu. A třeba někde na party, a nebo někde u pláže, kde je podiu, už nevím.
2: A co zpěvák zpívá?
1: To já nevím. Písničky nějaký.
3: Já už nechci tady být.
2: Co zpěvák zpívá?
1: Třeba nějakou písničku, a třeba neví, jak se jmenuje, tak si vymyslel nějakou jinou písničku a vědě, jak se jmenuje, a třeba může to zaspívat.
2: Co musí zpěvák umět?
3: Hrát na nástroje a na buben.
4: Já vím.
1: Třeba může hrát na piano, nebo může zaspívat. Beruško, půjčme jednu tašku.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou poptává nové elektrobusy. Soud dnes rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Valderode. V Liberci se na koalici domluvili starostové pro Liberecký kraj, Hnutí lepší Liberec a uskupení Liberec otevřený lidem z Piráty. Dnes nás čeká jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 12 až 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů, vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun bez daně. Nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu.
4: Autobusy, které dopravní podnik poptává, by měly být nízkopodlažní a třídveřové. Měly by mít 12 až 13 metrů. V podmínkách soutěže dopravní podnik uvádí, že 26 elektrobusů bude chtít dodat v roce 2028, dalších 6 v roce 2029. Aktuálně má dopravní podnik 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek jich potřebuje výrazně víc. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne v restituční kauze rodu Valderode. V odvolacím řízení posuzuje verdikt Semilského okresního soudu, podle kterého má vdova po Karlu de Fur Valderode Johana Kamerlanderová získat pozemek v Turnově Daliměřicích. Nároky na dalších téměř 60 pozemků Semilský soud zamítl.

0: odmítl. O rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec, usiluje šlechtický rod déle než 30 let. V Liberci se na vytvoření koalice dohodli vítězní starostové pro liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec Otevřený lidem spojený s Piráty. V 39 členem zastupitelstvu by měli mít 31 hlasů. V opozici pravděpodobně zůstane jen hnutí ANO. Pro vznik trojkoalice byla klíčová programová shoda a hledání stabilní většiny, řekl lídr starostů Lukáš Hájek. Jestli bude primátorem, zatím neřekl.
1: Tyhle věci jsme si aktuálně řekli, že komentovat nebudeme. Opravdu diskutujeme i vůbec to rozložení, ještě jak bude vypadat v radě, jaká bude třeba i velikost rady, takže spoustu variant je na stole a o tom se budeme skutečně bavit a rádi to pak představíme v tom komplexním obrázku.
0: Strany zatím podepsaly dohodu, kdy podepíšou koaliční smlouvu, zatím lídři neřekli. V Liberci uspěli z 11 kandidátek jen 4. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj pak se třeba počítá i výsluha. Počasí. V Libereckém kraji nás čeká jasno až polojasno ráno a dopoledne ještě místy mlhy, později odpoledne pak začne přibývat oblačnost. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů, vítr bude vád slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být většinou mírně nepříznivé a bio je na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 287/19 u Turnova na Semilsku srazilo osobní auto chodce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Dále na silnici 1/10 v Držkově na Jablonecku havarovalo osobní auto s cyklistou. Na místě je policie a záchranná služba. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 7 hodině. Jsme rádi, že i během úterka 13. října posloucháte Český rozhlas Liberec, a to během dobrého rána, kterým vás i právě v tomto čase provází Martin Kolín. Už jsme ostatně během našeho vysílání zmiňovali, že v některých ski areálech začalo zasněžování a to vždy znamená jediné, blíží se zimní sezóna, kterou ostatně budeme mít možnost společně už za okamžik probrat, a to s jilemnickou běžkyní na lyžích Kateřinou Janatovou. Jak ona se na sezónu chystá, to se za okamžik v další reportáži dozvíte. Dobré ráno.

0: Skupina Rangers a také další nestárnoucí písnička úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec ze studia. 11 minut po 7 hodině přejeme příjemný poslech a zdravíme vás také do nového dne. Mluvili jsme ale i o sportu a k největším úspěchům rodačky z Jilemnice a závodnice liberecké Dukly patří dvojnásobný start na olympijských hrách. Na těch letošních v Itálii vybojovala pro české barvy 7. místo.
1: Tak já musím říct, že jako mě to určitě motivuje. Na druhou stranu, jelikož jsem na olympiádě onemocněla a nejela jsem těch 50 kilometrů, kde jsem si možná věřila ještě trochu víc, tak to pro mě bylo takový hořkosladký, že jsem vlastně neprodala to, na co jsem měla, a to mě třeba hodně mrzelo.
2: Přiznala Kateřina Janatová. Ani s letní přípravou nebyla 100% spokojená.
1: Musím říct, že ta sezóna pro mě, ta příprava je taková jako nahoru a dolů, že vlastně snažím se udělat nějaký větší krok, ale pak jsem třeba až moc unavená, nebo to na mě všechno jako dolehne, že snažím se nespadnout do nějaký únavy. A je to prostě takový, musím říct, na hraně a takový prostě jako i risk někdy. Snažím se to nějak udržet, aby to všechno bylo v nějaký, jako, nevím, jak to říct, prostě nějaký balans tam najít, ale ono to prostě musí být na té hraně, ale těžko říct, kde je ta hrana moje teďka v tenhle moment. Ale určitě bych chtěla udělat krok a mít lepší sezonu než minule.
2: V přípravě trénovala společně s českým týmem.
1: Protože máme nového trenéra, jezdíme hodně do výšky, takže jsme byli i na Passo della Valle v Itálii, pak jsme jeli do Torsby, do tunelu na lyže. Z toho jsme pak závodili v Trollhättan, tam to pro mě bylo takový průměrný, musím říct, že mi to úplně nesedlo, abych závodila po těžkém soustředění, jinak jsem byla v Norsku. Takže letos to je postavený víc na ty vysokohorské přípravy, přece jenom další olympiáda, La Cluza, potom ve Francii bude ve výšce, takže to je pro mě, dnes říct, taková priorita.
2: Z toho je patrné, že minimálně další 4 roky bych chtěla závodit na vrcholné úrovni.
1: Nikdo nemládnem, ale musím říct, že se necítím jako tak stará, abych řekla, že někdo už končí kariéru, ale hodně mě motivuje, že vlastně může být 36 let a být na svých nejlepších výsledcích ještě v tom světovém poháru.
2: Nová sezóna světového poháru pro ní začne na konci listopadu.
1: Očekávání jsou samozřejmě velké, jezdit co nejvíc do top 10. Chtěla bych, řekla, vylepšit ještě to celkové umístění, když jsem byla 6. ale to jsem zvědavá, jestli se mi ještě někdy povede, ale spíš se zaměřit na ty dílčí závody a jet prostě nejblíž co k tomu pódiumu.
2: Říká v plném tréninku Kateřina Janatová, z Jilemnice Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Během úterý bude v Libereckém kraji jasná až polojasná obloha. Ráno a dopoledne se ale lokálně vyskytnou mlhy, a to zejména na Českolipsku. Později odpoledne poté začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 12 až 15 stupňů Celsia při déle trvající mlze a nebo nízké oblačnosti, ale teploty jen mezi 9 až 12 stupni. A k tomu hlášený slabý proměnlivý vítr nebo klidno.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: dokola.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Žáci a učitelé na Českolipské základní škole Špičák mohou využívat novou učebnu. Oznámilo to vedení města. Třída slouží jako specializovaná učebna fyziky a chemie a poskytuje moderní vybavení pro výuku obou předmětů. Nižší teploty umožnily v některých ski areálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly v Krkonošském Harachově, Rokytnici nad Jizerou a také na Ještědu. Už po 8. můžou lidé podpořit onkologicky nemocné prostřednictvím sbírky použitých vánočních ozdob. Pořádají Liberecké centrum Amélie, využije je při vánočním charitativním prodeji. Sbírka potrvá do konce listopadu. Český tenista Jiří Lehačka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Jodarem ze Španělska prohrál ve třech setech. Jasno až polojasno, ráno ještě a dopoledne místy mlhy, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Odpoledne pak začne přibývat oblačnosti, teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/10 obci Držkov na Jablonecku havarovalo osobní auto s cyklistou. Na místě je policie a záchranná služba. Úsekem projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové během úterního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec. 7:32, 13. října v kalendáři a už za okamžik společně budeme mít možnost probrat další aktuality Libereckého kraje. Chybět v následujících 30 minutách nebude ani telefonát meteorologům, ani návrat o 100 let nazpět a připomenutí událostí z našeho regionu. Dobré ráno!

0: To byla skupina Brontozauři. 7 minut po půl osmé, také v čase, kdy se budeme moci podívat na slibované zajímavosti a aktuality Libereckého kraje, a k podzimu neodmyslitelně patří houby. Jejich vůně, rozmanité tvary, ale i barvy. V botanické zahradě v Liberci proto připravují od pátku do neděle právě tohoto týdne výstavu, na které budete moci obdivovat všechny druhy hub, které právě rostou v Liberci a jeho okolí. Součástí výstavy bude i mykologická poradna, kde vám odborníci ochotně určí vaše nálezy a zodpoví dotazy o sběru i využití hub. A nezapomínají tam ani na děti. Na ty čeká samoobslužný program Tajemství lesa, kde budou připravené hravé úkoly, hádanky a také objevování lesních tajemství. Tak pokud byste si houby chtěli užít, ale v tomto případě tedy i v teple a bez rizika deště, tak v Liberecké botanické zahradě, myslím si, připravili program více než ideální. K tomu přidáme i jednu technikálii, která se týká železného brodu, konkrétně tedy ordinace praktického lékaře pro dospělé pana doktora Schneidera. Tam jsme totiž našli informaci o tom, že právě během dnešního dne bude ordinace z provozních důvodů zcela uzavřená. Tak pokud jste se právě k panu doktoru chystali, možná lepší počítat s tím, že bude potřeba tedy nakonec plánovanou návštěvu přeložit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 43 minut, tolik tedy aktuální čas v kalendáři 13. října a během úterý se společně, tak jak je dobrým zvykem, v tomto čase můžeme věnovat počasí, a to společně s paní Polinou Maťuninou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začneme u těch právě ranních teplot, ty byly o něco nižší, tak můžeme doplnit, kolik aktuálně v Libereckém kraji měříme?
2: Tak aktuálně v Libereckém kraji většinou se pohybujeme mezi 1 až 3 stupni Celsia. Samozřejmě to teplejší máme hlavně v místech, kde je v současné chvíli zataženo mlhou, hlavně je to na Českolipsku, ale taky na některých stanicích, jako například Český Dub, měříme i pod nulu, tam v současné chvíli máme minus 0,4 stupně.
1: Věříme tedy, že ty teploty ale porostou během dne. Zároveň i ta oblačnost zatím nenasvědčuje tomu, že by to měl být krásný, ryze jasný den. Tak jak to právě s těmi teplotami bude? A hlavně tedy, jak to bude s oblačností, případně třeba s nějakými přeháňkami?
2: Tak očekáváme, že v dopoledních hodinách již zmíněné mlhy se nám budou postupně rozpouštět, takže během většiny dne budeme mít polojasnou, místy i jasnou oblohu, ale později odpoledne taky od západu nám začne přibývat frontální oblačnost, ze které ale během dnešního dne srážky neočekáváme. Co se týče teplot, tak budeme mít 12 až 15 stupňů Celsia. V místech, kde mlha může potrvat o něco déle, naměříme 9 až 12 stupňů.
1: Tak to jsou nakonec, myslím si, dobré zprávy, byť tedy to počasí už podzimní. Na druhé straně zmiňovali jsme datum v kalendáři a to značí jediné podzim, ten už se nám přece jen rozjel naplno a právě o dnešní podobě podzimního počasí nás z Českého hydrometeorologického ústavu informovala paní Polina Maťunina. My za to děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
3: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
3: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
3: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Když se podívám do starých výtisků Reichenberger Zeitung, tedy dobových novin z poloviny října roku 1926, mám pocit, že naši předkové v Libereckém kraji rozhodně nežili v nudné době. Co například pro dnešek s datem 13. října máme z novin připraveno?
2: Noviny té doby perfektně kombinovaly velké zprávy s běžným životem v Libereckém kraji nebo v naší oblasti, chcete-li. Třeba hned u nás pod Ještědem stoupala nervozita kolem zprávy o střetu nehody motocyklu a automobilu přímo vedle liberecké radnice. Jeden z řidičů tam totiž havaroval a vyvázl s tržními ranami na ruce a nervovým šokem. A nebylo to jediné neštěstí. Třeba v Horním Růžadolu došlo k ostré potyčce kvůli mzdám v jedné z cihelen, kde dokonce padl výstřel z brawlingu.
1: Lidé tehdy řešili každodenní živobytí velmi tvrdě a předpokládám, že na Chrastavsku nebo na Frýdlansku to nebylo jiné.
0: Stalo se před 100 lety.
2: Kde pak bylo to stejné, přesně tak, jak říkáš. Třeba na Frýdlansku probíhalo velké jednání zástupců obcí a řešila se neúroda brambor, nebezpečí rakoviny brambor i obrovské daňové zatížení. Zemědělci zuřili, protože berní úřady posílali exekuce dokonce už v doběžní a aby toho nebylo málo, po kraji se šířily různé triky podvodníků. Například v kavárnách lidem podstrkovali místo rakouských šilinků české koruny, které vypadaly podobně, ale měly jinou hodnotu.
1: Tak je vidět, že svět se mění, ale lidské starosti zůstávají.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT 2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Zásady územního rozvoje Libereckého kraje čeká změna. V Semilech tento týden jednají tři vítězná uskupení o možné široké koalici. Sněmovna začne dnes projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Dnes nás čeká jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 12 až 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Dokument udává, kde se má kraj v dalších letech rozvíjet. Nově se do něj zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, přivaděče pitné vody na Frýdlansku, posílení elektrické sítě na Českolipsku nebo protipovodňová ochrana u Andělské hory u Chrastavy. Další změna se týká omezení rozvoje ploch pro výrobu a skladování blízkosti nové silnice z Turnova na Jičín, říká náměstek hejtmana Jiří Kláp Štěstopnula.
4: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnov-Jičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hál skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
2: Tři vítězná uskupení v Semilech aktuálně jednají o možné koalici. Podle zástupců jednotlivých subjektů by mohlo jít o širokou koalici 18 až 20 zastupitelů. K detailům vyjednávání se nikdo z lídrů vyjádřit nechtěl. Pro Český rozhlas ale uvedli, že další jednání je naplánované až na neděli.
5: Největší počet hlasů získalo hnutí Moje Semily v čele se Sebastianem Kuršelem, obdrželo 6 mandátů. Stejný počet získala i druhá volba pro Semily s lídrem Tomášem Sáblem a třetí hnutí ANO, které vede David Pražák. Do zastupitelstva se ještě dostalo nezávislé sdružení Společně pro Semily, které získalo 2 mandáty a ODS s 1 mandátem. Ze Semil Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Cestující městskou dopravou v Liberci musí od pondělí počítat s omezením části Králův háj. Podle

0: informací libereckého dopravního podniku je posunutá zastávka Školní. Obsluhují linky číslo 21 a 56. Zastávku dopravce posunul ve směru do centra o necelých 100 metrů. Důvodem je oprava zálivu původní zastávky. Omezení potrvá přibližně 2 měsíce. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že bude zákon schválen co nejdříve ve zrychleném řízení. Projednávat ho ale nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy, později odpoledne přibývání oblačnosti. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 12 až 15, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti 9 až 12. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky jsou většinou mírně nepříznivé a Bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřena Nerudova ulice. Rezidentům je věst povolen, uzavírka potrvá do konce roku, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po 8 hodině pokračuje úterní dobré ráno, také po zprávách vás v tomto čase zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Martin Kolína. Pokud jste poslouchali naše vysílání právě ještě před zhruba 20 minutama, tak víte, že na některých místech v Libereckém kraji jsou aktuálně teploty pod nulou. A to ostatně měli možnost využít také některé ski areály, nejen tedy v Libereckém kraji, ale i třeba v Krkonoších. A my se právě v tomto směru budeme moci nahory vydat společně ve vysílání už za okamžik v další reportáži, ale v Libereckém kraji zůstaneme. Zajímat nás totiž bude dění na Ještědu, kde se právě umělý sníh začal vyrábět a my podrobnosti nabídneme v další reportáži našeho ranního vysílání. Tak příjemný poslech a hlavně dobré ráno.

0: Helena Vondráčková a s ní píseň Když zabloudíš, tak zavolej. Tak pokud se kamkoliv vydáváte, hlavně tedy popřejeme šťastnou cestu, ideálně bez jakéhokoliv bloudění, a k tomu se společně můžeme vydat na hory, jak jsme zmiňovali, konkrétně na Ještěd. Babí léto totiž skončilo a jakmile klesly teploty, začaly některé ski areály v Česku vyrábět technický sníh. Hlavně ty, které mají speciální technologii, díky které vydrží sníh i před teplotách nad nulou. Hromady sněhu se už tvoří právě na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude Rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince, ale samozřejmě pokud budou dobré podmínky a počasí nám bude přát, tak se to budeme snažit pušovat co možná na nejdřívější termín.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž na Bucharce. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků, takže to je to, s čím my pracujeme.
1: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit, například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod. Ski areál na Ještědu zatím výrazně nestrádá.
2: Vody není nikdy dost, ale budeme se s tím prostě muset nějak vyrovnat. Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkt, nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos v plánu novinky?
2: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice, jak tu nástupní, tak tu výstupní na sjezdovce Nová Skalka, které našim klientům umožní snadnější a bezpečnější nastupování a vystupování.
1: Půjdeme se podívat na tu dolní stanici.
2: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Aktuálně jsou to oplůdky, se kterými se nechá velice dobře manipulovat. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Jo, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká. To znamená, klienti, kteří nasedali na lavičky, tak občas se stalo, že si přišlápli lyže a ty lyže se jim jakoby spříčily. Tím, jak jsme vlastně s tou podlahou sjeli jakoby níže, tak ten prostor mezi sedačkou a tou zemí tak se zvětšil.
1: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Někde se zasněžuje a někde budou teploty vysoko nad bodem mrazu. Nejvyšší teploty dnes mezi 12 až 15 stupni, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti by teploty mohly zůstat mezi 9 až 12 stupni a na horách mezi 7 až 10 stupni. K tomu očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, ráno a dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy, a to zejména na Českolipsku. Později odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost. Hlášený máme také slabý proměnlivý vítr a biometeorologický předpověď dnes na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Laciný víno v 8 hodin na 21 minut, možná pro někoho brzo, pro někoho ne. Opět nebudu vůbec v tomto směru nijak napadat ničí priority nebo preference. My se společně budeme moci v tomto čase také vrátit, a to konkrétně na druhou stranu země koule, do Jižní Ameriky, a to tedy do roku 1972. 12. října to totiž odstartoval let rugbyového týmu z urugvajského Montevidea, který cestoval na přátelské utkání do Chile. Kvůli počasí přistáli na úpatí pohoří Ant v Argentině a pokračovat měli další den. A skutečně, na den přesně, před 54 lety se letadlo vzneslo a vyrazilo podél pohoří směrem do cílové destinace. Jenže tam už nedoletěli. Kvůli špatnému počasí piloti neodhadli výšku. V jeden moment se před nimi objevila hora, které už se nevyhnuli. Po nárazu se odlomil ocas a postupně i obě křídla. Zbytek trupu jel akorát po sněhu, dokud se nezastavil ledovec. Zásoby měli jen na několik málo dní a neměli jak se spojit s okolním světem. A to byl jen začátek všech problémů. Díky přenosnému rádiu se po 10 dnech dozvěděli o ukončení pátracích akcí. Zásoby už téměř došly a tak se uchýlili k něčemu, co je do té doby ani nenapadlo. Byl to kanibalismus. Vedla se o tom dlouhá diskuze, ze které nakonec zvítězila nutnost přežití. I přesto, že byli všichni věřící, věděli, že to je jediná cesta. K tomu je během jedné noci zavalila i lavina. Věděli, že musí něco udělat, proto se pokusili pohoří přejít, aby našli pomoc, několikrát neúspěšně. Pak ale přišel moment, kdy se jim to skutečně povedlo. Dva z přeživších Andy přešli. Za 10 dní ušli na 70 kilometrů, dokud na úpatí nenarazili na chilského farmáře. Ten zalarmoval úřady a 23. prosince 1972 po více než 2 měsících tak zbylé přeživší záchranáři transportovali do bezpečí. Z 45 lidí na palubě přežilo 16. To, že zvládli nehostinné podmínky Ant i přes minimální zásoby a pocit bezmoci, taky se díky tomu vysloužila celá událost označení jako zázrak v Andách. Mimochodem na její motivy vzniklo také několik filmů.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Bylo 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Krajský soud Hradci Králové dnes rozhoduje o pozemku v Turnově Dali Měřicích, který se nárokuje rod Walderode. Soud se zabývá rozsudkem semelského okresního soudu, podle kterého ho má získat vdova po Karlu de Fur Walderode, Johanna Kamerlanderová. Její šlechtický rod usiluje přes 30 let o rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec. Cestující veřejnou dopravou v Libereckém kraji musí od tohoto týdne počítat s novými omezeními. Kvůli uzavírkám pojedou některé autobusy podle výlukových jízdních řádů. Změny se týkají Vysokého nad Jizerou na Semilsku a Radoňovic na Liberecku. A v Jablonci nad Nisou vznikly dvě nové korálkové trasy. Doplňuje je i nové směrovníky. Lidé můžou díky korálkům zasazeným do dlažby dojít na významná místa v centru města. Nové trasy doplňují tu stávající. Ta vede od domu z Chejbalových Kradnici. Lidé v Rokytnici nad Jizerou na Semilsku chtějí, aby město postavilo nové hřiště pro mladé. Rozhodli o tom v letošním participativním rozpočtu. Město teď začne projekt připravovat a příští rok hřiště postaví. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V Azerbajdžánu nastoupí proti Sabahu Baku. Utkání začne v 18 hodin a 45 minut. Dnes nás čeká jasno až polojasno, dopoledne ještě místy počítejte s mlhami, později odpoledne pak začne přibývat i oblačnost. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici druhé třídy číslo 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8 hodin 32 minut a za námi další zprávy Lenky Markové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Na co se můžeme společně v tomto čase podívat a také těšit, to je krimi příběh. Právě v krimi příbězích většinou připomínáme události ze života městských strážníků. Dnes ale trochu přitvrdíme a podíváme se také na práci celníků. Konkrétně těch libereckých, kteří stíhali odsouzence. Jak v tom byli úspěšní a co konkrétně se stalo? To pro nás zmapoval Miroslav Holubec.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Ivone Přenosilová a společně s ní také návrat až do roku 1966 s písní Boty proti lásce, tedy další písničkou, která nám nezestádla v našem ranním vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec v 8 hodin a 37 minut. Pokud existuje statistika úspěšných a neúspěšných stíhání ujíždějících řidičů, my k dispozici nemáme. Policie se pochopitelně chlubí jen těmi úspěšnými zásahy, protože pokud by náhodou převažovaly ty neúspěšné, byla by to pobídka pro ty, kterým se nechce policejní výzvu k zastavení vozidla poslechnout. Takže pro vás v dnešním krimi příběhu máme zase jedno úspěšné stíhání nezodpovědného řidiče. Pokračuje Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Když vás na silnici staví policie, většinou k tomu má dobrý důvod. Buď to jste porušili nějaký předpis, nebo jde o dopravně bezpečnostní akci a vy máte tu smůlu, že to padlo právě na vás, nebo vás podle SPZ-ky identifikovali jako osobu v zájmu, tedy chtějí mluvit právě s vámi osobně. Těžko říct, jaký měli nedávno důvod zastavit jistého řidiče na naší známé 35. Každopádně řidič měl pádný důvod výzvu k zastavení neuposlechnout. Dokonce několik důvodů, ale o tom později. Každopádně, jakmile viděl ve zpětném zrcátku blikající majáček, a byl to shodou okolností majáček celníků, policisté se později ke stíhání s chutí přidali. Dupnul na plyn a uháněl směrem k Liberci, místy až 175 v hodině. Po 35 se pokračoval až do Liberce, kde se chtěl snad schovat uprostřed zástavby, nebo naopak pokračovat směrem na Rýnovice, kde měl mimochodem ten samý den nastoupit k výkonu trestu. Proto asi ten spěch. Nevím, jak by jeho návštěvu v Rýnovicích ocenili, jelikož bylo dost pozdě v noci. Na druhou stranu, mezi starými známými se taková pozdní návštěva ještě toleruje a náš řidič podle všeho je starý známý. Do Rýnovic ale nedojel. Zabloudil v centru Liberce a poté, co vjel do slepé ulice a následně na obrubník, prorazil si pneumatiku a nezbylo mu než zastavit. Policisté provedli test na drogy u něj i u jeho dvou spolujezdců a zjistili, že, když použiju slang, sjeté snad nebyly jen pneumatiky, i když ani to není jisté, protože měl v průběhu zběsilé jízdy problém udržet se na vozovce. A když k tomu všemu přičteme ještě absenci řidičského oprávnění, půjde do výkonu trestu s pěknou nadílkou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatím ten výhled na úterý není vůbec špatný, očekáváme totiž jasnou až polojasnou oblohu. Jen tedy ráno a dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy, zejména na Českolipsku. Později odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti teploty mezi 9 až 12 stupni a na horách maxima mezi 7 až 10 stupni. K tomu hlášený slabý proměnlivý vítr nebo dokonce klidno, na horách postupně mírný vítr. A to jihozápadní až jižní. Biometeorologická předpověď dnes ale taktéž mírná, ta nám tedy zůstává na jedničce. Tak s takovým počasím tedy budeme moci dnes počítat v Libereckém kraji. Dnes tedy v úterý 13. října a přesně ve 8:45 vás zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na závěru úterního dobrého rána se nacházíme po písni Vítězslava Vávry, a to téměř 10 minut před 9 hodinou. Ráno opět uteklo, to už je takové standardní, a tak budeme moci nastínit, co vás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Liberec po 9 hodině v dopoledni pod Ještědem. A to nejdůležitější, těší se na vás kolegyně Iveta Kalátová, která vás bude dopoledním vysíláním a provázet. A patrně téma, které se nabízí hlavně tedy v tom povolebním období, tak to je právě i ty dohady, diskuze a také řešení některých politických situací v Libereckém kraji. No, právě to, jak budou vypadat některé budoucí koalice, to se stále řeší, a vy se podrobnosti dozvíte právě v dopolední pod Ještědem po 9 hodině. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou poptává nové elektrobusy. Jablonec nad Nisou spustil provoz první fotovoltaické elektrárny. Centrum Amélie v Liberci opět sbírá vánoční ozdoby na pomoc nemocným. Dnes nás čeká jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 12 až 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun bez daně. Nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu.
2: Autobusy, které dopravní podnik poptává, by měly být nízkopodlažní a třídveřové. Měly by mít 12 až 13 metrů. V podmínkách soutěže dopravní podnik uvádí, že 26 elektrobusů bude chtít dodat v roce 2028, dalších 6 v roce 2029. Aktuálně má dopravní podnik 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek jich potřebuje výrazně víc. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokonině. Jde o první z 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osazené a čekají na připojení. Na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriová úložiště. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Vyrobená elektřina bude přednostně sloužit budovám, na kterých jsou panely umístěné, přebytky můžou ukládat do bateriových úložišť nebo je sdílet. Už po 8. můžou lidé podpořit onkologicky nemocné prostřednictvím sbírky použitých vánočních ozdob. Pořádá ji Liberecké centrum Amélie. Využije je při vánočním charitativním prodeji. Jeho výtěžek pak použije na pomoc lidem s rakovinou a jejich rodinám, říká sociální pracovnice a koordinátorka centra Renata Kotůčková.
3: Ty ozdoby my přebereme, připravíme na prodej, uděláme hezký stánek, ozdobíme stromeček a budeme se těšit na to, že přijdou lidi a ozdoby si od nás koupí.
0: Sbírka potrvá do konce listopadu. Lidé můžou v Liberci ozdoby přinést přímo do centra Amélie v Liberecké nemocnici nebo do krajské vědecké knihovny. Sbírat je budou i v infocentru v Chlastavě na Liberecku a v centru Amélie v Praze. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc.

0: tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká jasno až polojasno, dopoledne ještě místy počítejte s mlhami, později pak odpoledne začne přibývat oblačnosti. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10, vítr bude vát slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být většinou mírně nepříznivé, biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok, objízdná trasa vede přes Příšovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už máme krátce po 9. hodině a vše dobré a kvalitní poslech vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Iveta Kalátová. No, také jste dnes zvažovali, že už se poněkud tepleji oblečete. Přece jenom to dnešní ráno už bylo poněkud mrazivé, ale zdá se, že nám bude svítit slunce a to je dobře. Tak pestrý bude také náš dopolední program. Vrátíme se k volbám. V některých městech Libereckého kraje se stále jedná o složení budoucích koalic, kde už známe výsledek a kde se ještě zvolení vítězové nedohodli, to se dozvíme už za chvíli v našem vysílání. A také se podíváme k železničnímu přejezdu v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou. Tam přibylo nové dopravní značení, přispěje ke snížení počtu nehod. I tomuto tématu se budeme věnovat v této hodině. Tak ať se vám i dnes v úterý 13. října dobře daří a hezky poslouchá.

0: Jak už zaznělo v úvodu vysílání Českého rozhlasu Liberec, tedy v úvodu po 9. hodině, tak města v Libereckém kraji jednají o složení budoucích koalic. Někde už je jasno, někde zatím ne. A s aktuálními informacemi je ve studiu naše redaktorka Adéla Jindrová. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. V Liberci už je od včerejška rozhodnuto. Na složení koalice se tam domluvili vítězové voleb Starostové pro Liberecký kraj s hnutím Lepší Liberec a s uskupením Liberec otevřený lidem, které je spojené s Piráty. Nová koalice by měla pohodlnou většinu 31 hlasů z celkových 39. Hnutí ANO se po 12 letech přesouvá do opozice se zbývajícími 8 hlasy. Zase primátorem stane lídr vítězného hnutí Lukáš Hájek, ještě není jasné. ODS v libereckém zastupitelstvu nebude poprvé od roku 1994. Nepodařilo se jí dosáhnout na hranici nutnou pro získání mandátu.
0: A jak to vypadá v Jablonci nad Nisou?
1: O složení koalice zatím stále není jasno, uskupení spolu jednají. Nicméně za necelou hodinu začíná tisková konference, na které se novinky ohledně vyjednávání dozvíme. Připomenu, že vítězným hnutím je tam ANO v čele s bývalým primátorem Milanem Kroupou. Na druhém místě skončilo hnutí Starostů pro Liberecký kraj s lídriní Janou Hamplovou a třetí je podle počtu hlasů ODS, kterou vede současný primátor Miloš Vele. V zastupitelstvu budou ještě další 4 uskupení.
0: Rozhodnuto je i ve Frýdlantě. Jak se dohodli tam?
1: Vítězné uskupení Frýdlant pro všechny, které vede bývalý člen ODS a současný místostarosta Jiří Stodulka, bude tvořit trojkoalici s uskupením Místní se starosty pro Liberecký kraj a Nezávislý pro Frýdlant. Podle Stodulky teď uskupení pracují na koaliční smlouvě a programových prioritách. ODS v čele s Danem Ramzarem se po více než 30 letech přesouvá do opozice se 3 zastupiteli.
0: V Semilech byl velmi těsný výsledek. Jak to vypadá s možnými koalicemi?
1: Podle zástupců všech 3 vítězných subjektů aktuálně jednají o možné široké koalici složené z 18 až 20 zastupitelů. Zvítězilo tam hnutí Moje Semily v čele se Sebastianem Kuršelem, na druhém místě skončila Volba pro Semily a na třetím hnutí ANO. Všechna 3 vítězná uskupení získala po 6 mandátech. Další jednání lídrů těchto uskupení je naplánované až na neděli. Do semilského zastupitelstva se ještě dostalo Nezávislé sdružení Společně pro Semily, které získalo 2 mandáty, a ODS s 1 mandátem. Naopak v Turnově se stalo velmi výrazným vítězem uskupení Nezávislý blok současného starosty Tomáše Hokeho. Podle něj budou o koalici jednat ještě minimálně týden až 2.
0: A v České Lípě, tak tam byl výsledek komunálních voleb docela překvapivý. Jak to bude tam?
1: Tam zvítězilo uskupení Živá Lípa, spjaté se starosty pro Liberecký kraj, a na druhém místě skončilo hnutí ANO. Minulé volby to bylo přesně obráceně. Oba subjekty letos získaly po 10 mandátech, o možných koalicích zatím nemáme žádné informace. V Novém Boru, Cvikově a Doxech na Českolipsku se o případných koalicích stále jedná.
0: O nově utvořených koalicích a probíhajících jednáních nás informovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Tak děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: úterním dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec už budeme věnovat železničním přejezdům, konkrétně jednomu z nejnebezpečnějších na Jablonecku. Železniční přejezd v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou je za poslední skoro dva roky nejnebezpečnější v Libereckém kraji. Od loňského ledna se tam auto s vlakem srazilo třikrát, což je téměř polovina všech nehod na přejezdech v kraji. Magistrát proto u přejezdu minulý týden osadil nově dopravní značení. Jestli je s ním přejezd bezpečnější, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer spolu s dopravním expertem Romanem Buckým.
1: Tak teď se podíváme, jak to tady vlastně je, protože ten přejezd je v těsné blízkosti křižovatky.
2: Sedíme tady v autě s dopravním expertem platformy Vize 0 Romanem Buckým.
1: Tak tady máme stop. Dobře, takže bychom měli zastavit na místě, odkud do toho přejezdu vidíme. Musíme najít prostě tak, aby jsme do toho koliště viděli. Byť tady teda bliká to bílé světlo, ale to si řekneme za chvilku. Tak a teď je otázka, jestli vidíte.
2: Z obou stran, já když si najedu, tak abych nestál vlastně v koliště.
1: Tak tam prostě
2: nevidím. Tak tam nevidím. Není jako vidět.
1: Ano, když se postavím, abyste tam viděl, tak už se budete dívat jenom smrti do očí, jo, kdyby přijel vlak, protože tady v tom okamžiku už nemáte šanci, protože už budete stát v kolejišti. To bílé blikající světlo u vás upozorňuje, že můžeme jít maximálně 50 přes ten přejezd, ale i v tomhle případě řidič povinen se přesvědčit, jestli na přejezd může.
2: My jsme teď přijížděli ve směru od kruhového objezdu u zeleného stromu.
3: Otočili jsme se a přijíždíme z druhého směru, tedy z hora. Čeho si tady všímáte?
1: Ten kříž je poměrně špatně vidět. Poslední chvíle se schovává za značkou hlavní silnice. Teď se nám zase schová za značkou výstražnou, takže tady je přejezd. Ale budiš. Tady už na stopku nějak nevidím. Když se na to podíváme, stejně by toto vozidlo teda chtělo zastavit, nebo tam moc vidět není. Že? Zase vpravo keře, vlevo tady máme nějaký zabezpečovací zařízení plus zase keře a je ta trať do úvozu zapuštěná. Takže i ze zhora by ta stopka byla vhodná. Navíc, myslím si, že by to nebylo vůbec špatný, protože v zápětí je zákaz jezdu do jednosměrky.
2: Přesně tak.
1: Takže ten šofér by se tady konečně zastavil a zvážil by si, kudy pojede dál, protože ta varianta, že pojedu tady doleva, mi připadá příšerná.
3: My jsme se přesto doleva dali a dojeli jsme na dvůr nějakého domu, kde je parkoviště. Naštěstí je dopoledne celkem prázdné a Fabia Kombi je docela krátké auto, takže se tady celkem dá otočit, ale mít větší auto, být neskušený řidič nebo být to parkoviště plnější, tak jsem v pasti a už se odsud nedostanu. Jak jsme jeli zhora, tak se to chtělo tolik, že si to musíme projet ještě jednou.
1: A teď jsme vlastně v situaci, kdy skutečně ten, co jde rovně, se o té slepé ulici prostě nedozví. Takže to je katastrofální značení. Kdo není místní řidič, tak ten se dostane do pasti a bude proklínat ty lidi, kteří to tady značili. A zajímalo by mě, kdo tohle to vůbec vymyslel a kdo to vůbec schválil.
3: Město po správě železnic chtělo, aby na přejezdu osadila závory. Ty by ale podle dopravního experta Romana Buckého při současném nepřehledném dopravním značení mohli neznalého řidiče přijíždějícího shora na přejezdu uvěznit. Řešení, které by mohlo alespoň částečně zvýšit bezpečnost přejezdu, je podle Romana Buckého instalace zrcadel.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

romantika, ranní loučení Marie Rotrová, Petr Němec v úterním dopoledni pod Ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme 13. října, tak Světové dny stěhovavých ptáků vždy druhou květnovou a říjnovou sobotu upozorňují na potřebu ochrany těchto ptačích druhů a jejich stanovišť. Desítky tisíc jich putují v tyto dny i přes Krkonoše, kam směřují ptačí letky za teplem a zda mají dostatek potravy, zajímá nejenom odborníky na ochranu přírody. Tak když ptáci chtějí překonat Krkonoše, tak musí využít místa, kde je překonají nejlépe a k tomu se nabízí sedla, jako je třeba u Špindlerovky nebo u Vosecké boudy, kde přelétává hory víc ptáků. To jsem citovala Jakuba Šimordu ze zprávy Krkonošského národního parku. Tato místa se využívala k odchytům, kde se ptáci kroužkovali a sledoval se jejich průtah. A právě ornitology zajímá, kudy ptáci létají, kde zimují i spousta dalších faktů z jejich biologie. Co je zajímavé, tak řada druhů zimuje kolem Středozemního moře, některé se ale z Krkonoš vydávají až do podhůří Pamíru, třeba krkonošský slavík, modráček tundrový nebo lejsek malý. Pokud vás právě toto téma hodně zajímá, tak více se toho dočtete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: Ano, každou chvíli bychom si měli dostatečně dobře užívat, jak nám zpívali Jan Bending a Lucie Bílá ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mám tady pro vás opět pár informací, možná, že se vás budou týkat. V ordinaci paní doktorky Všetičkové v Harchově se už od tohoto týdne očkuje proti chřipce pro osoby 65+. Ty mohou přijít bez objednání vždy v pondělí a ve středu od 12 do 13 hodin a ve čtvrtek od 11 do 12 hodin. Vakcína bude hrazena zdravotní pojišťovnou. Mladší ročníky budou očkovány od listopadu. Zprávu jsme našli na webu města Harachov. Pro změnu web města Turnov informuje o tom, že v Metelkových sadech v aleji Legií se kácí sloupovité duby, které se nachází v blízkosti komunikace. Dotčená místa jsou označena a ohraničená, tak město prosí obyvatele, aby byli opatrní a respektovali instalovaná omezení. A ještě tady pozvánka na hospodský kvíz, tu jsme našli na webových stránkách Smržovky. Tak na hospodský kvíz můžete právě dnes zajít do Park hotelu ve Smržovce. Začátek je v 18 hodin. Čeká na vás 56 otázek, soutěžení, výhry a především zábava. Důležité je sestavit tým z 1 až 8 hráčů, vymyslet pro něj originální název a přihlásit jej. No a potom už se jenom dostavit včas.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: never. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renáta. Tady je Petr Jungmann. Zakladatel buddhismu Buddha zemřel podle legendy před 2510 lety v roce 484 nebo také v roce 483 před naším letopočtem. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění. Tehdy 75-letý zpěvák získal cenu za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice. The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations. A Donald Trump tu svoji zase nedostal. Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
3: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
3: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Zásady územního rozvoje Libereckého kraje čeká změna. Nové výluky autobusů platí na Semilsku i Liberecku. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Dnes nás čeká jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti. Teploty v Libereckém kraji 12 až 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne.
2: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnofičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hál skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
0: Říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Liberecký kraj totiž upraví zásady územního rozvoje regionu. Dokument udává, kde se má kraj v dalších letech rozvíjet. Nově se do něj také zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, přivaděče pitné vody na Frýdlansku, posílení elektrické sítě na Českolipsku nebo protipovodňová ochrana u Andělské hory u Chrastavy. Cestující veřejnou dopravou v Libereckém kraji musí počítat s novými omezeními. Kvůli uzavírkám jedou některé autobusy podle výlukových jízdních řádů. Oznámil to krajský dopravní koordinátor společnosti Korit LK. Změny se týkají Vysokého nad Jizerou na Semilsku a Radoňovic na Liberecku.
3: Ve Vysokém nad Jizerou bude dnes celý den plně uzavřená ulice doktora Karla Farského. Linky 951, 952 a 953 budou během dne jezdit v omezeném provozu. V obci Radoňovice u Hodkovic nad Mohelkou trvá uzavírka ode dneška do 19. října. Uzavírka omezí linku 81 z Nových Hodkovic a zpět. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Žáci a učitelé na Českolipské základní škole Špičák mohou využívat novou učebnu. Oznámilo to vedení města. Třída slouží jako specializovaná učebna fyziky a chemie a poskytuje moderní vybavení pro výuku obou předmětů. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 6 desetin procentního bodu více než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Mezi měsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká jasno až polojasno. Dopoledne ještě počítejte místy s mlhami. Později odpoledne pak začne přibývat i oblačnost. Teploty 12 až 15 při déle trvající oblačnosti nebo mlze mohou se teploty pohybovat jen mezi 9 až 12 stupni. Na horách pak 7 až 10 stupňů. Vítr bude vát slabý proměnlivý, rozptylové podmínky by většinou měly být mírně nepříznivé. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje

0: Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný stejně jako sjezd do Pavlovic. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Stále příjemný dopolední čas i s námi s Českým rozhlasem Liberec a nejlépe na frekvenci 97,9. To vám teď už krátce po 10. hodině přeje Iveta Kalátová. Za chvíli si uděláme malý výlet, exkurze do škol, firem i přírody Českého ráje, včetně naleziště českých granátů, absolvovali účastníci 28. ročníku Mezinárodního sympózia současného šperku v Turnově, než se pustili do nové tvorby, která v těchto dnech vrcholí. A my společně s regionálním stopařem nahlédneme do Zlatnické dílny. A také uslyšíte další díl seriálu o mobilní hospicové péči. Jiří Skladenská v něm vypráví o tom, jak mu zdravotníci z domácího hospicu pomáhali s péčí o nevyléčitelně nemocnou manželku a díky virtuální realitě se jeho žena mohla podívat třeba i do Itálie. Další díl seriálu si tady budete moci poslechnout krátce před 10:30.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve zlatnické dílně Kamenářského domu Muzea Českého ráje právě teď vrcholí práce účastníků 28. ročníku Mezinárodního sympozia současného šperku. A my s regionálním stopařem nahlédneme, jak se rodí nové šperky. Já už do Turnova zdravím Jaroslava Hořeního. Dobré dopoledne.
2: Přeju dobré dopoledne se přízemí Kamenářského domu, které se změnilo ve zlatnickou dílnu s několika místy, a to snad ani nespočítám, radši se zeptám Lenky Laurinové, organizátorky sympozia a kurátorky sbírek výtvarného umění a šperku Turnovského muzea. Tak kolik šperkařů vlastně tady máme, nebo budeme mít, protože teďka po ránu tady ještě všichni nejsou, jsou to umělci.
3: Dobrý den, tak využili jsme všech 10 míst, které nám vlastně kapacita té světnice Kamenářského domu nabízí, takže 10 výtvarníků přijelo, plus tady máme ještě jednoho mladého zástupce té kategorie mladý talent, studenta maturitního ročníku oboru broušení drahých kamenů tady na zdejší umělecko-průmyslové škole.
2: Kolikátý tvůrčí den to dneska je?
3: V pondělí se sjeli a od pátku vlastně pracují v dílně, takže už jsou tady čtvrtý den. Ten pátek byl jen takový na rozjezd a na prohlédnutí dílny, ale teď už se tady plně pracuje.
2: Pracuje se opravdu plně, tak já se podívám, co tady vzniká. Tady máme jednu známou výtvarnici, umělkyni Marcelu Kindlstefanovou z Raspenavy, která tam organizuje dlouhá léta sympozium Sympora. A u vás, Marcelko, tady vidím nějaké české granátky.
4: Ano, to jsou české granátky, které jsme si sami nalovili v Dolní Oldříši.
2: A co z toho vznikne?
4: Zatím to vypadá na brož. Mám tady zatím jeden prsten hotovej a teď pracuju na broži, kterou potřebuji nějak dneska dodělat. No.
2: Vlastně máte čas ještě dneska a zítra stíháte to.
4: No já doufám. Budu se snažit.
2: A ještě tady máme Milana Nováčka. Dobrý den, Milane, na čem vy pracujete?
5: Dobrý den, je to takový místních surovin, je to takový objekt nositelný, jako vždycky, a takhle vypadá vlastně ten zvuk, když to opravdu děláte.
2: Milan tady něco brousí, a kde pak jste nalezl tyhle ty suroviny?
5: No, jsou opravdu místní, nebojte. Myslím, že to poznáte potom na té výstavě, kde to bude vystaveno.
2: No tak na to se samozřejmě přijdeme podívat a víc o výstavě, kdy, kde, tak to už nám zase řekne Lenka.
3: Tak zatím běží výstava věcí, které výtvarníci přivezli na zahájení sympozia. Tu během čtvrtečního dopoledne přeměníme na výstavu výsledků zdejšího tvůrčího týdne a ta pak bude k vidění do 29. listopadu v otvírací době muzea.
2: A v otvírací době muzea dnes a zítra tady tak jako já můžete sledovat umělce v akci.
1: Děkujeme. Jaroslave, mě by jenom zajímal opravdu ten šperk z těch místních surovin, tak mě asi nezbyde nic jiného, než abych se také přijala podívat.
2: No, tak to budeš koukat.
1: Tak tolik Jaroslav Hoření, náš regionální stopař. Ještě jednou děkujeme a přejeme krásný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den odpoledne z Liberce.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina No Name, čím to je? 10:23, tady s vámi úterní dopoledne pod Ještědem a v příštích minutách už se budeme věnovat dalšímu dílu našeho seriálu, ve kterém se věnujeme mobilní hospicové péči. Taky nevyléčitelně nemocný se může podívat do italských Benátek, i když jen virtuálně. A jak uslyšíte v dalším dílu našeho seriálu, přesvědčila se o tom rodina Jiřího z Kladenska. Jiří tak mohl své nemocné ženě splnit nejen přání dožít doma, ale taky to, aby se díky brýlím na virtuální realitu vydala na vysněný výlet do Itálie.
1: Do sídla domácího hospice Mezibřehy v Berouně mířím za zdravotní sestrou a jejím klientem. Je to takový žlutý dům, čtu tady nápis Mezibřehy, důstojný odchod.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sestřička Lucie Petáková, odsud vy vyrážíte za klienty domů v rámci regionu?
2: Ano, někdy tady odsud vyrážíme. Máme vlastně působnost 30 km od Berouna. Do rodiny chodíme s tím zdravotnickým baťohem, kde máme veškerý potřebný vybavení.
1: Jezdila jste také na Kladensko do rodiny pana Jiřího, ten je tady s námi. Proč vy jste využívali tu mobilní hospicovou péči?
3: Protože asi bych to sám nezvládnul. Jo, byly tam takové věci, kde byla opravdu potřeba sestřička a bez toho by to asi nešlo.
1: Manželka Zuzana zemřela letos na jaře po těžké nemoci?
3: Ano, ona s tím bojovala od roku 23.
1: Vy jste doma ještě oslavili manželky kulatiny, prozradíte ten věk?
3: Já myslím, že můžu 60 let, to není žádný věk.
1: Pan Jiří je dál v podstatě vaším klientem, on využívá takzvanou pozůstalostní péči, co to znamená?
2: Pozůstalostní péče vlastně znamená, že po tom, co zemře pacient, o kterého jsme se starali jako domácí hospicová péče, tak ještě se staráme vlastně o tu pozůstalou rodinu. Snažíme se jim poskytnout psychosociální podporu a snažíme se tak jako provázet tím truchlením.
1: Jaké povolání měla vaše žena?
3: Zuzka dělala na urgentním příjmu sanitářku.
1: A vy jste taky z oboru?
3: Jezdím sanitkou převozovou, ne záchrankou, ale převozovou.
1: Jak bylo pro vaši ženu důležité být doma?
3: Moc si přála jít domů. Jo, to vlastně, když byla v té nemocnici, tak přemlouvala pana doktora, aby ji propustil. On nechtěl, ale po týdnu ji propustil.
1: Já s vámi oběma chci mluvit hlavně o tom, co si paní Zuzana přála. Ona toužila cestovat, což už bohužel nešlo, ale vy jste jí nachystali takovou specialitu. Co to bylo?
2: Virtuální brýle. Protože jsme při jedné hospicové návštěvě zjistili, že by paní Zuzana se ještě chtěla podívat do Říma. Vlastně byl to takový její velký plán. Měla už skoro možná koupený i letenky s rodinou.
3: Postupem doby tak manželka sama usoudila, že to nejde prostě. Takže pak se vlastně hodily ty virtuální brýle, což bylo úplně super.
1: Co ona popisovala, co viděla, co navštívila?
3: Samozřejmě první jsme hledali Řím, který tam byl zrovna dvakrát. Destinace celého světa, památky.
1: A jak manželka reagovala?
3: Manželka reagovala, že normálně říkala třeba tyjo, otáčela se s tím. To si člověk připadá, jako když je opravdu tam.
1: Jak dlouho měla třeba ty brýle nasazené?
3: 4 hodiny to mělo v kuse, od půlnoci asi do 4 do rána.
2: Tu noc těsně předtím, než jsme měli vrátit, tak právě to bylo, jak říká pan Jiří, to bylo velice dojemný, že prostě byli i v Benátkách a že paní Zuzka tam tancovala na gondole, takže pro všechny to byl silný zážitek.
3: Bylo to moc hezký a byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Vzpomíná Jiří z Kladenska, Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty jsme strávili s Martou Kubišovou s písničkou Hey Jude, velice známá věc od Beatles. 10:39, co dělat, když k výrobku potřebujete srozumitelný návod, ale ten v zásilce nedorazil. Jak komunikovat s prodejcem, to už ve spotřebitelském servisu poradí Josef Černý.
1: Pan Libor si objednal z e-shopu fotoaparát, který sice přišel, ale chyběl u něj návod v českém jazyce. Pan Libor o něj prodejce požádal, jenomže ten neodpověděl, a proto se Libor ptá, jestli je to důvod k odstoupení od smlouvy. Pane posluchači, pokud budete návod pouze urgovat a prodejce nereaguje, důvod k odstoupení to není. Takže příští dopis nadepište jako reklamace, kterou musí prodejce vyřídit do 30 dnů, a pokud nevyřídí, pak už to důvod k odstoupení je.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: možná se také unášíte takovou hezkou představu, že až přijdete domů, tak se také budete oddávat takzvanému nic nedělání, anebo budete dodělávat nějaké práce ještě na zahrádce. Ono čas k tomu určitě je. Ovšem nás teď čeká vaření. Recepty našich babiček dnes Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření věnují tymiánu. A protože podzim je časem lovů a honů, zkusíme zvěřinu. Zadělávaný zajíc.
1: V našem vyprávění o přípravě pokrmu ve vesnických chalupách před 100 i více lety si dnes něco povíme o tymiánu.
2: Tato drobná, výrazně vonící bylinka patří mezi nejstarší užitkové rostliny. V místním nářečí se jí říkávalo také dymián nebo damiánek. Tymián znali už lidé v dávné minulosti. První údaje o jeho pěstování pocházejí z doby kolem roku 3000 před naším letopočtem.
1: Už tehdy si lidé cenili jeho výrazné vůně a vlastností. Ve středověku tymián benediktinští mniši přivezli přes Alpy do Čech a pěstovali ho v klášterních zahradách. Postupně si tak našel cestu nejen do lidového léčitelství, ale také do kuchyně. V tradiční lidové medicíně měl tymián široké využití. Připravovali se z něj čaje, odvary a různé bylinné směsi. Báby kořenářky, odvary a zápary z damiánku doporučovali při nachlazení a potížích s dýchacími cestami, při bolestech krku a angíně. Uplatnil se také při zažívacích potížích, bolestech hlavy nebo revmatismu. Někteří léčitelé mu připisovali i pomoc při cukrovce, chudokrevnosti, zevně při kožních problémech nebo po hadím ušknutí. Důležité místo měl tymián i v tradiční kuchyni. Jeho výrazná vůně a chuť výborně doplňovala pokrmy z masa a ryb, polévky i omáčky, například oblíbenou svíčkovou. Ochucovali se s ním i pokrmy z brambor a zeleniny. Hospodyně ho přidávali také do jídel, který měl dodat nejen chuť, ale podle osvědčených zkušeností také podpořit jejich trávení.
2: A protože máme podzim, který je dobou honů a posledních lečí, vybrali jsme recept s tymiánem na zvěřinu z malé pražské kuchařky Julie Svobodové z roku 1898. Zadělávaný zajíc.
1: Staženého zajíce rozkrájí na kusy. Dej do kastrolu 4 loty, tedy 7 deka másla, 4 libry, tedy 14 deka slaniny, čtvrt libry, 14 deka uzené kýty, obé rozkrájeného na kostky. Do toho dej 2 cibule, 2 řípy rozkrájené na lístky, kousek česneku, 4 bobkové listy, tymián, citronovou kůru, sůl a koření. Chvíli to smaž a pak dej rozkrájeného zajíce do kastrolu a duz ho. Když měkne, posyp jej trochu moukou, přidej červeného vína, trochu polévky a octa a nech v tom zajíce, ať změkne. Omáčku ohřej a dej na stůl, oblož cibulkou nebo věncem z máselného těsta.

Také jste se zaposlouchali do této krásné písničky Karla Gotta ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ovšem ty další minuty po 11. hodině budou mít do romantiky hodně moc daleko, protože přivítáme deratizéra majitele firmy Lidezen Pavla Soukupa a budeme řešit myši a kuny, aby se nám nenastěhovaly teď na zimu do našich domovů, jak se jim bránit. To vše probereme už za chvíli, tak si na to počkejte.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Jablonci nad Nisou skončí vítězné hnutí ANO stejně jako před 4 lety v opozici. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí v restituční kauze Walderode. Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Dnes nás čeká jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti, teploty 12 až 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. V Jablonci nad Nisou bude v následujících 4 letech pokračovat stávající koalice starostů pro Liberecký kraj ODS společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Dnes podepsali memorandum. Primátorem má zůstat občanský demokrat Miloš Vele, protože jeho strana skončila ve volbách třetí. Volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. To ale opět míří do opozice. Podle jeho lídra Milana Kroupy může být důvodem postoj jabloneckých politiků k předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi.
2: Vyjádření ODS, když jsme s nimi jednali ještě včera, bylo, že prostě by s námi jako rádi spolupracovali, ale že s námi nemůžou jít, protože mají prostě velký výhrady samozřejmě k našemu šéfovi. Stejně tak jako nemůžou spolupracovat s SPD, protože mají výhrady k zase její šéfovi.
0: Do zastupitelstva Jablonce nad Nisou se ještě dostalo hnutí SPD a uskupení Spolu se sportovci pro živý Jablonec. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušilo rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud vyžaduje identifikaci více než tisícovky pozemků, o které vdova po hraběti Karlu de Fur Walderode Johana Kamerlanderová žádá. Okresní soud Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Tuldnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Už po 8. můžou lidé podpořit onkologicky nemocné prostřednictvím sbírky použitých vánočních ozdob. Pořádá ji Liberecké centrum Amélie. Využije je při vánočním charitativním prodeji. Jeho výtěžek použije na pomoc lidem s rakovinou a jejich rodinám, říká sociální pracovnice a koordinátorka centra Renata Kotůčková.
3: Ty ozdoby my přebereme, připravíme na prodej, uděláme hezký stánek, ozdobíme stromeček a budeme se těšit na to, že přijdou lidi a ozdoby si od nás koupí.
0: Sbírka potrvá do konce listopadu. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že bude zákon, že projde zákon co nejdříve ve zrychleném řízení, ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká jasno až polojasno, později odpoledne začne přibývat oblačnost, teploty 12 až 15, na horách 7 až 10, vítr bude vát slabý proměnlivý, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice 277/11 u obce Bílá na Liberecku je neprůjezdná, probíhají tam odklízecí práce spadlého stromu. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

To byly zprávy 11. hodiny s Lenkou Markovou. O slovo se hlásí teď opět Iveta Kalátová. V dopolední pod ještědem ještě jednou vás zdravím. Tak věděli jste, milí posluchači, že hlodavci si svými zuby poradí i s tvrdým materiálem. Dokážou se prokousat nejenom dřevem, plastem, ale dokonce i starým betonem. Potkani, kresy, myši, hraboše, jak si s těmito nezvanými hosty poradit v domě i na zahradě. To vše probereme s deratizérem, majitelem firmy Lidezen, s Pavlem Soukupem už za chvíli. Tak si na to počkejte a já už vám přeji hezký poslech.

0: Po písničce Lony Machálkové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už přichází ke slovu hlodavci. Tak ne, že by hlodavci byli našimi hosty, to ne, ale budou ústředním tématem. Naším hostem je dnes deratizér, majitel firmy Lidezin SRO Pavel Soukup. Vítejte u nás opět po čase. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den všem, dobrý den. Děkuji za pozvání.
0: Tak, děkujeme, že jste přijal pozvání. Já jsem si tak zrovna říkala, tento rok, jako vždy bohužel, byl poměrně opět suchý, všude je sucho. Projevilo se to třeba nějakým způsobem na hlodavcích, že by jich třeba ubylo?
1: To si myslím, že ne,
0: že
1: to
0: ne.
1: Určitě ne.
0: Jím je to úplně jedno.
1: Určitě, určitě. Oni se vždycky k té vodě dostanou, tak oni ji přijímají spíš z potravy, takže oni nepotřebují pomyslně někde nějaký potok a tam se jít napít, to ne, takže jim stačí, když třeba, že jsou všežravci, takže jim to stačí třeba z nějaký traviny, že z nějakého prostě v té kanalizaci, když samozřejmě tak tam to je, ta voda je, v té vody je tam dost, ale nebo to jsou třeba, když se dostávají, když jsou otevřeny třeba kompostéry, tak tam si jako vyloženě poradí.
0: O té prevenci si musíme popovídat, protože jsem včera trochu pátrala, jsem se na vás trochu nachystala a zjistila jsem, my třeba máme kompost, ale my ho vůbec nemáme ohraničený a prý to také není dobré. Prý je dobré mít ten kompost opravdu, neříkám přímo hermeticky uzavřený, ale že to je také ráj některých těchto nezvaných hostů.
1: Och, tak já bych řekl, podle toho, kde to máte, když to máte na zahradě, tak musíte počítat s tím, že tam budete mít rozhodně nějakou myšku.
0: Máme to na zahradě.
1: Že tam bude, že tam budou hraboši, že tam určitě budou myši. Ten potkan třeba, když je to třeba mimo město, tak tam jako málo kdy se stane, ale i se stane, že ty potkani jsou rozdělený na městský a mimoměstské. Ano, opravdu.
0: A v čem se liší?
1: V čem se liší? V sbírce potravy. Jo, protože samozřejmě ten městský má podstatně větší možnosti, má jako široký spektrum potravy v popelnicích a různě.
0: Má all inclusive prostě.
1: Ano. All inclusive, jak já říkám, ano. Ale ten vesnický nebo ten mimoměstský, tak ten vlastně je pro nás třeba lépe. My proti němu umíme lépe zasáhnout, protože on má tu potravu vyloženě jenom prostou. To znamená, že tam je obilí nebo nějaká pícnina nebo cokoliv, jo. Nebo já nevím, uskladněný brambory. Takže proti ním my máme podstatně jednodušší boj, protože my jim tam něco dáme a víme, že oni to přijmou. Ten městský potkan bude tak nějak jako váhat, že kolikrát nám prostě úplně všechno nevezme. Je mlsný. Jsou víc mlsný. Mm-hmm.
0: K jakým případům jste bylo teď v tomto roce povoláván?
1: Co se týká těch kompostérů, já si k tomu vrátím. Protože teď vlastně to byl takový velký boom, že se vlastně kompostéry, ty skládací, že jo, je to samozřejmě skvělý nápad. Nicméně tam budu trošičku apelovat na všechny majitele, aby si to kontrolovali. Protože to je vlastně první věc, že to je ráj těm výskytu těch potkanů. Takže my, když jsme vyjížděli někde třeba na nějaký zahrady, bylo to ve většině případů vždycky v těch kompostérech. Hmm. Jo? A nebo jsou třeba lidi opravdu dneska, bohužel, nejsou ukáznění a nechávají ty kompostéry otevřené. No a tam, když vysypou šlupky od banánu a další věci, tak samozřejmě to je otevření restaurace pro ty hlodavce.
0: No, my bychom se mohli také pobavit o prevenci. Nejprve to vezmeme preventivně, jak se bránit. K nejběžnějším hlodavcům u nás tedy patří myš, potkan, hraboš, polní hryzec, vodní, krysa, křeček polní, ještě nějaký, jakého jsem vynechala.
1: Myslím si, že u krysy u nás, nebo v našem pásmu, který je ta zeměpisná šíře sever, proto taky třeba potkan se jmenuje latinsky Rattus norvegicus, to znamená norská myš, takže sever. A když byste se podívala, tak pomyslná čára je rovník. Od rovníku dolů jsou krysy a od rovníku nahoru jsou více potkani. Potkan je totiž všežravec, ale více méně dává přednost masožravým, je masožravec. Když to krysa, to je bíložravec. Takže krysy se u nás vyskytují tam, kde se pěstuje hodně obilí, třeba polabí.

0: Také se vám možná někdy, milí posluchači, stalo, že jste najednou uslyšeli nad sebou neuvěřitelný hluk, jako když někdo stěhuje nábytek, a on je to kuny. I kunám se budeme věnovat, těmto nezvaným návštěvníkům ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, s naším dnešním hostem, kterým je deratizér, majitel firmy Lidezen, Pavel Soukup. Pane Soukupe, teď bychom teda mohli jít k té prevence, zabezpečení našich domovů, takže všechno utěsnit, izolace, pozor na potraviny, odpadky, to už jsme trochu nakousli.
1: Tak a to je první věc, čím bychom se měli zabývat, co se týká náklady s odpady, to je jedna věc. Druhá věc, z léta nám vždycky většinou zůstávají otevřená okýnka od sklepů a podobně. Jsme zvyklí větrat víc, než jsme byli, a najednou se nám udělá třeba tak, jako máme dneska dopoledne, velmi pěkně, tak necháme ještě otevřený ty dveře. Věřte mi, že ty myši nebo ty hlodavci už jako dneska ví, že ta zima přijde. Ví to dřív než my. Ví to dřív než meteorologové, 100%. Takže jako tady, buď to zabezpečit, zavírat okýnka, to je první věc. Další věc, dát si do ně třeba, když chcete větrat, mřížky, které se prodávají minimálně třeba na ty potkany, aby to bylo centimetr na centimetr, co nejmenší. Samozřejmě ty síťový dneska se prodávají. To je další věc. A utěsnit... Ono, plastová okna stačí, jako jo, to si myslím, že my jsme dneska, my i ty domácnosti, domovy máme poměrně hermeticky uzavřený. Co se týká těch kun, tam je to trošku složitější, protože ta kuna, to jsou kuny skalní, který se vlastně, který žijou ve městě, oni nemají svého přirozeného nepřítele, predátor jen žádnej neloví, konkrétně v těch městech, takže oni jsou to naše takový trošku konkurenti, protože nám loví právě ty potkany a ty hlodavce, ale bohužel oni to jsou nemilosrdní vrazy veškerého ptactva. Takže když se tam hodně vyskytují kuny, rozhodně tam neuslyšíte zpěv ptáčku. To je už potom trošku smutnější příběh. Takže všechno by se mělo nějakým způsobem se snažit, jako, nebo aspoň se snažit nějakým způsobem regulovat. Bohužel, jako tady se nám to už, myslím, vymklo z ruky, takže těch kun je tady mnoho. Lidi, pokud se teda tu kunu s ním nesetkají blíž, že jim třeba rozkouše kabely v autě, tak to je samozřejmě, to je hezké zvířátko, potom nebo když ho nemají doma. A tam, jak vy říkáte, je to stěhování nábytků. A ta kuna má dvě takové místa, to znamená, buď to u vás bydlí, anebo u vás, a vyvádí i mladé třeba, když tam bydlí a když je to maminka těch kuňátek, a protože kuňák ten zmizí, ten prostě ten odejde, ten se o to nestará, tak tam máte potom problém, protože ona chodí lovit, ta kuna vlastně vám přitáhne tam třeba slepičku, třeba příklad, a ta vám tam potom samo sebou začne
0: zapáchat,
1: nebude to tam vonět. To jsou první věci, kdy tam samozřejmě močí a jsou tam další takové ty, jsou tam i exkrementy, takže vám to protéká třeba některým lidem stropem a je to velmi nepříjemný. Tady k tomu je, můžu říct jenom jednu jedinou věc, tady je právě potřeba ten dům projít, utěsnit veškeré možné místa, kudy by ta kuna mohla se tam dostat, většinou se dostává na půdy, mezi stropy, mezi střechy. Takže tam to je potřeba prostě udělat tu prevenci, že se na to podíváte, kde to je.
0: No, mně totiž to přišlo neuvěřitelné, protože my jsme s manželem také hledali, my jsme jednou také měli kuny na půdě, opravdu to byl notný hrachot. A poté jsme našli tak malinkatou skulinku, že nás ani nenapadlo, že by se tou skulinkou provlékla, a opravdu ano, tak jsme to všechno zatěsnili a je klid.
1: Tak to je totiž takový mýtus, protože ty lidi, vemte si, že třeba potkan se dokáže protáhnout velikosti staré 5 koruny. Takže to jsou prostě místa, kdy ten člověk řekne, ne, tady to není možný. Ne, skutečně, jako jestliže někdo z vás to bude chtít vlastně si to zabezpečit i malinkou štěrbinkou, kterou nikdo netuší, tak se dokáže ten hlodavec tam protáhnout, anebo si ji zvětší, což není problém pro něj. A ta kuna, to máte pravdu. Tam u té kuny je potřeba prostě opravdu být velice pečlivá.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: O myších, o potkanech i o kunách si ve vysílání Českého rozhlasu Liberec povídáme s naším dnešním hostem, kterým je daratizér, majitel firmy Lidezen Pavel Soukup. No, podle našich babiček prý také funguje, že prý nemají, že nesnáší hlodavci aromatické látky, třeba máta peprná, eukalyptus, levandule, bobkový list, česnek nebo hřebíček. Co je na tom pravdy?
1: Tak už naše babičky samozřejmě, víte, já to řeknu takhle, když uděláte soubor opatření, tak nikdy nemůžete udělat chybu. Když tam dáte bobkový list, může se stát, že tý myši to bude nepříjemný, nebo tomu hlodavci, ale nemůžeme na to vsadit, že si sebere, jak se říká, svých pět švestek a půjde nikam jinam. Ta myš třeba dokáže žít na metru čtverečním celý život. U toho potkana je to trošičku malinko jinde. A budeme se bavit o myších a potkanech, protože hraboš vám domů přijde minimálně, to spíš na tu zimu. A ta ostatní, ty hlodavci, myšice, třeba křovina, kterou tady máme prostě na tom, na Liberecku poměrně hodně, nebo v našich Jizerkách, tak tam určitě, ale to je zase bíložravec, takže k vám zase přijde se spíš schovat na tu zimu. Ale ta myš, samozřejmě, když tam bude žít, tak ona tam má vlastně spoustu potravy. Ona dokáže žít jenom třeba z nějaké izolace. Jo? A ten potkan ne, tam už jako je to zase o něčem jiný. Ale jako samozřejmě, když ty babičky to zkoušely, tak ale stejně už v tu dobu se prodával arzenik, už v tu dobu se samozřejmě prodávalo něco, kdy do nějaký určitý míry to bude fungovat. Když tam tu myš budete mít jednu, dvě, tři, ale jakmile budete mít ten obrovský problém, když se vám tam ty myši namnoží, to už si myslím, že tohle to zklame.
0: To už nezvládá ani kočka.
1: Kočka je jako vynikající pomocník, to určitě. Když jsou ty kočky, jak říkám, zrovna rozdělený, že to budou jako ty kočky, které budeme mít tady třeba ve městech, tak tam jim budeme kupovat taštičky vynikající budou to granulky, takže tam samo sebou ten vloh, jako chytat ty vlohy, asi budou trošičku se malinko upozadí, ale co se týká jako kočiček, které jsou venku, tak já si myslím, že to je významný pomocník a když je to taková bitevní kočka, jak já říkám, tak nám udělá vlastně spoustu a spoustu práce a je velmi šikovná.
0: No, takže to bychom měli kočky, potom tady máme, dejme tomu, ty rady našich babiček, ale přece jenom, když už je nouze nejvyšší, tak kupujeme ty klasické pastičky na myši.
1: Takhle.
0: Tam dáváme arašídu a ono to někdy opravdu funguje.
1: Tak já si myslím, že ten voříšek je velmi, velmi lákavý pro ně, to určitě. Stačí opečený chleba. Jedině takovou radu dám velkou, když budete manipulovat s tou pastičkou, vždycky se vemte rukavice. To je základ, nebo když vlastně jste třeba tu myšku ulovili, a vlastně ji budete používat znova. Znám lidi, kteří prostě když uloví, tak kvastičku celou zahodí a koupí si novou. To je možný samozřejmě. Ale když to taky vždycky nějakým způsobem vydezinfikujte, aby ty vlastně pachy, které tam byly, aby zmizely. Jo, to je prostě první základ, který musíte udělat. A potom ty iniciativě, kterou ten člověk vytvoří, dávají tam třeba lidi sír, to já vždycky říkám, podívejte se, tam se nesetkáváte s Monty Jackem, jo, protože tam jako ten sír třeba ta myška ani neviděla. Víte, my když třeba děláme deratizaci a děláme ji třeba, řeknu to, někde, kde se zpracovává, já nevím, třeba potraviny, například třeba pekárna, a tam jsou třeba ty myši zvyklí, příklad na rostlinnou stravu, na mouku a na to. A teď my vlastně přicházíme a máme v těch přípravcích atraktanty. To je vlastně know-how toho výrobce, ale jsou tam třeba masokostní moučka. A my teď taková ta věc, že tam dáme třeba nějaký jiný ten přípravek v domnění, že ta z té pekárny bude moc ráda mít maso, je omyl. Ta je zvyklá na to, v čem žije.

0: Jak se zbavit nezvaných návštěvníků v tomto období, o tom si povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s deratizérem, majitelem Lidezen, s Pavlem Soukupem. Faktem je, pane Soukupe, na to se musím zeptat, my ještě máme takové ty sklapovačky, že chytneme ty myši, a protože jsem útlocitná, tak je nosím do lesa. Je možné, že se vrací zpátky?
1: Tak, když je odnesete několik kilometrů, tak se nevrátí.
0: No, to není několik kilometrů.
1: Ale když je vracíte přímo na dvorku, no tak...
0: To ne.
1: Takhle, víte, myslím si, že každý máme to srdce správně na levém místě, že jo. Nemyslím si, jako, že takhle. Je to na vás, je to na tom člověku. Ale těch hlodavců je tolik. Jsou 21 dnů březí. Po 21 dnech se rodí další a další mláďata. Ta křivka je tam prostě obrovská.
0: Já se na to ptám i z toho důvodu, nemám s tím problém, pastičky, aby to prostě bylo rychle, aby ani ti hlodavci se takzvaně netrápili. A vy už asi možná víte, kam tím mířím, to jsou ještě takové ty chemické, ty granulé, ty jedy.
1: Ano. Takhle, víte, jak jsem říkal, když těch myší nebo těch hlodavců obecně je málo, tak vám ty pastičky stačí. Když těch hlodavců je málo, tak vám stačí i ta kočička. Ale pak, když dojde opravdu ke kalamitnímu zamoření.
0: Tak to už se nedá nic dělat.
1: To už se nedá nic dělat, ta chemie tam prostě je nutná. A teď jsou ještě dva druhy té chemie. Chemie, která se prodává dneska volně v distribuční síti, má nižší toxicitu toho účinné látky, než my vlastně, s kterou my pracujeme. To je vlastně nařízení Evropské unie. Úplně šťastná věc to není, protože vzniká rezistence. To není úplně dobrý. Ale kdysi se prodával Kumatox, to byl takový prášek, jako, který obsahoval varfarin, pak se zrušil, já už to dělám přes 30 let tu práci, a protože na to byla rezistence. Dneska se k tomu svým způsobem vracíme zpět. Takže když si to koupíte, nasadíte tu chemii, tak ta myška, když ji chytí třeba kočička, tak ono to je zařízený tak, že ty látky je tam tak malé množství, že ona, když se ta myška toho nažere nebo ten potkán, tak on samozřejmě bude mít nějaký problémy, kdy ta srážlivost krve přestane fungovat za 2 až 3 dny, 4. A tam se vlastně ta účinná látka z toho těla vyloučí metabolicky. Takže ta kočička by měla být v bezpečí. I třeba sova, která vlastně třeba uloví tu myšku, která prostě vyběhne ven. Takže tam by to nemělo být. Proto se taky říká, že se ochraňují necílové organismy. To znamená člověk a zvířata ostatní, která jsou. Takže toto je určený pouze jenom pro ty hlodavce, pro potkany, pro myši, pro myšice. Jo, a tam, ano.
0: Tak a ještě tady mám jednu možnost, a to jsou takové ty ultrazvukové signály, takové ty profesionální odpuzovače. Teď jsem viděla fůru reklam, jak to je všecko účinné.
1: Já jsem k tomu krapet trošičku, trochu skeptický. Víte, ten hlodavec má neuvěřitelnou slyšitelnost. Ten má slyšitelnost až na hranici ultrazvuku téměř. Každého vlastně v tuhle chvíli, jestli ho ta reklama toho člověka pohltí, jakože nás tu reklamu máme vlastně každý den a narážíme na ní. Já nikomu neberu, ať si to koupí. Ale já skutečně myslím si, že to nebude až tak fungovat. Ten hlodavec si na to zvykne a nedovedu si představit, aby takovou malinkou krabičku, kterou máme a do toho dáme 2 tuškové baterie, vytvořila prostě takovouhle frekvenci. Ano, dá se udělat odpuzovače, ale myslím si, že kdyby ty odpuzovače elektronické byly na té úrovni, tak je to nepříjemné i nám, jako lidem. Jo? A někdy pozor, protože jsou už dneska i takové, které potom škodí velmi pejskům, kočičkám a v okolí, takže oni sice tvrdí, že ne, ale my to neslyšíme. My to neslyšíme a ta kočka s tím psem jsou třeba smutné, jsou smutní, takže na tohle to bych si dával velký pozor.
0: To děkujeme za připomínku. Naším hostem dnes byl deratizér, majitel firmy Lidezen Pavel Soukup. Moc vám děkujeme. Před vysíláním jsme si ještě řekli, že se pobavíme o švábech. To je také samostatná kapitola, tak nezbývá, než vás pozvat opět. Budeme moc rádi, když přijmete naše pozvání.
1: Určitě velmi rád a všem přeju, ať se jim daří, a ještě jedno, nenechte se ničím otrávit, přátelé.
0: Ano, děkujeme a hezký podzim. Naslyšenou.
1: Děkuji taky, nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A z zítra to bude také zajímavý host, protože přivítáme včelaře Tomáše Moravce. Tak říjnové dny jsou pro včelaře obdobím, kdy připravují včelstva na zimu. Proč jsou právě tyto dny vhodné na léčení proti varroáze? Kolik kilogramů cukru potřebuje včelstvo na zimu a jak probíhá takové zazimování úlu? Nejenom o tom si budeme povídat zítra po 11. hodině.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedena. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Zrcadlo a Karel Černoch, písnička, kterou si také naspíval i Petr Muk, možná si to také ještě pamatujete. No a máme tady opět něco pro zasmání v našem dopoledním vysílání. Když žárlivý manžel zjistí, že jeho ženě posílá zprávu Brouček Karel, patrně to přijme s velkým znepokojením. Co na tom, že může jít třeba jenom o kamaráda, který se jmenuje Karel Brouček. S vlastním jménem lidé zažívají různé situace a někdy k tomu stačí třeba jen to, jmenovat se podobně jako někdo jiný. Vlastní zkušenost, kdy se v našem vysílání připojil zpěvák Karel Štědrý.
1: Já mám takovou krásnou historku, kdy jsme jeli jednou s Jirkou Štědroněm, jsme jeli na zájezd do Ostravy. Já povídám, prosím tě, Jirko, já bych si chtěl koupit Bystřici pod Hostýnem, tam dělají ten ohýbaný nábytek. Musíme pospíchat, protože aby jsme to stihli do 4 hodin, než budou odcházet. No samozřejmě jsme tam přijeli ve 4:10. A teď já jsem přišel do vrátnice a on povedal, ty tam někoho znáš? Já jsem říkal, ne, no ale to se tam prosadíme, nějak se tam prokecáme, tak povedal, prosím vás, je tam ještě pan náměstek? On povedal, ne, nikdo tady není, už jsme zavřeli, už je po pracovní době. A kterýho byste chtěl, kdyby tam byl? A on, asi obchodního náměstka, on se na mě podíval a povídá, já vás znám, vy jste Štědroň. Pán, ne, já jsem Štědrý a to je Jirka Štědroň. Pán, ne, vy jste Štědroň. Já vás znám z televize. Já pán, ne, opravdu, já jsem Štědrý a tohle je Jirka Štědroň. A on povídá, ne, vy jste Štědroň. A obrátil se k tomu Jirkovi a povídá, vy taky zpíváte?
0: Štědroň nebo Štědrý, ano, Štědroň, známý to zpěvák, který se také zahrál, zaspíval v Třech oříškách pro Popelku v té starší verzi. 4 minuty nás dělí od 12. hodiny, znamená to, že přichází čas pro polední zprávy, které si pro vás už chystá Hana Hopfoglová a po 12. hodině už Filip Majsl a písničky na přání. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám jako vždy krásný podzimní den a zítra po 9. hodině opět naslyšenou.
2: Bychom se neměli po pohřebním veselí. Diga diga do, diga do, do. Diga diga do, diga do. Sardinky

0: 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V Novém Městě pod Smrkem má vzniknout nové obchodní centrum. Soud v Hradci Králové zrušil verdikt v kauze Valderode. Spotřebitelské ceny v České republice v září meziročně stouply. Převážně polojasno a teploty do 15 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezké poledne. Developer chce v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku postavit nové obchodní centrum, informoval o tom starosta Petr Černice z Hnutí ANO. Několik hal s obchody má vzniknout poblíž bývalého továrního areálu, kde teď jiný soukromý investor staví obchod s potravinami. Stavba obchodního centra by mohla začít příští rok.
5: V areálu bývalé textilky staví Penny Market společnost Trigema. Začala letos na jaře a prodejna by mohla být otevřená na začátku příštího roku. V této lokalitě chce nový developer postavit řadu obchodů s potřebami do domácnosti a třeba drogérií. Lidem ve městě na okraji Frýdlantského výběžku se tak zásadně zlepší dostupnost nákupů. Z Nového Města pod Smrkem Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Valderode a věc vrátil okresnímu soudu v Semilech. Kraj potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové na miliardový majetek je důvodný. Semilský soud ale musí nejdřív přesně identifikovat více než tisícovku dotčených pozemků, jak vysvětluje advokát Johany Kamerlanderové Roman Hejduk.
6: Krajský soud rozhodl, že je zapotřebí žalobu upřesnit o současný stav pozemku. Čili katastrální úřad musí vyhotovit identifikace parcel, srovnat stav v roce 45 s rokem 91 a současnost, což u tisíce pozemků tak práce na rok.
4: Na žalované straně stojí například město Turnov, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a také státní podnik Lesy České republiky. Jejich zástupci minulý týden u krajského soudu navrhovali zamítnutí žaloby. Cestující městskou dopravou v Liberci musí počítat s omezením v části Králův háj. Podle informací libereckého dopravního podniku je posunutá zastávka Školní. Obsluhují je linky číslo 21 a 56. Zastávku dopravce posunul ve směru do centra o necelých 100 metrů. Důvodem je oprava zálivu původní zastávky. Omezení potrvá přibližně 2 měsíce. Inflace v České republice zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%, to je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot v meziměsíčním porovnání, ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu.
3: Počasí.
4: Je a bude převážně polojasno s teplotami od 12 do 15 stupňů. Později odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je bezvětří a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Pozor, dejte, v Jablonci nad Nisou v Pražské ulici nedaleko od bočky do ulice na hranici srazila dodávka chodce. S velkou opatrností se místem nehody dá projet. A dvě osobní auta se srazila v Lomnici nad Popelkou. Tahle nehoda se stala na křižovatce Husova náměstí a ulice Antala Staška. I tam s opatrností projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné poledne 13. října, no ano, je 13., ale není to ani pondělí, ani pátek, čili žádná katastrofa, což mi připomíná, že dnes je Mezinárodní den za omezení katastrof a zároveň je také den bez, řekněme, vrchního dílu dámského spodního prádla. By mě zajímalo, kdo vymyslel, že tyto dva významné dny přibudou na stejné datum. Ale kromě toho samozřejmě ten dnešek, stejně jako jakýkoliv jiný den, v tomto čase patří vám a písničkám na

0: po uši.
1: Marek Ztracený, moje milá. No, moji milí, začínají nám písničky na přání, protože, abychom tak mohli parafrázovat Karla Gotta, časy se mění, navazujíc na Marka Ztraceného, ale písničky na přání zůstávají po 12. hodině. Teď máme 8 minut po 12. No a vy můžete volat na číslo 22 155 37 22, anebo nám můžete poslat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Moc se těším.

Taková nostalgická vzpomínka na 60. léta s Petrem Spáleným. Máme 12 hodin 11 minut, ale čas na vzpomínání pominul a je na čase hledět kupředu. Vstříc písničkám na přání, dalo by se říct. O první písničku na přání si dnes odpoledne napsal pan Adam, který poprosil o písničku Go West, samozřejmě od Pet Shop Boys, a posílá jí mamince do práce, ať to utíká.

My jsme tuhle vzpomínku začali hodně vzpomínkově, respektive hodinu, ne vzpomínku. Nejprve jsme vzpomínali na 60. léta a teď na začátek 90. let s kapelou Pet Shop Boys, Go West. To je písnička, která dozněla 2:45. No a pokračujeme dál. Máme tady další e-mail, tentokrát je jmeninový. Zahrajte prosím mé švagrové Renatě ze Semil k dnešnímu svátku. S přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody, to přeje Denisa. A samozřejmě také Český rozhlas Liberec.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Taková malá literární inspirace na dlouhé zimní večery, které už na sebe nenechají dlouho čekat. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, kdo četl Roberta Louise Stevensona, ten ví, o čem mluvím. Miroslav Žbirka a jeho velký hit z poloviny 80. let nám dozněl 5 minut před 1:30 a pokračujeme dál. Ovšem v 80. letech ještě zůstaneme. Napsala nám paní Jana, která vybrala písničku Všem pro radost, Sebastian, v závorce Michal Kocáb, a ta písnička je i pro jejího syna Honzu a také pro našeho kolegu Pavla Kudrnu. No písničku samozřejmě posíláme a s velkou radostí, protože to jsou vzpomínky, ne, že by to byla tedy tak stará písnička, ono je z 88. a rozhodně hrajeme i starší kousky, ale málo kdo si na ní vzpomene, tak tedy Michal Kocáb a s ním také Michal Pavlíček a Sebastian.

No, povídali, že mu hráli, tak se jmenovalo album, které Michal Kocáb solově vydal v roce 1988 a na tom byste našli i tuhle písničku, Sebastian. A s touhle písničkou a zároveň se Sebastianem jsme se dopravili do druhé poloviny písniček na přání, pokračujeme dál, teď tady máme jedno motoristické, stručné přání. Zahrajte mi prosím Na cestu do Prahy něco od Guns N' Roses, moc krát děkuji. Josef, pane Josefe, šťastnou cestou v Praze, pevné nervy a tady máte Sweet Child O' Mine.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se nám rozpadá děla kapela Guns N' Roses. Máme 7 minut po půl jedné. A koho pak nám to tato skupina přivedla do písniček na přání? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Po delší času se ozval Vlastimil z Rochlec.
0: Ale to jsou k nám hosté, tady už po vás vyhlašovali celostátní pátrání.
1: Já jsem to slyšel, bylo mě to řečeno a děkuju paní Šárce za to, že se jako poptala. No a já řeknu upřímně, duševní rozpoložení.
0: Tak snad už je to
1: lepší. Ale nebudu to rozebírat dál.
0: Ale jo. Jsme rádi, že jste se nám ozval, pane Vlastimile. Už jste nám chyběl a hlavně váš, řekněme, takový netradiční hudební vkus. I když dnes jste sáhl po jedné z tradičních písniček. Vy jste vybral Cukera, Senza, Una Dona, tady Společnými silami, ano. Jsme to zvládli. Pro koho bude?
1: Samozřejmě, že bude pro vás. Bude to taky pro paní Šárku, pro paní Alenku do České Lípy, pro Boženku a pro mý kolegy do dílen do ČSAD, pro mechaniky a i mistry. Jo? A paní Dlouhý do Ohrazenic. Její vnuk pracuje taky v ČSAD a velice šikovný hoch.
0: No tak hlavně, aby mu to vydrželo, šikovné lidi určitě potřebujeme. Pane Vlastimile, já jsem moc rád, že jste zavolal, děkuju. Mějte se krásně, ať je líp a budu se těšit zase příště.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

tlakování, již tak Richardovi Millerovi očividně ty meteorologické podmínky nesvědčí. My si na krásné počasí nemůžeme stěžovat, tak si pojďme to časné slunečné odpoledne ještě vylepšit další písničkou na přání. Do Českého rozhlasu Liberec přišel v podstatě takový kolektivní e-mail a narozeninový. Ta písnička bude pro paní Janu z Jablonce a vzkaz k ní. Naše milá babičko, přejeme ti k tvým 80. narozeninám, páni, do dalších let hodně zdraví, štěstí a lásky. Jana, Miroslav, Karolína, Mirek, Hanka a Radek. K přáním všeho nejlepšího se připojuje i Český rozhlas Liberec a posílá vybranou písničku Andrea Bocelli, Laura Pausini, Vivo Perlei.

Ryze italský duet. Italský tenorista Andrea Bocelli a s ním také italská popová zpěvačka Laura Pausini Vivo Perlei. Už máme 6 minut před 13. hodinou. Na závěr písniček na přání zabrousíme na tuzemskou hudební scénu. Napsal nám totiž pan Martin a poprosil o písničku s nebývalou ochotou od paní Kubišové. Písničku máme připravenou, já se s ní s vámi rozloučím, protože už se na zprávy chystá Hana Hauptfoglová. Zprávy vás čekají ve 13 hodin. A po 13. hodině Alex Minářová se svým hostem. Tím hostem dnes bude herec Jan Zadražil. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne, samozřejmě ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. A po 14. hodině se na vlnách Českého rozhlasu Liberec budu těšit opět naslyšenou.

0: začala výroba technického sněhu a úterý je zatím slunečné, večer oblačnosti přibude, teploty do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hauptfoglová. V Jablonci nad Nisou bude v příštích 4 letech pokračovat dosavadní koalice. Tvořit jí budou Starostové pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Piráti a nezávislí. Vítězné hnutí ANO zůstane v opozici. Koaliční partneři zatím podepsali memorandum o spolupráci. Koaliční smlouvu plánují podepsat do 14 dnů. Ačkoliv se poměry sil proměnily, primátorem bude i nadále Miloš Veles, ODS. Strany se na koalici domluvily především díky společnému cíli dokončit rozdělené projekty, jak říká Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
1: Bylo rozpracováno mnoho projektů, které budeme dokončovat v tom volebním období, které právě startuje. Bylo by nám velmi nemilé, kdybychom u dokončení těch projektů nemohli být, proto jsme tuto variantu preferovali.
0: V opozici budou kromě hnutí ANO taky SPD a uskupení Spolu se sportovci pro živý Jablonec. Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Nově se do něj zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, přivaděče pitné vody na Frýdlansku, posílení elektrické sítě na Českolipsku a taky protipovodňová ochrana u Andělské hory u Chrastavy. Další změna se týká omezení rozvoje ploch pro výrobu a skladování v blízkosti nové silnice z Turnova na Jičín. Pokračuje náměstek hejtmana Jiří Klapště, TOP 09.
2: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnov-Jičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hal skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
0: Nižší teploty umožnily v některých ski areálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly v Harachově, v Rokytnici nad Jezerou, ve středních Čechách na Monínci a také na Ještědu. Tam spustili výrobu sněhu včera. Výrobníky foukly sněhové hobliny na dolní části sjezdovky. Se spuštěním sezóny na Ještědu počítají 12. prosince. Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize, který v České republice provozuje obchody Albert, se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. V Nizozemsku podle tamní veřejnoprávní stanice NOS řeší zejména výpadky zásobování. Chybí třeba ovoce nebo mléčné výrobky. Nefunguje ani objednávání online. V českých prodejnách Albert můžou zákazníci podle mluvčího Jiřího Marečka dál bez problému nakupovat. Počasí. Dnes je u nás většinou slunečno, večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Teploty dnes měříme v rozmezí od 12 do 15 stupňů Celsia. Vítr fouká jen slabý, proměnlivý nebo je bezvětří a biozátěž je mírná na stupni číslo 1. Tento stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, jen s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 13 mezi Albrechticemi u Frýdlantu a Dětřichovem. V zatáčkách se tam srazila dvě osobní auta, na místě jsou policisté. Buďte na všech svých cestách opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, Syrie, předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Gaddalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání. Protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měl názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže. A v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste
1: ji pochopil,
0: ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč? Proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady. A chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně, a asi jsem to teď pomenoval taky, vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel od Fidlovačky přes Vinohrady pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako i můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodnej. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, byť vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než ji pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: A takže, že pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct?
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Místo oční léčebny v Liberci Machníně bude Alzheimer centrum. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou poptává nové elektrobusy. V Jablonce nad Nisou jsou dvě nové korálkové trasy. A zítra bude nejdřív zataženo s deštěm, během dne bude ustávat a oblačnost se protrhá. Neměříme až 15

0: už je zbouraná. Zachránit ji pro účely nového zařízení nešlo. Pokračuje ředitel společnosti Dolce Vita Development Michal Kunt.
1: Ta byla v takovém stavu, že už její rekonstrukce byla v podstatě nemožná. Místo ní bude nově Alzheimer centrum, což je v podstatě domov se zvláštním režimem s kapacitou 150 lůžek. V druhé etapě by měl vyrůst domov důchodců s kapacitou 125 lůžek a z domova správce by měla vzniknout chráněná kavárna.
0: Alzheimer centrum v Machníně by mělo být hotové do jara roku 2028. S výstavbou domova pro seniory počítá investor až v druhé etapě. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů, vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun bez daně, nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu.
2: Autobusy, které dopravní podnik poptává, by měly být nízkopodlažní a třídvéřové. Měly by mít 12 až 13 metrů. V podmínkách soutěže dopravní podnik uvádí, že 26 elektrobusů bude chtít dodat v roce 2028, dalších 6 v roce 2029. Aktuálně má dopravní podnik 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek jich potřebuje výrazně víc. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V Jablonci nad Nisou vznikly dvě nové korálkové trasy, doplňují je i nové směrovníky, informovala o tom mluvčí magistrátu. Lidé můžou díky korálkům zasazeným do dlažby dojít na významná místa v centru města. Nové trasy doplní tu stávající, která vede od domu Šejbalových k radnici. Nová zelená trasa začíná u radnice a vede do parku generála Mrázka a kolem divadla se vrací zpátky k radnici. Druhá červená začíná u kostela svaté Anny a vede kolem státního muzea skla a bižuterie přes Mírové náměstí. Zpět ke kostelu. Německá policie uzavřela letiště v Norimberku kvůli podezření na nouzovou situaci ve vzduchu. Policisté na místě zasahovali krátce před přistáním letadla z řeckého ostrova Korfu. Stroj podle mluvčího letiště doprovázely stíhačky Eurofighter. Stanice Bayerische Rundfunk informuje o tom, že provoz letiště už brzy ráno narušily zprávy o možném spatření dronů. Tři piloti nezávisle na sobě nahlásili při vzletu nebo přistání neznámý objekt. Policisté v okolí letiště ráno žádné bezpilotní letouny nenašli.
3: Počasí.
0: V noci bude převážně zataženo, postupně se na většině území našeho kraje přidá občasný déšť a teploty poklesnou mezi 9 a 6 stupňů. Ráno bude ještě převážně zataženo s občasným deštěm, který ale bude během dopoledne od západu ustávat a odpoledne bude většinou oblačno, k večeru až polojasno. Teploty zítra 12 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravám je v Liberci uzavřená část Jablonecké ulice, a to mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, včetně křižovatek. Objízdná trasa je v místě vyznačená. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak, komunální volby máme úspěšně za sebou, ale teď začíná ten správný tanec okolo sestavování vlád v jednotlivých městech a obcích. Třeba v Jablonci nad Nisou se zrovna rozhoduje o tom, kdo tam povládne v následujících 4 letech. Jestli je to poklidný menuet nebo zběsilé pogo, to nám za malou chvíli objasní kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak se vydáme za tajemstvím hradů, kde se na Liberecku vzali hrady, kdo je stavěl, kdo v nich žil a jak se v nich žilo a tak dále. Na tyto otázky se pokusí odpovědět kurátor výstavy Hrady kolem Liberce Zbyněk Hubínek a s ním si bude povídat náš regionální stopař. No a čeká nás také dětská anketa Dnes o zpěvácích. Podle mě jsou to lidé, kteří dostávají zaplaceno za to, co my ostatní děláme ze strachu jen v zaučené koupelně a navíc zadarmo, ale děti na to mají možná jiný názor. Uvidíme. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne a příjemný poslech.

0: No, některé věci se nemění, například tahle písnička od Rangers, Láska je věc kouzelná, za ty roky neztratila nic na svém půvabu, i proto je to písnička, která nestárne, a v Jablonci nad Nisou povede v následujících 4 letech stejná koalice jako v předchozím volebním období. Memorandum podepsali Starostové pro Liberecký kraj, ODS Společně pro Jablonec a Piráti a nezávislí. Vítězné hnutí ANO tak stejně jako po předchozích volbách zůstane v opozici. Podrobnosti k povolebnímu vyjednávání v druhém největším městě v kraji zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Koalice, která dnes v Jablonci nad Nisou vznikla, je stejná jako v předchozím volebním období. Jedním z hlavních důvodů, díky kterým se strany dohodly, byly rozpracované projekty, říká lídrině Starostů pro Liberecký kraj Jana Hamplová.
2: Bylo by nám velmi nemilé, kdybychom u dokončení těch projektů nemohli být, a proto jsme tuto variantu preferovali.
1: Změnily se ale poměry mandátů v koalici. Primátorem i přesto zůstane nadále Miloš Veles ODS. Až na výjimku zůstanou stejné i pozice náměstků. Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj bude mít na starosti humanitní oblast, oblast životního prostředí a strategie bude mít Lenka Opočenská, zvolená za Společně pro Jablonec. Náměstkem primátora pro rozvoj bude i nadále Jakub Chuchlík, zvolený za Piráty a nezávislé. Jediná změna bude u náměstka pro správu majetku, kde Petra Roubíčka z ODS vystřídá jeho spolustraník, někdejší primátor a pozdější poslanec za ODS Petr Beitl.
0: A už je jasné, kdyby měly strany podepsat koaliční dohodu?
1: Podle Jany Hamplové ze Starostů pro Liberecký kraj se aktuálně připravuje. Společně s programovým prohlášením ji strany plánují představit na konci října. Tam by taky mělo zaznít, jaké bude konkrétní složení rady města. Prozatím je jasné to, že zůstane 9členná.
0: V Jablonci nad Nisou už podruhé skončí vítěz voleb v opozici. Bylo hnutí ANO součástí povolebního vyjednávání?
1: ANO, podle zástupců koaličních stran společně jednali všichni, kteří ve volbách uspěli. Jednou z možností bylo i spojení ODS a hnutí ANO. Podle lídra vítězného hnutí ANO Milana Kroupy se ale nakonec se zástupci ODS nedohodli.
3: Vyjádření ODS, když jsme s nimi jednali ještě včera, bylo, že prostě by s námi jako rádi spolupracovali, ale že s námi nemůžou jít, protože mají prostě velký výhrady samozřejmě k našemu šéfovi.
1: V opozici bude taky SPD a uskupení Spolu se sportovci pro živý Jablonec.
0: Můžeme ještě krátce připomenout, kolik lidí v Jablonci nad Nisou přišlo k volbám.
1: Volební účast byla 38,5%. Jak už jsme zmínili, tak vítězem se stalo hnutí ANO, které získalo 26,9% hlasů a obhájilo 9 mandátů. Na druhém místě skončili se 7 mandáty Starostové pro Liberecký kraj, třetí ODS bude mít 4 zastupitele, Piráti a nezávislí a Společně pro Jablonec budou mít po 3 mandátech a po 2 křeslech získali SPD a uskupení Spolu se sportovci pro živý Jablonec.
0: Čerstvé informace z Jablonce nad Nisou nám přinesla naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Modely nejstarší podoby hradů Grabštejn, Hammerštejn, Friedland, Návarov, Jezdec a Rojmund a také funkční repliky středověkých válečných strojů, ty jsou k vidění na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci, kde se dnes můžete dozvědět víc o jejich historii od kurátora výstavy Zbyňka Hubínka, za kterým se vydal náš regionální stopař. Kdo jiný než Jaroslav Hoření? Dobré odpoledne.
2: Ze Severočeského muzea v Liberci přímo z výstavy, kde jsou ty krásné modely hradů nebo pravděpodobných podob hradů a taky tady ten nádherný samostřín obrovský. Ale je tady samozřejmě kurátor výstavy Zbyněk Hubínka. Pane Hubínku, kdo vlastně ty hrady tady na Liberecku stavěl a proč?
3: No, tak na otázku, proč vám neodpovím, protože to vlastně nikdo neví. Pamatuju si kdysi na přednášku profesora Durdíka, kterému to bylo položeno, tato otázka, on se tak jako usmál a řekl proto. Hrady se prostě stavěly, nemůžeme najít důvod. A kdo je stavěl? Tak tady v podstatě dominovali tomu kraji tři rody, a to byly Hronovci, Biberštajnové a Wartenberkové. A v podstatě dříve či později se některého ze zdejších hradů jejich ruka dotkla. Některé přímo a samozřejmě nemůžu zapomenout na Doníny, takže čtyři. Takže a dříve nebo později se jejich ruka některého ze zdejších hradů dotkla, buď to je zakládali, nebo je léta používali, nebo je prostě ukradli.
2: Do našich časů se z těch hradů toho mnoho nedochovalo a dá se říct, že ruiny z nich jsou už po staletí. Kdy vlastně končila ta její zlatá éra?
3: Obecně na konci středověku, přelom 15. a 16. století se dá považovat za konec doby hradů. Ony se ještě potom nějakou dobu staví nebo udržují, ale už přestávají plnit svoji funkci. Totiž hrad má spojovat funkci obranou, obytnou a správní a hlavně po té linii obytné a obrané se vzhledem k tehdejšímu rozvoji zbrojní techniky a vůbec vojenství prostě to už se udržet nedalo. Takže šlechta se stěhuje do zámků a pro vojenské účely potom slouží pevnosti.
2: Liší se hrady postavené tady v okolí Liberce od těch ve zbytku České republiky, tedy Českého království?
3: Ano i ne, v principu ne, protože přece jenom pokud někdo chtěl stavět hrad, hlavně v tom 13. 14. století, musel mít kontakty na korunu a nebo být dostatečně movitý a oboje znamenalo, že máte kontakty napříč Evropou. A ty stavební vlivy se prostě prolínaly stejně jako dneska. Nemůžeme si středověk představit, že by to bylo, kdyby to byla doba nějakých uzavřených hranic. Lidé volně cestovali a samozřejmě i ty stavební postupy a ten stavební výraz se předášel.
2: No a to jsme se dotkli těch hradů na Liberecku jen tak velmi zlehká. Teď si představte, že o každém z nich se toho dneska můžete dozvědět mnohem víc. A to od 18 hodin na přednášce právě tady v Severočeském muzeu v Liberci od kurátora výstavy Hrady Liberecká Zbyňka Hubínka.
1: No, mě by třeba zajímalo, a to by si dodatečně mohl vysondovat, jak dlouho trvalo vyběhat takové stavební povolení na postavení hradu.
2: No, obávám se, že to bylo mnohem rychlejší než teď, prostě kdo to vlastně, tak si to tam postavil.
1: Ano, proto se na to ptám. Já samozřejmě moc krát děkuji za pozvánku i za vstup.
4: Naším jste povolení potřeboval, někdy ne.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec 9 minut po půl třetí, Jiří Korn, tam u dvou cest. A my se teď vydáme třetí cestou za krokodýly. To jsou zvířata, kterým se většina lidí zdráhá podat pomocnou ruku, ale Martin Písařík vám o nich nabídne alespoň několik zajímavostí v rubrice Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Do Českého rozhlasu Liberec zavítala britská skupina Pet Shop Boys. Mimochodem odhaduje se, že za těch 45 let, co je skupina Pet Shop Boys na hudební scéně, vydělali oba v úvozovkách mládenci k dnešnímu dni v přepočtu na naše 4,5 miliardy korun. Když si k tomu člověk ještě připočte platy sportovců, vychází mu z toho, že vlastně hudební a tělesná výchova jsou těmi nejdůležitějšími předměty ve škole. Ale když už se pohybujeme v té hudební sféře, dnes si připomínáme 85. výročí narození amerického zpěváka a hudebníka Paula Simona, který je známý například písní The Sound of Silence. Mimochodem o něm budeme v příští hodině mluvit opravdu velmi podrobně. Kdo je zpěvák a co při svém vystoupení dělá, na to se redaktorka Tereza Beránková ptala dětí.
1: Třeba pán se trénuje zpívat a třeba paní se trénuje taky zpívat, nebo holčička se taky trénuje zpívat, a nebo jeden malý kluk taky se učí zpívat.
2: A kde se učí zpívat?
1: Třeba na studiu.
2: Kdo je zpěvák?
1: Třeba nějaký pan, jaký učí nikoho píš. To zpěváky třeba to vyspíváme s lidma a je to na podiu. A třeba někde na party, anebo někde u pláže, kde je podiu, už nevím.
2: A co zpěvák zpívá?
1: Já nevím. Písničky nějaký. Já už nechci tady být.
2: Co zpěvák zpívá?
1: Třeba nějakou písničku a třeba neví, jak se jmenuje, tak si vymyslel nějakou jinou písničku a vědě, jak se jmenuje, a třeba může to zaspívat.
2: Co musí zpěvák umět?
3: Hrát na nástroje a na buben.
4: Já vím.
1: Třeba může hrát na piano nebo může zaspívat. Beruško, půjč mi jednu tešku.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT 2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Město Jilemnice plánuje ustavující zastupitelstvo na 9. listopadu. V Jablonci nad Nisou srazil řidič dodávky chodce, ten na místě zemřel. Nejprve zataženost deštěm, později protrhávání oblačnosti a teploty do 15 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hana Foglová přeje klidné odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů, a to je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce.

0: Popelkou. Vítězné hnutí se nazývá Zlomnice, vize pro budoucnost Lomnice. Jeho lídrem je Jan Pekárek, který Českému rozhlasu řekl, že jednají o koalici se všemi uskupeními. Jasno by mohli mít do konce tohoto týdne. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Jablonečtí kriminalisté řeší tragickou nehodu auta a chodce. Stala se dnes po 11. hodině dopoledne, oznámila to policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Řidič kurýrní dodávky v Pražské ulici při couvání srazil člověka, který i přes zásah záchranářů na místě zemřel.
2: Podle prvního šetření se policie domnívá, že řidič dodávky chodce při couvání neviděl, jelikož muž zrovna do silnice vstoupil spoza zaparkovaného nákladního auta. Přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek u řidiče na místě policisté vyloučili. Z Jablonce nad Nisou Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes budou operovat plicní uzel. Útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Lev XIV. Zrušil program na další dny, včetně dřív plánovaných audiencí.
3: Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů a bude převážně zataženo, postupně se přidá déšť a zataženo s deštěm vydrží až do zítřejšího rána, už dopoledne ale bude déšť ustávat a odpoledne pak bude většinou oblačno, k večeru až polojasno. Teploty zítra 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici třetí třídy v Ralsku Ploužnici. Záchranáři tam zasahují u nehody osobního auta a cyklisty. U nehody jsou také policisté a řídí dopravu. Buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné a pohodové odpoledne i navzdory tomu, že je 13. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhoduje o vydání pozemku v restituční kauze Valderode. Ono se to týká i pozemků na Turnovsku a tak se tam i v Českém rozhlase Liberec za pár minut přeneseme. Pak budeme slavit narozeniny výborného amerického zpěváka a hudebníka Paula Simona. Dnes slaví 85. Jeho písničky jako třeba Sign of Silence a nebo The Boxer určitě není třeba připomínat, ty znáte i z našeho vysílání a čeká nás také rubrika Jak nenaletět, jak je dobré číst nápisy na baleních potravin a jak se to vyplatí. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: 11 minut po 15. hodině Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné odpoledne. Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a případ vrátil okresnímu soudu v Semilech. Krajský soud potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové na miliardový majetek je důvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat víc než tisícovku dotčených pozemků. A s podrobnostmi se nám do vysílání přihlásila reportérka Adela Kavříková, která vyhlášení rozsudku sledovala. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak já hned na úvod upřesním, že v kauze Walderode jde o rozsáhlý rodový majetek v hodnotě miliard korun na Liberecku, Jablonecku a Semilsku. Mluvíme například o zámku Hrubý Rohozec. Karel de Foule Walderode o něj přišel po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. V roce 1947 mu sice úřady občanství vrátily, po únoru 1948 ale emigroval a o majetek i občanství znovu přišel. Československé občanství mu ministerstvo vnitra navrátilo v roce 1992 a od té doby rodina o zabavený majetek usiluje. Karel Walderode se toho nedožil, zemřel v roce 2000. No a to dnešní rozhodnutí krajského soudu, to je zásadní v tom, že soud výslovně potvrdil platnost právního základu, tedy že ten nárok na restituci je důvodný a navazuje na předchozí závazný nález ústavního soudu. Zároveň ale dospěl k závěru, že o věci nelze rozhodovat po částech, jak to původně udělal okresní soud v Semilech.
0: A proč vlastně Královéhradecký krajský soud ten původní rozsudek zrušil? A co teď musí udělat okresní soud v Semilech?
1: Semilský soud se loni pokusil řízení urychlit částečným rozsudkem. Přikázal vydat pouze jeden konkrétní pozemek v Turnově Daliměřicích a u dalších 60 nárok zamítl. Krajský soud ale teď rozhodl, že je potřeba nejdříve posoudit celý majetek jako celek. Semilskému soudu proto uložil, aby nejdříve nechal detailně zmapovat a identifikovat všech těch zhruba 1000 dotčených parcel. Katastrální úřad tak bude muset u každého pozemku srovnat jeho stav z roku 1945 a 1991 se současností. A teprve potom bude moct soud určení provést a rozhodnout, které ty pozemky vydá a za které určí finanční náhradu. Proti vydání přitom dlouhodobě stojí řada subjektů od města Turnov přes Národní památkový ústav a Lesy České republiky až pro úřad pro zastupování státku ve věcech majetkových, které navrhovaly tu žalobu zamítnout.
0: No a znamená to tedy, že se celá kauza zase na delší dobu odkládá?
1: No, to je velmi pravděpodobné. Případ už víc než 30 let opakovaně putuje soudy od okresního až po ten ústavní. Roman Hejduk, advokát Johany Kamerlanderové, vdovy po Karlovi de Foule Walderode, dnes po vyhlášení rozsudku odhadoval, že takhle rozsáhlá práce zabere katastrálnímu úřadu minimálně rok. Teprve až bude mít soud v Semilech na stole kompletní identifikaci všech parcel, bude moct vydat nový rozsudek. Dnešní verdikt tak znamená, že přestože je právní nárok dědicky potvrzený, na konečné rozhodnutí o konkrétním majetku si účastníci řízení ještě počkají.
0: Říká reportérka Adela Kavříková. Mockrát děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec zazněla Poetika a Půlnoc. U nás byla půlnoc před 15 hodinami a 22 minutami. Ve Spojených státech před 9 hodinami a 22 minutami, konkrétně v New Jersey, takže 9 hodin a 22 minut už je americkému zpěvákovi, rodákovi z New Jersey, Paulu Simonovi, 85 let. V 60. letech ho proslavilo folkrockové duo Simon and Garfunkel. Kvůli vzájemným neshodám se Simon později vydal na solovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Jeho úspěchy ocenil taky časopis Time, který ho zařadil mezi 100 lidí, co nejvíc ovlivnili tvář současného světa. Simon už několikrát zavítal do Prahy, vůbec poprvé před 36 lety, kdy ho sem pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako netolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy Na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neshody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hello.

0: Stále příjemné úterní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Máme 9 minut po 3:30 a jdeme se podívat na zoubek organizaci Klika Education Hub. Vy to určitě znáte také jako spolek Motičkovic Klika, který oficiálně rozšiřuje své pole působnosti a otevírá novou kapitolu systematické práce s mládeží. O tom si teď popovídáme s předsedkyní a hlavní lektorkou a metodičkou programu a koordinátorkou Kliky Věrou Motičkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Tak vy jste zahájili projekt, kterému říkáte Bod zlomu. Co to vlastně je?
1: No, Bod zlomu je projekt, který se zabývá dospíváním dětí. My jsme, tím, že pracujeme s dětma už dlouhý roky, tak jsme si všimli, že ve věku 12+ je tahleta skupina dětí vlastně taková jako vyčleněnější, že už se jí nevěnuje tolik pozornosti, protože ty děti jsou na jednu stranu už docela velké, dokážou spoustu věcí sami, už jsou většinou v nějakém kroužku nebo v nějaké dětské skupině nebo v nějaké partě a vlastně se jim nevěnuje tolik té pozornosti, pokud nejsou nikde úplně zaháčkovaný. A pak se všichni divíme, že vytvářejí nějaký divný party. A tak my jsme se řekli, že jako s našima lektorama, kteří pracují v Klice, tak jsme si řekli, tak pojďme jim nabídnout nějaký jiný prostor nebo prostor pro sdílení, nějaký bezpečí, kde vlastně můžeme otevírat tyhle jejich témata, na který není čas, věnovat se jejich zálibám, hovorům, tématům. A tak vlastně si naši lektoři vymysleli Bod zlomu, který jsme vlastně letos, nebo vlastně už v červnu loňského roku otevřeli a je to vlastně nová taková platforma pro tyhle děti, který v tuhle chvíli hledají třeba novou partu nebo prostor, kde můžou být sami sebou.
0: No, vaše slova rozhodně tesat do kamene. Jak se vlastně ti mladí do toho projektu mohou zapojit?
1: Je to tak, že na stránkách www.klika.edu se vlastně do Bodu zlomu dá zaregistrovat. Jsou tam všechny naše aktivity, které v tom projektu jsou, jako je třeba promítání filmů se školou, nebo zároveň třeba nějaký workshop, pro ně můžou se na ně přihlásit přímo přes naše stránky a potom aktivně se zapojit. Můžou přijít sami s kamarádama. Je to vlastně na nich, jak jako se bezpečně cítí. Dobrý je si sehnat všechny informace a předem třeba zavolat nebo sledovat Facebook, Instagram, Kliky.
0: Vy vlastně, jestli se nepletu, Vrabci cvrlikali, už na příští rok chystáte jakousi nástavbu nebo možná vyvrcholení toho projektu Bod zlomu. Řeknete nám k tomu víc?
1: Určitě. Je to takzvaný klub mladých. My jsme si řekli, že je dobrý, když se mladí lidi umějí svůj čas vlastně manažovat sami. A proto chceme, aby vlastně tihleti lidi nebo mladí lidi, protože jim nechci říkat děti, já si myslím, že už prostě ten dětský věk 12+, už to není úplně, jako nejsou úplně děti, ale zároveň ještě nejsou dospělí, to znamená, že jsou přesně mladí a tyhle mladí lidi si myslím, že si umějí ten program už jako připravit a aby si ho mohli a uměli připravit v partě, tak připravujeme klub mladých, kde vlastně budou moct se svýma blízkýma kamarádama si chystat nějaký svůj program, protože zjistili jsme, že třeba se děti v tomhle věku ještě rádi hrajou, ale ne vždycky je to, se to setká s nějakou jako kladnou odezvou u dospělých. A tak chceme i tyhle ty principy do toho klubu mladých začlenit zároveň. Je tam nějaký osobnostní rozvoj, sebepoznávání, ale všechno formou hry. To znamená, že pojďme si hrát, pojďme tu hravost probouzet nebo víceméně spíš nenechat usnout a v tom klubu mladých vlastně si pojďme organizovat volný čas podle toho, jak chceme a aby to dávalo smysl a v partě nějakých stejných starých lidí, kteří vlastně o to stojí a chtějí tyhle ty věci, jako chtějí se poznávat a chtějí si pořád ještě hrát. Takže to je vlastně princip toho klubu mladých. Smysluplně trávit volný čas a zároveň se o sobě něco dozvědět.
0: Říká předsedkyně, hlavní lektorka, metodička programu a koordinátorka Kliky Věra Motičková. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se vám daří ve všech vašich aktivitách a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se krásně, krásné odpoledne všem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Ano, tak tady mohu přispět svou vlastní troškou do mlýna. Já jsem si nedávno koupil v obchodě houskový knedlík, na kterém bylo napsáno domácí, a skutečně ten podle mě na tom pultu ležel tak dlouho, že už prakticky zdomácněl. S tím by se prakticky dalo řezat sklo, jak byl tvrdý. Jinou číst nápisy na balených potravin se skutečně vyplatí, ale teď už vážně, ono třeba v regále to, co vypadá jako máslo a tváří se tak po všech stránkách, totiž vůbec máslo být nemusí. A nachytat se podobně můžete třeba i při koupi úplně obyčejného mletého masa. Na co si dávat pozor, na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Asi třetina lidí se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ministerstvo zdravotnictví varuje před riziky. V Českolipské základní škole Špičák je nová učebna fyziky a chemie. Centrum Amélie v Liberci opět sbírá vánoční ozdoby na pomoc nemocným. A zítra bude nejdřív zataženo s deštěm, postupně bude déšť ustávat, oblačnost se protrhá a naměříme až 15 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Zhruba třetina lidí v České republice řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta a asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Žáci a učitelé Českolipské základní školy Špičák mohou využívat novou učebnu, oznámilo to vedení města. Třída slouží jako specializovaná učebna fyziky a chemie a poskytuje moderní vybavení pro výuku obou předmětů.
2: Ve třídě je nový nábytek, včetně moderních stolů napojených na elektřinu. Dále mohou žáci využívat nové přístroje, jako třeba mikroskopy a teploměry, ale taky interaktivní tabuly a speciální digestoř na chemické pokusy. Stavba trvala přibližně 2 měsíce a stála asi 3,5 milionu korun, včetně DPH. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: I letos mohou lidé podpořit onkologicky nemoc

0: aby se od nás koupí.
1: Sbírka potrvá do konce listopadu. Lidé můžou v Liberci ozdoby přinést přímo do centra Amélie v liberecké nemocnici nebo do krajské vědecké knihovny a sbírat je budou i v infocentru v Chrastavě. Policisté hledají svědky červnového vloupání do rodinného domu v Lounech. Zatím neznámý pachatel si odnesl šperky a hotovost z uzamčeného trezoru v hodnotě bezmála 1,5 milionu korun. Fotografie možných svědků jsou vyvěšeny na webu policie Ústeckého kraje. Podle kriminalistů by mohli do případu vnést užitečné informace a zveřejnili také snímky odcizených šperků a žádají o svědectví lidi, kteří je obdrželi. Volat můžou linku 158.
2: Počasí.
1: V noci bude převážně zataženo, postupně se na většině území našeho kraje přidá občasný déšť, teploty poklesnou mezi 9 a 6 stupňů. Ráno bude ještě převážně zataženo s občasným deštěm, ten ale bude během dopoledne od západu ustávat a odpoledne bude většinou oblačno, k večeru až polojasno. Teploty zítra 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením a taky s možným zdržením teď počítejte na silnici číslo 13 v Mníšku. Kvůli nehodě, která se stala na světelné křižovatce s Oldřichovskou ulicí, se tam projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem a kolona je dlouhá až před kruhový objezd. Tak s tím počítejte a zvažte cestu jinudy, pokud můžete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu, díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
5: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
4: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
2: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
0: kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
1: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdá, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol a takhle, takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka pamatuje. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba současný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přines ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let. Jsme
3: koho,
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Tam docházelo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojujete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manžestrové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zas

0: víno, hlavně to šumivé má ráda. Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale... zpívala jsi u mě někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: pak si tak... to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdonek. Ano. Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No, tak... no. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Lhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp.
0: Dobře, bude. Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor ano. Z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdravím.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat, tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mít teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: Uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale. Pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: od 3. prosince.
0: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na splnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to bude?
3: Nedávno jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovu větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zde jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce splálo. A tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď, ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebi jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízení telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák zpovídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou poptává nové elektrobusy. V Novém Městě pod Smrkem má vzniknout nové obchodní centrum. Ukrajina nedostala od spojenců informace o útoku balistickými raketami. Nejprve zataženost deštěm, později protrhávání oblačnosti a teploty do 15 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hana Foglová přeje hezký podvečer, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů bez daně. Nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu.
2: Autobusy, které dopravní podnik poptává, by měly být nízkopodlažní a třídveřové. Měly by mít 12 až 13 metrů. V podmínkách soutěže dopravní podnik uvádí, že 26 elektrobusů bude chtít dodat v roce 2028, dalších 6 v roce 2029. Aktuálně má dopravní podnik 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek jich potřebuje výrazně víc. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Developer chce v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku postavit nové obchodní centrum, informoval o tom starosta Petr Černica z hnutí ANO. Několik hal s obchody má vzniknout poblíž bývalého továrního areálu, kde teď jiný soukromý investor staví obchod s potravinami. Stavba obchodního centra by mohla začít příští rok.
3: V areálu bývalé textilky staví Penny Market společnost Trigema. Začala letos na jaře a prodejna by mohla být otevřená na začátku příštího roku. V této lokalitě chce nový developer postavit řadu obchodů s potřebami do domácnosti a třeba drogérií. Lidem ve městě na okraji Frýdlantského výběžku se tak zásadně zlepší dostupnost nákupů. Z Nového Města pod Smrkem Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Jablonečtí kriminalisté řeší tragickou nehodu auta a chodce. Stala se dnes po 11. hodině dopoledne, oznámila to policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Řidič kurýrní dodávky v Pražské ulici při couvání srazil člověka, který i přes zásah záchranářů na místě zemřel. Podle prvního šetření se policie domnívá, že řidič dodávky chodce při couvání neviděl, protože muž do silnice vstoupil.

0: Podle amerických médií Spojené státy minulý týden pohrozily, že přestanou Ukrajině dodávat informace o ruských raketách nebo startech letadel s raketami, pokud Kyjev nezastaví útoky na ruské rafinérie. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnát uvedl, že poplach byl v Kyjevě opravdu vyhlášený až v okamžiku příletu raket, ale podobné situace podle něj nastaly i v minulosti a experti teď zjišťují příčiny tohoto zpoždění. Útoky nepřežilo nejméně 8 lidí, zraněných jsou desítky.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů a bude převážně zataženo a postupně se přidá déšť. A zataženo s deštěm vydrží až do zítřejšího rána. Už dopoledne ale bude déšť ustávat a odpoledne pak bude většinou oblačno, k večeru až polojasno. Teploty zítra 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice třetí třídy mezi Radoňovicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou je uzavřená, opravují tam povrch vozovky. Objížďka je v místě vyznačená, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: 4 minuty po 17. krásné pozdní 13. říjnové odpoledne. Na zprávě Hany Hautfoglové už za malou chvíli naváže souhrn regionálních událostí, který otevře dnešní den v kraji. A co v něm budeme probírat? V Jablonci instalovali nové dopravní značení u přejezdu v Revoluční ulici. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl o vydání pozemku v restituční kauze Valderode. Ve Zlatnické dílně kamenářského domu vrcholí mezinárodní šperkařské sympózium. To jsou témata následující hodiny a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezký podvečer. V Jablonci nad Nisou bude v následujících 4 letech pokračovat stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Dnes podepsali memorandum a my další podrobnosti o povolebním výboji v Jablonci nad Nisou přidáme za chvíli. V Jilemnici také jednají o koalici. Tamní vítězné uskupení Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst jedná z 5 subjekty. Ustavující zastupitelstvo plánují na 9. listopadu. A téměř u konce je i koaliční jednání v Lomnici nad Popelkou. Vítězné hnutí z Lomnice, vize pro budoucnost Lomnice, jedná se všemi tamními uskupeními a jasno by mohli mít do konce tohoto týdne. Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Jedna ze změn se týká rozvoje ploch u nové silnice z Turnova do Jičína.
2: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice nevyskytly žádné velké průmyslové areály, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
1: To upřesnil náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Do dokumentu se zapracuje i koridor pro obchvat Cvěkova, přivaděče pitné vody na Frýdlansku, posílení elektrické sítě na Českolipsku nebo protipovodňová ochrana u Andělské hory. V areálu bývalé oční léčebny v Liberci Machníně bude domov pro seniory a také zařízení se zvláštní péčí o lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Postaví je soukromá společnost, která areál koupila. Historická vila z roku 1882 už je zbouraná.
3: Ta byla v takovém stavu, že už její rekonstrukce byla v podstatě nemožná.
1: To uvedl ředitel společnosti Dolce Vita Development Michal Kunert. A ve čtvrtek by měl motoristům i chodcům začít sloužit nový most na 4-proudou silnicí 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové zároveň skončí objížďky, které komplikovaly dopravu v Hodkovicích a okolí i na hlavním tahu z Liberce na Turnov a Prahu od letošního dubna.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Teče voda teče, doznělo před malou chvílí. No je to radost, když člověku funguje vodoinstalace. Z oblohy nám voda neteče. Jestli poteče, to nám prozradí Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Zatím je tedy to odpoledne opravdu hezké. Jak to bude vypadat dál? Co nás čeká v Libereckém kraji večer a v noci?
2: Tak očekáváme, že i nadále nám od západu na území Libereckého kraje bude přibývat oblačnost, která v noci nám přinese i srážky a na celém území Libereckého kraje budeme očekávat déšť, který nám potrvá i do ranních a dokonce i do poledních hodin zítřejšího dne. Co se týče teplot, tak dnes v noci očekáváme 9 až 6 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 5 stupňů.
1: Dobře, tak tedy v noci voda poteče. Co zítra, 14. října?
2: Tak zítra nám voda ještě určitě poteče, hlavně v ranních hodinách a i nadále na většině území Libereckého kraje budeme očekávat občasný déšť, ale ten bude během dopoledních hodin od západu postupně ustávat. Odpoledne navíc očekáváme i protrhávání oblačností a většinou na oblačno, k večeru dokonce i na polojasno. Zítra očekáváme 12 až 15 stupňů Celsia, na horách naměříme většinou kolem 9 stupňů.
1: Tak to vidí Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju za informace a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Když nemůžeš, tak přidej, jako v práci, že? Tak to berte jako takové povzbuzení do toho úterního pozdního odpoledne. Máme 8 minut před 17:30 a jdeme se podívat na povolební tanečky. Jablonec nad Nisou povede v následujících 4 letech stejná koalice jako v předchozím volebním období. Memorandum podepsali Starostové pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Piráti a nezávislí. Vítězné hnutí ANO tak stejně jako po předchozích volbách zůstane v opozici a podrobnosti k povolebnímu vyjednávání v druhém největším městě v kraji jsme odpoledne probírali s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou.
1: Koalice, která dnes v Jablonci nad Nisou vznikla, je stejná jako v předchozím volebním období. Jedním z hlavních důvodů, díky kterým se strany dohodly, byly rozpracované projekty, říká lídrině Starostů pro Liberecký kraj Jana Hamplová.
2: Bylo by nám velmi nemilé, kdybychom u dokončení těch projektů nemohli být, a proto jsme tuto variantu preferovali.
1: Změnily se ale poměry mandátů v koalici. Primátorem i přesto zůstane nadále Miloš Veles ODS. Až na výjimku zůstanou stejné i pozice náměstků. Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj bude mít na starosti humanitní oblast, oblast životního prostředí a strategie bude mít Lenka Opočenská, zvolená za Společně pro Jablonec. Náměstkem primátora pro rozvoj bude i nadále Jakub Chuchlík, zvolený za Piráty a nezávislé. Jediná změna bude u náměstka pro správu majetku, kde Petra Roubíčka z ODS vystřídá jeho spolustraník, někdejší primátor a pozdější poslanec za ODS Petr Beitl.
0: A už je jasné, kdyby měly strany podepsat koaliční dohodu?
1: Podle Jany Hamplové ze Starostů pro Liberecký kraj se aktuálně připravuje. Společně s programovým prohlášením ji strany plánují představit na konci října. Tam by taky mělo zaznít, jaké bude konkrétní složení rady města. Prozatím je jasné to, že zůstane 9členná.
0: V Jablonci nad Nisou už podruhé skončí vítěz voleb v opozici. Bylo hnutí ANO součástí povolebního vyjednávání?
1: ANO, podle zástupců koaličních stran společně jednali všichni, kteří ve volbách uspěli. Jednou z možností bylo i spojení ODS a hnutí ANO. Podle lídra vítězného hnutí ANO Milana Kroupy se ale nakonec se zástupci ODS nedohodli.
3: Vyjádření ODS, když jsme s nimi jednali ještě včera, bylo, že prostě by s námi jako rádi spolupracovali, ale že s námi nemůžou jít, protože mají prostě velký výhrady samozřejmě k našemu šéfovi.
1: V opozici bude taky SPD a uskupení Spolu se sportovci pro živý Jablonec.
0: Můžeme ještě krátce připomenout, kolik lidí v Jablonci nad Nisou přišlo k volbám.
1: Volební účast byla 38,5%. Jak už jsme zmínili, tak vítězem se stalo hnutí ANO, které získalo 26,9% hlasů a obhájilo 9 mandátů. Na druhém místě skončili se 7 mandáty Starostové pro Liberecký kraj, třetí ODS bude mít 4 zastupitele, Piráti a nezávislí a Společně pro Jablonec budou mít po 3 mandátech a po 2 křeslech získali SPD a uskupení Spolu se sportovci pro živý Jablonec.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po půl šesté v hudebním proudu dne v kraje. Enrique Iglesias, to je takový šperk španělské hudby. My se teď ale vydáme za tuzemskými šperky. Ve zlatnické dílně Kamenářského domu Muzea Českého ráje v Turnově dnes vyvrcholily práce účastníků 28. ročníku Mezinárodního sympózia současného šperku. A regionální stopař Jaroslav Hoření, který se nám od tamtud ráno přihlásil, se zeptal jedné z pořadatelek Lenky Laurinové, kolik šperků se několikadenního festivalu účastní a hlavně šperkařů.
1: Využili jsme všech 10 míst, které nám vlastně kapacita té světnice Kamenářského domu nabízí, takže 10 výtvarníků přijelo, plus tady máme ještě jednoho mladého zástupce té kategorie mladý talent, studenta maturitního ročníku oboru broušení drahých kamenů tady na zdejší umělecko-průmyslové škole.
2: Kolikátý tvůrčí den to dneska je?
1: V pondělí se sjeli a od pátku vlastně pracují v dílně, takže už jsou tady čtvrtý den. Ten pátek byl jenom takový na rozjezd a na prohlédnutí dílny, ale teď už se tady plně pracuje.
2: Pracuje se opravdu plně, tak já se podívám, co tady vzniká. Tady máme jednu známou výtvarnici, umělkyni Marcelu Kindlstefanovou z Raspenavy, která tam organizuje dlouhá léta sympozium Sympora. A u vás, Marcelko, tady vidím nějaké české granátky.
3: Ano, to jsou české granátky, které jsme si sami nalovili v Dolní Oldříši.
2: A co z toho vznikne?
3: Zatím to vypadá na brož. Mám tady zatím jeden prsten hotovej a teď pracuju na broži, kterou potřebuji nějak dneska dodělat. No.
2: Vlastně máte čas ještě dneska a zítra stíháte to.
3: No já doufám. Budu se
2: a ještě tady máme Milana Nováčka. Dobrý den, Milane, na čem vy pracujete?
4: Dobrý den, je to takový místní, ze místních surovin, je to takový objekt nositelný, jako vždycky, a takhle vypadá vlastně ten zvuk, když to opravdu děláte.
2: Milan tady něco brousí a kde pak jste nalezl tyhle ty suroviny?
4: No, jsou opravdu místní, nebojte. Myslím, že to poznáte potom na té výstavě, kde to bude vystaveno.
2: No tak na to se samozřejmě přijdeme podívat a víc o výstavě, kdy, kde, tak to už nám zase řekne Lenka.
1: Tak zatím běží výstava věcí, které výtvarníci přivezli na zahájení sympozia. Tu během čtvrtečního dopoledne přeměníme na výstavu výsledků zdejšího tvůrčího týdne a ta pak bude k vidění do 29. listopadu v otvírací době muzea.
2: A v otvírací době muzea dnes a zítra tady tak jako já můžete sledovat umělce v akci.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Ladíte Český rozhlas Liberec a s ním i Den v kraji, je 8 minut po půl šesté. Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a případ vrátil okresnímu soudu v Semilech. Krajský soud potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové za miliardový majetek je důvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat víc než tisícovku dotčených pozemků. A podrobnosti jsme probírali s reportérkou Adélou Kavříkovou, která vyhlášení rozsudku sledovala.
1: Já hned na úvod upřesním, že v kauze Walderode jde o rozsáhlý rodový majetek v hodnotě miliard korun. Na Liberecku, Jablonecku a Semilsku mluvíme například o zámku Hrubý Rohozec. Karel de Foul Walderode o něj přišel po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. V roce 1947 mu sice úřady občanství vrátily, po únoru 1948 ale emigroval a o majetek i občanství znovu přišel. Československé občanství mu ministerstvo vnitra navrátilo v roce 1992 a od té doby rodina o zabavený majetek usiluje. Karel Walderode se toho nedožil, zemřel v roce 2000. No a to dnešní rozhodnutí krajského soudu, to je zásadní v tom, že soud výslovně potvrdil platnost právního základu, tedy že ten nárok na restituci je důvodný a navazuje na předchozí závazný nález ústavního soudu. Zároveň ale dospěl k závěru, že o věci nelze rozhodovat po částech, jak to původně udělal okresní soud v Semilech.
0: A proč vlastně Královéhradecký krajský soud ten původní rozsudek zrušil? A co teď musí udělat okresní soud v Semilech?
1: Semilský soud se loni pokusil řízení urychlit částečným rozsudkem, přikázal vydat pouze jeden konkrétní pozemek v Turnově Daliměřicích a u dalších 60 nárok zamítl. Krajský soud ale teď rozhodl, že je potřeba nejdříve posoudit celý majetek jako celek. Semilskému soudu proto uložil, aby nejdříve nechal detailně zmapovat a identifikovat všech těch zhruba 1000 dotčených parcel. Katastrální úřad tak bude muset u každého pozemku srovnat jeho stav z roku 1945 a 1991 se současností. A teprve potom bude moct soud určení provést a rozhodnout, které ty pozemky vydá a za které určí finanční náhradu. Proti vydání přitom dlouhodobě stojí řada subjektů od města Turnov přes Národní památkový ústav a Lesy České republiky až pro úřad pro zastupování státku ve věcech majetkových, které navrhovaly tu žalobu zamítnout.
0: No a znamená to tedy, že se celá kauza zase na delší dobu odkládá?
1: No, to je velmi pravděpodobné. Případ už víc než 30 let opakovaně putuje soudy od okresního až po ten ústavní. Roman Hejduk, advokát Johany Kamerlanderové, vdovy po Karlovi de Foul Walderode, dnes po vyhlášení rozsudku odhadoval, že takhle rozsáhlá práce zabere katastrálnímu úřadu minimálně rok. Teprve až bude mít soud v Semilech na stole kompletní identifikaci všech parcel, bude moct vydat nový rozsudek. Dnešní verdikt tak znamená, že přestože je právní nárok dědicky potvrzený, na konečné rozhodnutí o konkrétním majetku si účastníci řízení ještě počkají.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty po 6:15 je tu s vámi a pro vás stále Český rozhlas Liberec. Železniční přejezd v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou je za poslední skoro 2 roky nejnebezpečnější v Libereckém kraji. Od loňského ledna se tam auto s vlakem srazilo 3x, což je téměř polovina všech nehod na přejezdech v kraji. A magistrát proto u přejezdu minulý týden osadil nové dopravní značení. Jestli je s ním přejezd bezpečnější, to zjišťoval náš reportér Patrik Fischer spolu s dopravním expertem Romanem Buckým.
1: Tak teď se podíváme, jak to tady vlastně je, protože ten přejezd je v těsné blízkosti křižovatky.
2: Sedíme tady v autě s dopravním expertem platformy Vize 0 Romanem Buckým.
1: Tak tady máme stop. Dobře, takže bychom měli zastavit na místě, odkud do toho přejezdu vidíme. Musíme najít prostě tak, aby jsme do toho koliště viděli. Byť tady teda bliká to bílé světlo, to si řekneme za chvilku. Tak a teď je otázka, jestli vidíte.
2: Z obou stran, já když si najedu, tak abych nestál vlastně v kolejišti.
1: Tak tam prostě
2: nevidím. Tak tam nevidím. Není jako vidět.
1: Ano. Když se postavím, abyste tam viděl, tak už se budete dívat jenom smrti do očí, jo, kdyby přijel vlak. Protože tady v tom okamžiku už nemáte šanci. Protože už budete stát v kolejišti. To bílé blikající světlo u vás upozorňuje, že můžeme jít maximálně 50 přes ten přejezd. Ale i v tomhle případě řidič povinen se přesvědčit, že se na přejezd může.
2: My jsme teď přijížděli ve směru od kruhového objezdu u zeleného stromu.
3: Otočili jsme se a přijíždíme z druhého směru, tedy zhora. Čeho si tady všímáte?
1: Tady ten kříž je poměrně špatně vidět. Poslední chvíle se schovává za značkou hlavní silnice. Teď se nám zase schová za značkou výstražnou, takže tady je přejezd. Ale budiš. Tady v tom stopku nějak nevidím. Když se na to podíváme, stejně by toto vozidlo teda chtělo zastavit, nebo tam moc vidět není. Že? Zase vpravo keře, vlevo tady máme nějaký zabezpečovací zařízení plus zase keře a je ta trať do úvozu zapuštěná, takže i ze zhora by ta stopka byla vhodná. Navíc myslím si, že by to nebylo vůbec špatný, protože v zápětí je zákaz jezdu do jednosměrky.
2: Přesně tak.
1: Takže ten šofér by se tady konečně zastavil a zvážil by si kudy pojede dál, protože ta varianta, že půjdu tady doleva, mi připadá příšerná.
3: My jsme se přesto doleva dali a dojeli jsme na dvůr nějakého domu, kde je parkoviště. Naštěstí je dopoledne celkem prázdné a Fabia kombi je docela krátké auto, takže se tady celkem dá otočit, ale mít větší auto, být neskušený řidič nebo být to parkoviště plnější, tak jsem v pasti a už se odsud nedostanu. Jak jsme jeli zhora, tak se to chtělo tolik, že si to musíme projet ještě jednou.
1: A teď jsme vlastně v situaci, kdy skutečně ten, co jde rovně, se o té slepé ulici prostě nedozví. Takže to je katastrofální značení. Kdo není místní řidič, tak ten se dostane do pasti a bude proklínat ty lidi, kteří to tady značili. A zajímalo by mě, kdo tohle to vůbec vymyslel a kdo to vůbec schválil.
3: Město po správě železnic chtělo, aby na přejezdu osadila závory. Ty by ale podle dopravního experta Romana Buckého při současném nepřehledném dopravním značení mohli neznalého řidiče přijíždějícího zhora na přejezdu uvěznit. Řešení, které by mohlo alespoň částečně zvýšit bezpečnost přejezdu, je podle Romana Buckého instalace zrcadel.
0: Dnešní den v kraji, v Českém rozhlase Liberec, jsme tedy zakončili na železničním přejezdu a pokud jich budeme pokračovat i v příští hodině, to se svezeme vlakem Libereckým krajem s kolegou Pavlem Petrem a k němu přisedne do kupé investigativní novinář a milovník vlaků Jan Tuna. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledni se budu těšit v Českém rozhlase Liberec opět naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Jablonec nad Nisou povede stejná koalice jako v minulých 4 letech. Bezpečnostní sbory dostanou od nového roku do základního tarifu o 2400 korun víc, dohodli se s premiérem. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí v restituční kauze Valderode. A zítra bude nejprve zataženo s deštěm, během dne bude ustávat a oblečnost se protrhá, naměříme až 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký večer přeje Hana Hopfoglová. Koalici v Jablonci nad Nisou budou i v dalších 4 letech tvořit Starostové pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Piráti a nezávislí. Dnes podepsali memorandum o spolupráci. I přesto, že Starostové získali větší počet mandátů, primátorem bude nadále Miloš Vele z ODS.
5: Podle lídra ODS Miloše Veleho vzešla současná koalice z několika denního vyjednávání, kterého se zúčastnily všechny strany, které ve volbách uspěly.
6: Tato koalice, která tady je dneska na stole, mně dává největší smysl.
5: Jednou z možností byla i koalice vítězného hnutí ANO s ODS. Podle lídra hnutí ANO Milana Kroupy se ale nakonec nedohodli.
7: Že prostě by s námi jako rádi spolupracovali, ale že s námi nemůžou být, protože mají prostě velký výhrady samozřejmě k našemu šéfovi.
5: V opozici bude i SPD a uskupení spolu se sportovci pro živý Jablonec. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Hasiči, policisté nebo celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc a k tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky do tarifu, za kterého se pak počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
8: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
4: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis, původně chtěli platy vyšší o 10%. Odvolací krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Valderode. Soud vyžaduje identifikaci více než 1000 pozemků, o které vdova po hraběti Karlovi de Furvalderode Johana Kamerlanderová žádá. Okresní soud v Semilech loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Policisté pátrají po vězni, který dnes ráno utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho

0: dešťem, ten bude ale během dopoledne od západu ustávat a odpoledne bude většinou oblačno, k večeru až polojasno. Teploty zítra až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte v Liberci ve Zvolenské ulici kolem Harcovské přehrady. Kvůli opravám je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec. Úžasné životy.
1: Ivan Havel podle Daniela Kroupy.
2: Já se jmenuji Daniel Kroupa, jsem filozof a s Ivanem Havlem jsme se seznámili někdy před 50 lety. A od té doby jsme byli přátelé. Nikdy neprosazoval sám sebe a vždycky mu šlo o nějakou věc, kterou považoval za dobrou nebo správnou.
3: Naše rodina byla po všech stránkách, jak po matčině straně, tak po otcově, nějak významná. Celkem přežili válku tak. Otec, dokonce se mu zůstal ten jeho majetek, to Lucerna a Barrandov. Nicméně padla klec a stali jsme se buržoasty. A s buržoasními rodinami se zacházelo velmi nešetrně.
2: Ivan byl vědec, který ovšem nechápal vědu jako úzkou specializaci, ale jako jednotný celek.
3: K naší inteligenci, ať je to cokoliv, to uvědomění si sebe sama, ne že potřebujeme, ono není podmínko, ono je součástí. Inteligence bude vlastnost hejna, delfínů třeba. Jednotlivý delfín nebude o ničem vědět. Dohromady ty delfíny budou hrozně inteligentní.
2: Ivana samozřejmě všichni brali především jako bratra Václava Havla. No a hlavním rysem jeho osobnosti byla veselost. Když si vzpomenu na Ivana Havla, tak pořád slyším ten jeho upřímný smích. Nyní stojíme v chodbě paláce Lucerna u

0: schodiště dolů do sklepení, do restaurace Koníček, a tam se Ivan Havel od doby, kdy získali zpět Lucernu, scházel se svými přáteli. Tím klubem prošly desítky významných světových osobností, umělců, vědců, nositelů Nobelovy ceny a podobně. Ta setkání mají zcela neformální atmosféru. Občas tam dorazí někdo, kdo je poveselen, občas jsou tam lidé vážnější, občas se tam diskutovalo o politických událostech, ale většinou o tom, co se děje ve vědě nebo v umění. V disentu vzniklo velmi zvláštní společenství lidí, kteří měli rozmanité politické názory, a Ivan Havel vlastně byl jediný, kdo se toto společenství snažil nějakým způsobem udržet pohromadě i po sametové revoluci.
1: Pořádal jsem semináře bytové, zajímal jsem se o všechny možné obory, filozofie a jiné. Byly v té skupině, co jsme se scházeli, taková příjemná nálada, jakoby pod svícem nejlepší tmáře, tak jako tak jsme si tak dovolovali. Byl to takový zážitek svobody, který můžete mít v nesvobodě, intenzivnější, než když máte všude svobodu. A ta vaše svoboda vám už moc nedělá zvláštní situaci. Šedej svět té normalizace zůstal někde za námi, a tím nám to dodalo nejen veselí, ale také invence.
0: V době, kterou historici nazývají normalizací, byla spousta lidí vyhozena z univerzit a z Akademie věd, a tihle lidé se scházeli tedy v bytech a pokračovali ve své práci. No a na jednom z těchto bytových seminářů, a už přesně nevím, v kterém to bylo bytě, jsme se s Ivanem Havlem setkali. A protože já jsem s Martinem Paloušem tehdy pořádal také takový bytový seminář, pracovali jsme na nějakých tématech, která nás zajímala, tak jsme přizvali Ivana do našeho spolku. No a z toho vznikla filozofická společnost, která působila dlouhá léta, kterou jsme nazývali Kampademií, protože jsme se scházeli ve Všehrdově mlýně na Kampě. Postupně se dalšími členy stali Tomáš Halík, Pavel Bratinka, Radim Palouš. No a nakonec se k nám připojil i Ivanův bratr Václav, který potom pořádal na Hrádečku sympózia, kdy jsme každý rok tam strávili týden a od rána do večera běžely přednášky a diskuse. Ve čtvrtek vždycky nám Václav uvařil oběd, protože on byl vášnivý kuchař. A vždycky jsme museli zatleskat, že se mu to podařilo. Ivan Havel měl tahle setkání velmi rád. Sám také organizoval svůj bytový seminář v jejich domě na nábřeží, kde každé druhé pondělí běžely nějaké přednášky. Některé měl sám Ivan, zval tam různé hosty a tak dále. A scházela se tam poměrně široká společnost, nejenom disidentská, ale lidé z kultury, vědy a podobně. A v těch zbývajících pondělcích, vždycky každé druhé pondělí, byla Kampademie. No a občas jsme pořádali různé výjezdy. Jednou si Ivan pronajal srub někde v brdských lesích a tak jsme filozofovali tam.
1: Můj dědeček byl velice mě blízký a byl velice vzdělaný a velmi mě ovlivnil. Matka byla velmi vzdělaná, otec byl vzdělaný a nebyl intelektuál. Matka se velice snažila nám udělat ten vstup do života snadný po stránce poznání. Malovala třeba obrázky, různé vědecké výsledky nebo podobně, které nám vyvěsila v dětském pokoji na stěny, abychom se koukali, že jo, jak vznikla sluneční soustava třeba.
0: ze začátku nemohl studovat, protože byl vyloučen ze školy pro buržoázní původ, tak se vyučil jedným mechanikem a studoval později při zaměstnání. On s tím žádné zvláštní emoce spojené neměl. Jak měl smysl pro realitu, tak to bral, no tak to je prostě moje situace, ve které já se musím starat, ne žehrat nad tím, že nemám jinou lepší situaci, ale jak v té svojí situaci co nejlépe mohu obstát.
2: Moje matka to pila velmi, když mě oznámili, že nemůžu na gymnázium, ale že po mně našli učební místo. Samozřejmě rodina začala rozvíjet nějaké ty sítě, protože v těch dál se lidi hodně znali a pomáhali si vzájemně.
0: Nakonec se zaměřil na počítače a automatizaci, což tehdy vlastně v 60. letech teprve začínalo. Pak měl tedy v letech velkého uvolnění 68-69 možnost vycestovat na Berkeley do Kalifornie, kde si udělal z matematiky doktorát zaměřený na obor, který u nás vlastně tehdy nikdo neznal a všichni se tak trochu usmívali. A byla to umělá inteligence a s tím související obor kognitivní věda. Obor, který spojuje matematiku, počítačovou vědu, psychologii, filozofii a podobně. A to řekl bych, že dost předurčilo jeho i postoj k vědě a k poznání, protože vždycky se snažil sledovat rozmanité vědní disciplíny a hledat jejich propojení a souvislosti. Podařilo se mu to vlastně naplnit až po revoluci, kdy v Akademii věd založil Centrum pro teoretická studia. V němž se setkávali archeologové, historici, matematici, filozofové, přírodovědci a zkrátka lidé z různých oborů a spolupracovali. A to centrum navštěvovali vědci světového významu, řada nositelů Nobelových cen tam přednášela. To byla, bych řekl, hlavní profesní náplň toho, co Ivan Hoel dělal.

0: sešla charta, přišli disidenti, bratr psal prezidentovi, měl jsem problémy se zaměstnáním, až jsem uvízl v té metě, která byla výborná, protože to oddělení naše bylo programátorské, takže jsem jako programátor analytik měl úplně svobodný život, mohl jsem si dělat, kdy chtěl, co chtěl.
1: Ivan spíše, než že by asi inicioval edici expedici, v tom myslím, že měl větší roli Václav, tak ale když viděl, že tam není nikdo, kdo by se to prakticky ujal, no tak se to chopil on.
2: Byl jsem teda zatčen a vyslýchán. 4 dny jsem tam byl, to už vypadalo, že bude obvinění. Tam mě přišel takový dopis, že mě děkují za nějakou činnost v samizdatu a že mám pokračovat jen tak dál a tak dál. A oni brali toto jako jeden z důkazů, že dělám samizdat. Já samozřejmě odmítal vypovídat. Neodmítal jsem vysvětlovat, proč odmítám vypovídat. Jsem řekl, z toho papírku nevyplývá vůbec nic. Jestliže mě někdo děkuje za něco, tak to neznamená, že mě děkuje správně. Mohl jsem mýlit, že mě děkuje za něco. A tak dále. A teď jsme to jako rozváděli a on byl dost čím dál tím nervóznější a říkal, no ale aspoň z toho vyplývá, že nějaký samizdat se dělal. A to nevyplývá.
1: Mám ještě jednu takovou charakteristickou vzpomínku na Ivana. To bylo v době posledního zatčení Václava Havla. My jsme tehdy s Ivanem a ještě s jedním kolegou chtěli se věnovat podrobněji tématu, které se nazývá body-mind problém, tedy vztah tělesného a duševního. A zahájili jsme svoji práci v bytě Ivanově ve velkém pokoji, v takovém salonu, kde se konaly ty různé přednášky. Václav měl horečku, ležel v ložnici. No a Olga tam něco dělala a Ivanova žena Dáša tam také seděla. Asi po hodině zazvonil zvonek a ten zvonek neustával. Šla otevřít Olga a za dveřma stáli estébáci a chtěli Václava Havla. Olga zabouchla dveře a poslala je tedy k čertu. Jenomže estébáci nedali pokoj a zvonili a zvonili. A tak se vyšoural tedy z pokoje v pyžamu Václav, šel jim otevřít, Olga na něj křičela, ať teda zaleze do postele, že má horečku, ale Václav říkal, že ti estébáci by měli pokouse. No a tak se nakonec oblékl a odešel s nima. Oni při tom výslechu zjistili, že je opravdu nemocný, tak skončil v nemocnici na Františku a ještě večer tam probíhala demonstrace na jeho podporu. A během tohoto průběhu reagoval Ivan Havel tak, že ti estébáci přišli jenom proto, aby nás rušili při práci a že to nejlepší, co můžeme udělat, je prostě pracovat dál a nevšímat si toho. Olga zbalila věci, Václava odvezla mu je do nemocnice, no a mezi tím opět tedy zazvonil zvonek a opět estébáci, protože z odposlechu věděli, že v tom bytě se něco děje. No a pak neustále zvonili, kopali do dveří a Ivanova žena Dáša řekla jedno slovo, neotvorím. No a tak jsme tam asi 5 hodin pracovali v klidu, jako by se nic nedělo. Tohle to charakterizuje prostě Ivana, myslím, nejlépe, protože mu bylo jasné, že on nemůže zabránit tomu zatčení, nemůže zabránit bratrovi, aby tedy dobrovolně s těmi, v uvozovkách dobrovolně, s těmi estébáky šel. No tak dělal to, co považoval za nejlepší. Pracoval.
2: Mýtus je si myslet, že vzdělanost je něco dosažitelného, že to je jakási věc, kdy jednou se probudím a řeknu, už jsem vzdělaný. To je otevřenost. Vzdělanost je jako vlastně otevřenost k dalším a dalším věcem.
1: Já myslím, že mu šlo hodně o to dát dohromady lidi ze špičky vědy. aby si uvědomili, že vlastně ta věda je jeden celek a snažili se tvořit něco společně.
2: Být hlubokým odborníkem v něčem úzkém, to bych nenazýval vzdělaností. Samozřejmě ne každý má ten zájem o tu šíři poznání. Ne každý má tu zvědavost pochopit, jak svět funguje, i tam, kde to někdy třeba potřebovat nebude.
1: Zkoumal ty hranice, kde končí věda, kde už začíná jakási nevěda nebo pavěda.
0: Jaké je to prožívat sen? Jak to, že jsem to já? Že vím, že jsem to já stejně jako v dělém stavu? Co to znamená, že ten sen je tak dobře vymyšlený? Jak je to možný, že já bych nikdy nic takového nevymyslel?
1: Sám si celý život zaznamenával svoje sny. Ve stáří potom z toho vytěžil velmi zajímavou knížku, která se vlastně dotýká jedno z takových psychologických problémů, totiž metody introspekce, která je tak některými psychology považována za pochybnou. No Ivan tady ukázal, jak vlastně ta introspekce přece jenom může být v určitém smyslu užitečná a pomoci. Některé ty jeho přednášky se mi vybavují zpětně. Abych dal příklad, tak jednou se věnoval takovému tématu, které nikoho moc nezaujme, a to je měřítko. Jakou roli má ve vědeckém poznání měřítko? Jednoduchý příklad, když měříte pobřeží Francie kilometry a pak ho měříte měřítkem metry, tak vám vyjde po každé jiný výsledek. A když měříte to pobřeží centimetry, no tak to pobřeží vám vyjde mnohem delší. A tohle to platí i v mnoha jiných oblastech vědy, kde vlastně to měřítko jako úplně posouvá výsledky, ke kterým dospíváte. A jak si s tím poradit? Takovými tématy se ve svých přednáškách Ivan Havel také zabýval.

0: Jaké to je, pane docente, být 11. rokem bratrem prezidenta?
1: Má to své výhody, nevýhody. Celkem bych radši, aby mě lidi znali jako kvůli mně, že jo, než kvůli někomu jinému.
2: V čem se lišil Ivan od Václava Havla, byla především jeho praktičnost. Václav Havel byl dosti nepraktický člověk a já bych řekl, že sametová revoluce by těžko byla úspěšná bez toho, že by přiložil ruku k dílu Ivana Havel.
3: Já jsem vlastně se tam ocitnul tak trochu náhodou. Samozřejmě jako exaktní vědec, tak jsem trpěl tím, jak někdy je to takový jako zmatek.
2: Ivan si všímal různých nedostatků, které v tom epicentru revoluce probíhaly a pracoval na jejich odstranění. Jedním z těch nedostatků byl vlastně chaos. Nacpala se tam spousta lidí, ona to byla kuřárna prosklená, tedy v Laterně Magice, a tam bylo nacpáno spoustu lidí, všichni kouřili, že se tam nedalo dýchat, bylo to oddělené skleněnou stěnou. No, Ivan Havel každé ráno přinesl roli papíru balícího a fixky. A vzpomínám si, jak jsme tam klečeli na podlaze a malovali na ten papír organizační strukturu Občanského fóra, protože každý den se ta struktura nějak změnila. Ono to neustále narůstalo. No a pak to tam vylepil na stěnu, aby každý věděl, kam vlastně patří a co má dělat. Byl to Ivan Havel, který si všiml, že mezi těmi disidenty chybí ekonomové. Ano, tak já jsem nabídnul, že přivedu Tomáše Ješka. No a on se zeptal Rity Klímové, jestli nezná nějakého ekonoma. A tam mu dala telefonní číslo na jistého inženýra Václava Klauze. A byl to Ivan Havel, který volal Klausovi a pozval ho tedy do Laterny Magiky, což Václav Klaus, jak jsem nedávno slyšel, do dneška nepochopil a do dneška se domnívá, že to byl Václav Havel. A Ivan z toho měl pak, když tedy mezi Václavem Havlem a Klausem byly různé politické rozpory, tak Ivan vždycky s humorem říkal, a za to všechno můžu já. Vnímali jako někoho, kdo bude mít v té budoucí politice nějakou významnou roli, ale to Ivan zcela zásadně odmítal.
4: Tak nakonec jsem řekl, že dovole prostě, že to jsem dodržel. To není příjemný život. Samozřejmě ještě je to něco jiného v té revoluční době, kdy je to takové jako dobrodružné dost.
2: Svojí roli v životě i ve vědě chápal jako jasně definovanou. To poslední, co ho zajímalo, byla jakákoliv kariéra.
4: Když vidím, jak ta většina času je v podstatě řešením problémů, které nemusely vzniknout, protože vznikly nějakým nedorozuměním, omylem, nějaký nesmysl nebo něco, a není to tvůrčí v tom smyslu, jak já považuji tvůrčí.
2: My jsme se v posledních letech vídali méně, protože působím mimo Prahu a ke Koníčku jsem mohl přijít jenom párkrát za rok, ale na těch vztazích se nikdy nic k horšímu vlastně nezměnilo. Bylo to pořád stejné a bylo to pořád stejně veselé. Samozřejmě po těch 42 letech komunismu, kdy nebylo možné cestovat, tak Ivan se svou ženou Dášou využili těch nových příležitostí a také hodně cestovali. No a potom si koupili takovou usedlost asi hodinu od Prahy, Košík. No a tam Ivan Havel si tam budoval svoji myslivnu. Nikoli, že by byl myslivec, ale kde by mohl teda myslet, pracovat. A Dáša se věnovala zemědělské činnosti a vybudovala velmi úspěšnou biofarmu. tohle byla jejich činnost a Ivan tam pobýval velmi rád, protože to bylo prostředí, které si sám vlastně vytvořil a mohl tam pracovat. No a také tam teda v tom svém domečku, který si tam postavil, tak umřel.
3: Jsme trochu v zajetí rychlosti toho, že všechno se mění teď příliš rychle a tím pádem tomu přestáváme rozumět. Svět se může i na té politické stránce změnit rychleji, než to bylo kdysi. My teď jsme tak jako předběhnuti tím vývojem té technologie, takže nerozumíme tomu, co bude hlavní podstata té novosti toho světa.
2: Já jsem byl u Ivana vždycky fascinován tou jeho věcností. Když jsme se domluvili, že se něčím budeme zabývat, tak on se zcela soustředil na tu věc. Šlo mu o pravdivé poznání jak té věci, tak různých vztahů a různých souvislostí a nevkládal do toho žádné svoje osobní emoce nebo zájmy nebo ambice. Když řeknu Ivan Havel, tak mě naskočí jediné slovo a to je věcnost.
5: Disident, signatář Charty 77 a filozof Daniel Kroupa vyprávěl o Ivanu Miloši Havlovi, který se už v 60. letech zajímal o kybernetiku nebo umělou inteligenci. Za normalizace organizoval bytové semináře a v samizdatu vydával knihy. 11. října by oslavil 88 let. A po písničce rozjede kola magazín Vlakem Libereckým krajem. Tentokrát s hostem, který má k Liberci opravdu blízko. Je jim investigativní novinář a milovník vlaků Jan Tuna. To byl důvod, proč si ho Pavel Petr vybral do dnešního vydání.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem pomalu rozjíždí svá kola. Tentokrát s hostem, který má k městu pod Ještědem opravdu blízko. Je jim investigativní novinář a také milovník vlaků Jan Tuna. To byl důvod, proč jsem si ho pro dnešní vydání vybral.
3: Ty jsi mi prozradil, že vlastně k těm vlakům a hlavně k Liberci máš vztah už prakticky od útlého věku.
4: Jo, jo, je to přesně tak. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec. Liberec je moje srdcové město. Myslím si, že minimálně v České republice je to nejlepší město na žití a dokonce jsem v Liberci chtěl žít, protože jsem v Liberci studoval pedagogickou fakultu a zažil jsem tam opravdu nádherný léta života na kolejích na Harcově. A protože pocházím z Trutnova, tak do školy a ze školy na kolej jsem většinou jezdil vlakem přes Starou Paku, takže to mám na to takovýhle hezký vzpomínky a zároveň maminka celý život pracovala na drahách, byť vlastně naše rodina má z vlaky, který opravdu miluju a pokud to jde, tak nejradši jezdím vlakem z mnoha důvodů, nejenom z ekologického, ale že člověk tam může relaxovat, kochat se, číst, pracovat, všechno, projít se. Tak jako rodina máme tragickou zkušenost, protože mojí maminky tatínek, můj děda, kterýho jsem nikdy nepoznal, tak když mámě bylo 9 let a je jim bráchovi 6, tak zahynul při tom největším železničním neštěstí v dějinách Československa u Stéblové. Dělal fotbal, byl fotbalový funkcionář a jel z nějaký fotbalový schůze a už se nikdy nevrátil. Tak přesto jsme na vlaky nezanevřeli a pokud můžu, tak prostě cestuju vlakem. A nejradši do Liberce.
3: Je tam nějaká vzpomínka třeba i na to dětství a třeba nějaké jízdy, nějakou oblíbenou trať, kam si třeba s rodiči nebo s příbuznými jezdil?
4: Já si pamatuju jednu nebo dvě cesty, kdy jsme s rodiči a s partou jejich kamarádů a dětí jeli do Bulharska vlakem. Od té doby miluju lůžkový vlaky, to je prostě naprosto skvělý. A doteďka si pamatuju, že když jsme jeli někdy v těch 80. letech, měli jsme vystrčený hlavy, koukali jsme se v okna, tak když se projížděl Rumunskem, tak tam všude stály děti, mávali a házeli jsme jim bombony, protože chtěli bombony, a nám bylo řečeno, že jim uděláme radost. Tak to mám takovouhle vzpomínku. To vlastně jsem na to teď navázal, když jsem začal jezdit v roce 2019 do Banátu, nejenom na festival, ale na festival jezdím vlakem. Teda tohle je moje vzpomínka. A mám takový sen, zatím se mi nepovedlo ho uskutečnit, že bych někdy chtěl přijít na nádraží, sednout do nějakého nočního vlaku a nevědět, kam jedu a druhý den se někde zbudit a prostě nechat se někam odvíst. Což ale asi nejde moc uskutečnit, pokud člověk nejede na černo, že jo? Protože si musí koupit lístek. A nebo jedině možná, když má takovou tu evropskou jízdenku, že člověk může nějakou dobu jezdit po celé Evropě, tak tohle bych chtěl někde udělat. Jako. Já si prostě představuju, že prostě fakt jako nasednu na nádraží do toho vlaku, nejlépe lůžkovýho pojedu. Já se rád ve vlaku kochám a dívám se na krajinu a na přírodu, tak to bych možná v tomhle případě nedělal, navíc by to byl noční vlak, tak jak já si to představuju, abych ani podle krajiny nepoznal, kam směřuju, jestli směřuju na sever, na jih, a druhý den prostě vystoupil na nádraží a začal objevovat tu zem a pak se zase vlakem vrátil.
3: Pochopil jsem, že v tobě možná byla trošku ta modrá nádražácká krev. Neměl jsi jako dítě třeba sen nějaký pracovat jako výpravčí, jako strojvedoucí nebo něco podobného?
4: Vidíš, to mi otevíráš komnaty, na který jsem možná už úplně zapomněl a teď mi to oživuješ. Měl jsem vláčky, takový ty klasický, co nevím, jestli ještě teď děti mívají, prostě kolejnice, že si člověk sestavil a jezdil si z vláčky, tak tím jsem trávil hodně času. Nevím, jestli jsem přímo snil o tom, že bych byl nádražákem, ale měl jsem i, myslím, takovou tu nádražářskou plácačku, nebo jak se tomu říká, výpravka a tu čepici. Takže jo, vidíš, na to jsem úplně zapomněl. Tak jo, tak něco tam je hodně hluboko zakořeněného. A říkám, moje mamka dělala opravdu celý život. De facto hned po škole tam šla, tak dělala na drahách v lokomotivním depu v Trutnově. Takže my jsme za mamkou chodili, takže nás brala ke strojmistrům a na mašinky a tak dále. A koukali jsme tam, že jak oni pečou, že jo, protože v tom depu, že jo, opravovalo a všechno chystalo a tak.
2: S novinářem Janem Tunou si povídáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem. A pokračovat v tom budeme už za pár minut.
5: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
5: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
5: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: magazínu Vlakem Libereckým krajem si dnes povídáme s novinářem Janem Tunou. Pochopitelně o jeho vztahu k železnici a cestování po kolejích. A také třeba o letní cestě na festival do rumunského Banátu.
1: Když to poprvé slyšel, že by se měl jet vlakem, jaká byla ta reakce? Jak třeba se to postupem času změnilo? Ten tvůj názor třeba na ten vlak, na Banát, na tu cestu?
2: Názor je stejný. Já jsem o tom hodně slyšel. Na Banát jsem začal jezdit díky Jankovi Rubešovi, který mi o tom řekl, kluk z Prahy. A slyšel jsem o tom od lidí, jak je to úžasný, ta cesta vlakem. Že už vlastně festival začíná ve vlaku, to žádný jiný festival nemá. A mnohdy se mi stává, asi nejenom mě, že když má člověk velká očekávání, tak pak přijde zklamání. A tady to bylo a je ještě lepší, než jak jsem o tom slyšel od lidí vyprávět, protože Banát, včetně cesty vlakem, o tom se nedá vyprávět, to člověk musí zažít, protože je to tak silný a tak strašně krásný. A je to to nejlepší, prostě já se na tu cestu vlakem vždycky extrémně hodně těším a vždycky jsem hodně nadšený, protože ve vlaku se hraje, zpívá, tančí. Dokonce když jsem jel poprvé do Banátu, tak jsem poprvé v životě tančil ve vlaku na stole. To se mi nikdy předtím nepovedlo. A vím, že když jsme v jednu chvíli tancovali v tom party voze a byli jsme všichni na jedné straně, tak přiběhli a říkali, to už není moc bezpečný. Rozložte ty síly. A ti nejste všichni na jedné straně. A předloni se mi povedla jedna věc. Jestli znáte film Her Vlasy od Formana, tu zásadní scénu, kdy on tam projde po tom stole, když tam všichni takový vymazlený snobáci jedí, tak teď jezdí taky, že jo, což předtím nebylo, jídelní vůz a předloni se fakt přiznám, mně se ta scéna evokovala, že jsem tam prošel po těch stolech, tom jídelním voze jsem říkal Her, jo.
0: Tak slyšel jsem a prozradil si, že také kromě jiného miluješ jídelní a lůžkové vozy, je to tak?
2: Miluju jídelní a lůžkové vozy, to je prostě nejvíc. Mně se hodně vždycky líbil jídelní vůz, ale už dlouho jsem tuhle trať nejel, který jezdíval do Německa přes Drážďany do Berlína. A to byl takovej ten ještě, nechci říct secesní, to asi ne, ale stylovej s lampičkama a fakt to vypadalo strašně hezky a ještě bylo hodně zajímavý, že vždycky průvodčí přišel a říkal, už se blížíme k hranicím, rychle si objednejte, protože jak překročíme hranice, tak to najednou bude, nevím, jestli dvojnásobně dražší, ale už za jiný ceny. Takže ta samá svíčková, ten samý guláš najednou stáhl, víš, tak říkal, nechcete si ještě rychle objednat, tak to mě přišlo takový jako zajímavý, nevím, jestli ještě to funguje. A ty jídeláky, já si kupuju jako samozřejmě jízdenky dopředu, koupím si nějakou místenku, ale většinou stejně nakonec to strávím v tom jídeláku. A to i když nemám hlad, prostě ta atmosféra je výborná a já jsem loni dostal nabídku a hrál jsem divadelní hře Zrada a zkoušel se v České Třebové. A Česká Třebová to je uzel, že jo, a jezdit z Prahy do Český Třebový autem je nesmysl. I kdybych ty vlaky tak nemiloval, tak prostě tam člověk je za chvíli. A vždycky jsem cestu tam i na zpátek strávil v jídelním voze a hlavně strašně dobrý catering, teda aspoň to, co jsem jezdil, to myslím, jsou České dráhy, že tam jsou jako se snažím jít zdravě, takže třeba jako příloha čočka a tak dále, že to nejsou jenom jako, že by si člověk musel dát hranolky, knedlík a tak dále, tak to se mě strašně líbí a baví a říkám třeba, když mám jet točit do Ostravy nebo do Brna a pokud nemáme pak natáčení ještě někde v okolí, kde člověk potřebuje auto, tak prostě jedině vlakem.
0: Tolik pro tuto chvíli Jan Tuna v magazínu Vlakem Libereckým krajem o vztahu k železnici, ale ještě ani zdaleka neřekl všechno. Pokračování vás čeká už po písničce.
3: Říká se vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
4: Počasí.
3: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Novinář Jan Tuno je hostem dnešního vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem. A my pokračujeme v našem povídání.
1: Pokud bychom ještě zůstali na tom Banátu, tak on vlastně ve své podstatě člověk načichne tu atmosféru, jak si zmínil už v tom vlaku, a pak to pokračuje, protože ta atmosféra je úplně fantastická.
2: Hele, to už na tom nádraží v Holešovicích. Já když jsem měl první ročník, tak můj první ročník v tom roce 2019, tak se ještě jezdilo ze Smíchova. A já jsem vůbec jako přesně nevěděl, jako do čeho jdu. Věděl jsem, že je to skvělý, že je to úžasný, ale nic moc jsem si jako dál jako nezjišťoval a jel jsem sám a nikoho jsem neznal a v tom vlaku za 10 minut jsem měl pocit, že se znám s celým vlakem, protože už tam lidi se zblížej, hlavně se ale zpívá, džemuje, každý, kdo má nějaký nástroj, tak se přidá, takže kde zažiješ jinde, že ve vlaku ti hraje kluk na basu, holka na harmoniku a to myslím ne foukací, i ta tam samozřejmě, ale na klasickou tahací harmoniku, housle, violončela, o kytarách ani nemluvě, zpívá se tam celou cestu, říkám, to je nepopsatelně nádherný. A já za to cítím ohromnou vděčnost a radost, že jsem se mohl tohle stát součástí. Protože jeden rok jsem teda nejel vlakem, to bylo loni, to jsme letěli letadlem, ale to byl ročník, kdy vlastně festival, kdo chtěl, tak mohl začít v Bělehradě, kde na velvyslanectví v Českém domě byl koncert Tata Boys a Petra Skočdupolého a dalších. Nejdřív jsem ani do toho Bělehradu nechtěl letět, protože jsem říkal, já si nechci nechat připravit o vlak, ale pak jsem říkal, tohle zase je dobrá zkušenost, v Bělehradě jsem nikdy nebyl. Tak to jsem jednou byl vlaku nevěrný, ale už zase jedině vlakem.
1: Ty už si mluvil o jednom snu, naskočit do vlaku a nevědět, kam jedeš, ale kdyby bylo nějaké konkrétní místo, můžeš na závěr říct, jestli máš sen projet se někde po nějakém místě. Já kolikrát říkám, že jsem měl sen projet se Transsibirskou magistrálou, což se mi teď nesplní. Byl jsem ale v cílové stanici ve Vladivostoku a na příští rok bych rád třeba absolvoval cestu panoramatickým vlakem ve Švýcarsku. Ale máš ty nějaký takový sen, kam by ses chtěl vydat, kam by ses chtěl vlakem projet?
2: Takhle úplně předtím jsem do tvé otázky o tom nepřemýšlel, ale během té otázky jsem se zamyslel a asi ten Orient Express by mě hodně zajímal, ale samozřejmě projet si tou Transsibirskou magistrálou, tak to by mě taky zajímalo, ale určitě bych to nechtěl teď za Putina, to v žádném případě. Takže asi ten Orient Express, ale kamkoliv, cesta je cíl.
1: Říká na závěr dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem Jan Tuna. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Asi třetina lidí se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ministerstvo zdravotnictví varuje před riziky. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje čeká změna. K památkám v Jablonci nad Nisou vedou dvě nové korálkové trasy. Nejprve zataženost deštěm, později protrhávání oblačnosti a teploty do 15 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Zhruba třetina Čechů řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta a asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence, jak říká šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
0: Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Nově se do nich zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, přivaděče pitné vody na Frýdlantsku, posílení elektrické sítě na Českolipsku a také protipovodňová ochrana u Andělské hory. Další změna se týká omezení rozvoje ploch pro výrobu a skladování v blízkosti nové silnice Sturnova na Jičín. Jak vysvětluje náměstek hejtmana Jiří Klapště z TOP 09.
3: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnov-Jičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hal skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
0: V Jablonci nad Nisou vznikly dvě nové korálkové trasy. Doplňují je i nové směrovníky, informovala o tom mluvčí magistrátu. Lidé můžou díky korálkům zasazeným do dlažby dojít na významná místa v centru města. Nová zelená trasa vede od radnice do parku generála Mrázka a kolem divadla zpět. Nová červená pak od kostela svaté Anny kolem státního muzea skla a bižuterie přes Mírové náměstí znovu ke kostelu. Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle rezortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. Úřad ministra Oty Klempíře za motoristy sobě zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je uceleněji.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 9 až 6 stupňů a bude převážně zataženo, postupně se přidá déšť. Ten vydrží až do zítřejšího rána, už dopoledne ale bude ustávat a odpoledne pak bude většinou oblačno, k večeru až polojasno, s teplotami od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice třetí třídy mezi Čtveří

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Magincová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony, totiž ta ste sušší, to ší, anebo to ejší, takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohleto opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické perzekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serinka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodin mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: a poslech Oroma Vakere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadénu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, bud bacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. ANO 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A

0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábeně Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Gaddalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měl názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z One Notebooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Takže pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozvrhneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, k ránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín, a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním

0: klepmistrem Bohemia Sect Josefem Švédou.
1: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
2: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
1: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze Šardonky?
2: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sect Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
1: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
2: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v úvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat a tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
3: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají býti uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia a to ležmo. Stojí-li, může se státi, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení jest šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt jest jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech, 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15, 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které setřese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašeným tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Champagne, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Champagne. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, digoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým, tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolega vám dá zástěry?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty klasinky, až se podaří a takhle setřás na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou lahve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty lahve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo. Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masku.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tuhle pořád mírně dolů.
2: Ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo!
2: Jo!
3: A nahoru, otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, ty ztráty jsou
2: to
3: minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. A tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe na etiketách, kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku, které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
3: budeme
2: málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně, perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Louise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k srání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze Starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problému vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat?
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král. Jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který na místo prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mím je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna z melí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi. Chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zas ti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

kdyby se vrátil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží po dobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje celou cestu z nádraží, nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesená ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: O ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijala zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických proužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
9: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se. Uvolnit a něžnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo? No prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělá Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu, to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels. No.
2: A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout. A v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel on, říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a já si říkám, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxi, a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty nějak takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji a neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A...
2: No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: tam taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovali vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů, nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle, tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: máme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucon zvýší ty najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucon zvýší ty najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj.

Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko. Krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou Javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet míno, tak je to teďka je na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na Velkou Javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. No, my se pořád bereme jako normál, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že...

0: podle mě teď hodně spisovně.
1: Dobře,
0: jak kdyby to... začal naším nářečím, to je jak slovenština.
1: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
0: Jo, halušky.
1: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
0: Halušky s brinzou, no.
1: S brinzou.
0: Halušky s brinzou,
1: dobře.
0: Ano.
1: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
0: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
1: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
0: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravském Slovácku.
1: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
0: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
1: Dobře, a máte rád Tatry?
0: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
1: To úplně souhlasím. Tak o tom děkuji za milé povídání i za váš pohled
0: Prosím.
1: Na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc. Pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
0: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku?

0: jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, kteří se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od koho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takový nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Takhle už je, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech. A nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmě, Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: No. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já si, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem do dneska jsem z toho teda opravdu špatná, poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu, snažím se prostě bejt citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám Jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, tu Růžová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Do dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkal, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně. Ve Zlíně. Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, pak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: No, tak, no tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt, asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je, no.
0: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo, alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích, jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel v školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Opradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom
0: nechci hovorit. Tématem, ale pokračujte.
1: No, jako když jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. To je to
0: Josefe.
1: Prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se sekali, vždycky někdo to svolal. No, mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené, to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom Československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Takže to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích, tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky. Bylo z toho cítit, z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou. Se máte moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko, tak. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni převadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Uh-huh. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přeladili a mluvili slovensky. No a doteďka toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu.
0: Mm-hmm.
1: Na Velikonoce polívá vodavkou. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak. Už to je dávno. Už to je dávno. Je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky. Dřív bevávali ještě ty pořady slovensky. Filmy bevávali všecko jedno s druhým. Ale už
0: ano,
1: už ty naše děti neví, o co je to ťava.
0: Souhlasím, no, nebo čučorietka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně. Jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam nyní jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama se navštěvujeme. Nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďkom už jsem skoro v důchodě a už nějak už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak, v životě jsem neřekl Slovákům, čo bolo, to bolo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry. V životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Hmm. Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Z nich cítíte, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
1: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojené a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatnější, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Mm-hmm. Já pocházím z západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůň a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo. Ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou, a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo. A s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko. Oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven. A už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku a se mnou tam byla. V té Podhajské jsme byli, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádný mlze, nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, o tam tu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo, stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: Je srdcovka.
1: A tam právě pak jsme byli i v tom štu.

0: ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský, Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo.
1: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
0: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hnedky ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás vždycky, chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuju vám.
1: A za chvilečku vám všem řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak se rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte.
1: No, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočnej linke, nech trošku v tejto relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuju, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Viete, čo chcem vám povedať, že som od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že som bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka nebohá mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko Bučovíc, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, Čeložníci žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem ťa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň, prajem ti dobre zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave a napríklad tejto nočnej linke pani Noru. Na diaľku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdra. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem jak sa volá redaktor váš kolik?
0: Borka?
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, no Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to mám na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko. Chodíme na Moravu kúpovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden deň skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Je.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a zajtra, a celý deň teda nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatná je vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní? Máš pocit,

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti se dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme se Slovenskem jako Bumbálka, co je, že? Tak to je, jsme aj na nákupy třeba do Makova, jsme jezdívávali a na to, na Turzovku, že? A na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal, tak se Slovákama jsme u firmy tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba televizu, když jsem, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, je to také spes. Takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že? Takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to.
0: A víte, co zkusíme dát, Pepíno, tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory. Nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky. Na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: Črěvička. No, to jsou
0: my
1: také.
0: My máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si zkuste
0: nám
1: někdo, no.
0: Přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, ano. Děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání oplatí.
1: Ať se drží. Na ten jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakúšili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže jo, jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte,
1: blízko,
0: že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia po kope, to si myslím osobne, pretože fakt máme spolu ako docela blízko k sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takové, neviem, máme strašne blízko k sebe, takže ako neviem si predstaviť s Rakúskom nejaký taký spojenie, alebo s Polskom v žiadnom prípade. Naviac sme boli spoločný štát, takže tam to strašne robí moc. A hlavne 90% slovíček máme stejne. Vy ste tam hovorili o nejakom púci.
0: No.
1: A to je žubrienka.
0: Žubrienka. Áno.
1: A drevokocúr neexistuje. To je sranda zo Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máme veveričku.
0: Dobre.
1: Ale ináč je to sranda, pretože keď chodeval som na koncerty, tak... aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to. A ano. My máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný. Takže ako docela zaujímavé.
0: Tak to řeknete.
1: Je, asi ne. Prší, len sa leje, kam... Ježišinky. No to si nespomeniem.
0: Tak třeba zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což dělá, tak to jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale děcka malý problém s tím hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je Slovensko. Češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám to je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím, docela dobré, ja som spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někde tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
1: no,
0: mi...
1: Já teď tady ruším vás, tak dal som robiť test moje mame v Bratislave. A ta sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je takže asi tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Ja vyhrajem furt, takže mne to je jedno, či vyhrajú Češi alebo Slováci. Ja to mám, tam hovorím iba to, že kto hraje lepšie, ten má vyhrať. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elán, poslúchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle proto jsme se aj vzali nakonec jaká je lánu, takže...
0: Jak to myslíte?
1: No, na koncertě jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavě, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, takže je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka, takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopy s ženou.
0: Počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte?
1: Ne, to je
0: jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku, tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že nebyl na svatbě tuto na Morave u Prostějova, takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali zloženou dokopy. Aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo drželi pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov, a jo, 32 rokov, a koliko to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: tak v podstatě počíváme všetko, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, naschledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, Marci, Mejhlas. A chtěl bych vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání, dám telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi zlámi dvouma nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď véteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme se pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Varvoříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, a aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... No, bolí mě teda teďkom tady.
2: Ale no tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prima a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte toho.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, takhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Myslíte vzduch teda? Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, nepak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No,
5: když dopisy taky
3: rozdíl.
5: Můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové.
3: No, jsem taky dostal.
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přijďte. To bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si...

0: No.
1: No.
0: No? No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
1: Ano.
0: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
2: Nechte ho, ať mluví.
0: Ten mluví jak papiňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
2: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, když je to v něm, no...
0: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
2: No, si to seberte.
0: No,
2: babu.
0: No, prosím, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses?
1: No, jsem se vyučil.
0: Ano?
1: Ale pak se zjistilo...
0: Ano?
1: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
0: Ano?
1: A teď jsem tam dodnes.
0: No.
2: No, už je to hněje venku.
0: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi, řekl bych, všemi pory. Z celého těla, z toho se mě šlo ven. Yeah. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
2: No, a to vám ty strany nestačily, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
0: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
3: Epopej, co to je epopej?
2: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
0: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
4: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
0: Ano.
4: Jako pěkný vztah, jo.
0: Ano.
4: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
0: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
2: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
0: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
2: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
0: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
2: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
0: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápis? Ježiš, to je to...
2: No jo, ukažte.
0: Ukažte to.
2: Je tadyhle taky.
0: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
4: Měla jsem
0: vztah. A chlapec byl prima?
4: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
0: Ano.
4: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
0: Ano.
4: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak a... Prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
0: No a co jsi dělala?
4: Jsem si to nechala vzít.
0: A teď jsi sama?
4: Ne, teď jsem zase v tom.
0: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Klužhořová?
5: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
2: A s kým?
5: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě tady budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu. Teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
2: Koukám, že mám oči, ne?
0: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům chci říct, já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartova, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
2: Jaká znělka?
0: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
2: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
0: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
2: Jo takhle.
0: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
2: Jako já, jo.
0: No.
2: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo...

0: jag och vi. Shurido, shurada, shurudududududu,
1: shupada. Shurida, shurido, bedo. No, to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
2: Páťa.
1: No. Teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí?
3: No, jsem mrtvá.
1: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
3: Ale ne,
1: tak se... Já šel to po Tímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
3: To ne, tak se něco takového jako metal.
1: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za Plastověckou televizi, tam jsem tak žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z Zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, jestli je teda řada na mě. Dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
2: To byste neskončil ve sklepě.
1: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
2: No, je to lepší, jak hladit včelu.
1: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
4: No. A tady mám řetěz.
1: No, to jste jako Černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
4: A tady? No. Boty s kováním.
1: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil, mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
3: To je moje, když vám to říká, že to je moje tohle.
2: No, tak to, no. Si to ven, tadyhle.
1: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
2: Patriku, co děláš, člověče?
1: Teď jste mi polil tady ty kosky, no. Co mám na nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to si... takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlasti... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlasti v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Naschranou.
4: Ahoj.
2: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
3: A to jsem vás.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste pro to nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka dívenka tohle, že no jo, jezi jsem malý a tohle rozkošné učky. Čím bych chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Tu, ano, byli tu spisovatelé
7: při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba... Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, Bůh, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ptali, proč? A on říkal, víte, ale jako kluci vzpomínám, že v tom Nymburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa a ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic nezkouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

stonoval na vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil,

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,